Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají naše pravidelná folková pohlazení. Ta naše folková sezóna se s červnem rozjíždí naplno. Takřka o každém víkendu se někde konají nějaké venkovní festivaly, potlachy či akce, kde můžete tuhle naši muziku slyšet a nutno říci, kolikrát to zní lépe než v nějakém Nobel koncertním sále, co si budeme povídat. Pozveme se dnes třeba na Modřanský festák, na Orlické ozvěny, na Muza Fest, na Broumovsko, na Folkaliště u Humpolce, na Isaru, třeba v Pardubicích a tak dále a tak dále. Uvidíme, co se nám všechno vejde. Na úvod však vybírám písničku od pana doktora Ivo Jahelky. Jeho vystoupení ve středu 3. června v Crosscafé Pražská v Liberci uzavře 3letý seriál koncertu na tomto místě v rámci písničkářů v kavárně. Další akce se totiž budou konat v experimentálním studiu, tedy v libereckých Lidových sadech.

na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok a my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí.

A s dovolením, alespoň maličký pohled do kalendáře folkových osobností v tomto týdnu. To musíme, protože 7. června 1953 se narodil, a tedy narozeniny slaví démon české folkové scény Jaromír Nohavica. Milovaný i zatracovaný. I když ne každému je srozumitelné jeho lidské počínání, jeho písním, troufnu si říci, v určitém věku či době může podlehnout každý dodnes. A bezesporu jde o nejnavštěvovanějšího, tedy z určitého úhlu pohledu, nejúspěšnějšího písničkáře a zpívajícího básníka naší historie. Svědčí o tom i vyprodanost jeho koncertu, a to hodně, hodně dopředu. Ostatně pokud posloucháte náš pořad v premiéře na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý večer, patrně nejste fyzicky na jeho koncertě ve Skutči. Taková perlička, tamní kultura, jak kdo znáte, krásný, ale velikost města dost velký sál. Zhruba 420 míst k sezení. Málo který interpret dokáže tamní hlediště zcela zaplnit, protože to je Skuteč, tvrdohlavá žula, co se kultury týče. Místní si nic nezadají z pověstí obyvatelů Bruntálu. Díval jsem se, jestli se nedají sehnat lístky na Nohavicu, a bylo jich včera volných 6, což je úžasné číslo, kterého v dohledné době v tamním programu dosahuje jen talk show Miroslava Donutila a samozřejmě travesty show. A pozor, rok dopředu. Ale to je jev, který potvrzují pracovníci mnoha kulturních domů. Často říkají, že u nás lidi chodí jen na travesty show. My jsme divnej národ. No aspoň, že veselej. Díky bohu pak za Nohavicu, který to bezesporu umí krásou slova trumfnout, nebo alespoň dorovnat. Tak všechno nejlepší k narozeninám, mistře.

A takhle hraje úžasná mladoboleslavská skupina Isara, která se věnuje keltské muzice a v současné době více mateřským povinnostem. Je trošku vzácnější na Isaru teď narazit na festivalech, tak doporučuji třeba v pátek 5. června výlet na Mezinárodní folklorní festival Perštínská noc do Pardubic. Bývá tam báječná atmosféra, paří se na ulicích v duchu folkloru a přidružených žánrů, tedy world ethno, do kterých samozřejmě Isara se svými famózně přeloženými keltskými baladami báječně zapadá. Od 22 hodin vystoupí na krásném příhrádku před zámkem. Samozřejmě slyšet budou třeba i v sobotu na Folkališti. Na ten festival si ještě pozveme v samostatné pozvánce za chvilku. Ale dovolím si teď přiložit ještě osobní radost z toho, že spolu s Marien a Isarou budeme v září gratulanti na velkém narozeninovém koncertě keltské legendy, tedy skupiny Azonance, která slaví 50 let existence. Bude to 12. září v amfiteátru u zámku Konopiště u Benešova. Byl už spuštěn předprodej, tak vás srdečně zveme. Tady ještě jednou Isara a pro úplnost za chvilku i jubilující Azonance.

stín. To denně se mi stává, když se domů navracím. Šichta v dole v Gelovej bejvá jak zlej jsem, a za tu svinskou dřinu

svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi daj, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned osm pencí sliboval, slibů se však člověk.

Brožovi a jejich devítka. Už jsem v souvislosti s Isarou zmínil, že tento víkend, tedy 5. a 6. června, to je termín konání už tradičního festivalu Folk Kaliště v krásném prostředí kolem chalupy na Bělici u obce Kaliště nedaleko Humpolce. Pokud jste festival v minulosti navštívili, pak místě dáte za pravdu, že je to moc povedená a skvěle organizačně zajištěná akce, vstřícná nejen k milovníkům muziky, ale nabízí fajn zázemí pro celé rodiny a naopak možnost útěku do nádherných okolních divokých lesů pro drsnější trampíky. Ten festival vznikl původně jako akce fanklubu Žalmanova spolu, ale myslím, že už bezmála 15 ročníků, a teď nevím přesně, covid ty počty trošku zašmodrchal, vytvořilo se za tu dobu dostatečně početné publikum pro fajnovou atmosféru a noční sejšny. Když se podíváme na letošní program, věřím, že to bude letos opět super. Na hlavní scéně v pátek vystoupí třeba Strandě Band, Hluboké nedorozumění, Žamboši, Spirituál Kvartet, Fopa, Fonet, Malina Brothers, sobotu pak Jen tak tak, Pavlína Jišová s Bohadlem, Isara, Pasáž, Devítka, Nezmař, Jirka Vondráčku se svým spolem, Míša Leicht a Forehand, a k tomu je dopoledne připravena ještě druhá scéna Totem, tam zahrají Taky tak, Martin Čepelík, Andrea Mineva, Hřích, Mňau Mňau Band, Pražec, Meziměsto. Od nich bychom si teď mohli pustit písničku, ale předtím ještě řeknu, že je připraven i program pro děti, divadlo Free Zone, hřiště a tak dál. Tedy Folk Kaliště tento víkend 5. a 6. června v Kališti u Humpolce. A teď to Meziměsto.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Pokud vám vrtá hlavou, co bylo tohle za písničku a zpěvačku, pak vězte, že jde o východočeskou písničkářku, která si říká Klára Sára. Píseň se jmenovala Touha. Minulý týden mi volala, jestli bych nedostal do pořadu ještě pozvánku na festival Muza Fest, který spolu pořádá. No jasně, s radostí. Muza Fest se koná 5. a 6. června v malebném areálu kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku a profiluje se jako originální multižánrový festival autorské tvorby, stojící mimo hlavní komerční proud. Ono to celé vlastně funguje jako jedinečná komunitní platforma v České republice, kde se cíleně propojují samotní muzikanti mezi sebou a zároveň se zde setkávají umělci s organizátory kulturních akcí a eventuálně manažery. Místo masové honby za ekonomickou úspěšností akce nabízí komorní a přátelskou atmosféru, kde návštěvníci s interprety mohou společně jamovat do brzkých ranních hodin nebo si jen tak popovídat u táborového ohně. Celý uvolněný koncept podtrhuje romantické prostředí zámeckého parku s rybníkem, které je součástí kempu, ve kterém je možné se na festival ubytovat, užít si taky celý a v neděli si třeba dopřát výlet po malebném okolí Adršpašských skal a Broumovska. Moc sympatická myšlenka, ostatně dost souznící s naším žánrem, tedy není překvapením, že v programu najdeme mnoho vyloženě folkových osobností. V pátek 5. června zahrají třeba písničkářka Blondýna, Michal Vilí Sedláček nebo Saša Niklíčková, Mirit, Ježíšek a Apoštolové, Jožo a Sirka. V sobotu v programu vidím třeba své milované a vzácné přátelé Duoťuk ze Žamberka, Hinek Kočí z Plzně, Jirka Škrdla, Milan a Bosorky, Vlasta Procházka, Letí to, Flinking Duo Jasa, Michal Krásný kvartet, Chráněná dílna. Já teda nevím, jestli ty interprety znáte, ale o to vlastně jde, poznat něco nového. Tedy Muza Fest v kempu u zámku v Meziměstí na Broumovsku tento víkend 5. a 6. června. Srdečně zve písničkářka Klára Sára a dlouho jsme si nepouštěli Duoťuka Michala Sedláčka. Tak i písničky od nich prosím berte jako pozvánku.

jsme o Folkališti a Muzafestu. Rád by se těch fajn akcí účastnil osobně, ale jsme letos s Mariany objednání na jinou akci. O tomto víkendu se totiž konají také tradiční orlické ozvěny na koupališti v Bystrém v Orlických horách v sobotu 6. června. Hrají tam třeba i Malina Brothers, Jdou na boso, Živelná mandala, o kterých jsme teď slyšeli písničku Kolik týdnů sčítám. Dále hrají třeba Martin and Gibson, Dobrý struny, N.O.T., Avízo. Festival Orlické ozvěny startuje tuto sobotu 6. června ve 14 hodin na koupališti v Bystrém. Ještě předtím ale s Mariany jedeme do Prahy. V Modřanech se koná už třetí ročník festivalu Modřanský festák v areálu u Viničního domku. V programu vidím také hodně blízkých kamarádů, třeba jeho českou epidemii, Žambochy, Roberta Křesťana s Druhou trávou, Jimmy Bosmana a Lazy Pigs, Zavěšený kafe. Festival startuje ve 12 hodin Vojta Nedvěd, tedy Modřanský festák 6. června v Praze u Viničního domku v Modřanech. Neseďte doma, doražte téhle muzice, prostě open air moc sluší. Vrac

0: ale zároveň musím s lítostí oznámit smutnou zprávu, že náčelník kultovní kapely Camelot Roman Horký je bohužel ze zdravotních důvodů mimo provoz. Moc mu držíme palce, ať se co nejdříve uzdraví. Camelot vyhlásil nocenou pauzu na celý červen s hlubokou omluvou svým fanouškům na sociálních sítích. Mrzí nás to, samozřejmě to chápeme, posíláme srdečné pozdravy a věříme, že se nám podaří díru v programu důstojně doplnit ke spokojenosti posluchačů. Dáme si dnes alespoň historickou nahrávku Camelotu na rozloučenou a myslíme na Romana z největšího z hitmakerů, kterého na poli současné novodobé trimské písně máme. Pro dnešek z folkových pohlazení tedy vše. Loučí se a naslyšenou se za týden bude těšit váš průvodce folkovým světem Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, dobře vyladěný tež.
6: I dnes nás čeká soutěžení nad větší zábavu, prostě není skromně řečeno. Pojďme do toho.
0: Humoriáda.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: knihu.
0: To by
1: knihu. Mělo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch Ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo
1: a
0: pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano? No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, že? Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt. Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čuně s fotoaparátem.
2: Ano, já čuně s fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano?
3: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Cenzurovat potom, já že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá. Ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáčník vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: Uhum, a tak je to v ocení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, dobrou mít, hlasuju pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
6: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
10: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
9: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
10: Tak vy s tím nepřestanete.
9: No.
10: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
9: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
10: Jo. Řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
9: Na hřbitově? To vy, madam?
10: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
9: Na hřbitově leží.
10: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
9: Paní, já mám slabé nervy.
10: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
9: No to pak já vím, kam z toho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
10: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
9: Ty taky? Ale paní, prosím, dítě, mrtvejk je jako hub po dešti.
10: Nebo ten... Hele...
9: Ano?
10: Vy ale máte pěkný krče.
9: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
10: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
9: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
10: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
9: Ano.
10: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
9: Mějte smilování, paní.
10: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
9: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
10: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
9: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
10: Jo, a hezky mě obejmout.
9: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
10: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
9: Ne, já to nechci vědět.
10: No,
9: já to nechci vědět.
10: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
9: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
10: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
9: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
10: Jo.
9: Já vás radši obejmu.
10: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
9: Ano.
10: Je to naše svatební fotografie.
9: Ano.
10: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
9: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
10: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
9: Ano?
10: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Já bych si byl ten
0: Zlín. Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: V lásce.
0: Určitě.
1: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
2: No,
0: kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20
2: tak.
0: Let si vydržel? Ano. To už se dneska nenosí úplně u mladé
2: já
0: generace?
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý rok,
0: zastavení mnoha
2: tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyně, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova.
0: Dobře.
2: A uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesli jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rozsah začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Jsme se tomu všichni zasmáli, rozsáh mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rozsáh. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte, že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý, nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pautu.
0: To byla legrace samozřejmě.
2: No to je dobrý. Takže tohle je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolalo za
2: krke. Já jsem si ušetřil na polštář.
0: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme
2: třeba
0: to. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete, bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900, co bude humor podle vašeho gusta. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Špatně slyšíme, zkuste ještě. Haló.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku, tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika, zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu, Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Melrose Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je na Zroudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naschledanou.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přinesl na kontrolu? Jo, nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byl alegrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prvi ti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo, opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. ze mě byli úplně skoprnělí. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, jsou kolem 30.
1: No, léto bylo i v květnu, ale no, to neoficiálně, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: že jo?
2: Neumíme.
1: Tak, ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci schválili v prvním čtení navýšení rodičovského příspěvku. Dopravu v centru Třince v létě omezí oprava horkovodu. Vodohospodáři zahájili trvalé zpevňování břehů Opavice v Heřmanovicích na Bruntálsku. Bude oblačno, postupně s deštěm a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
2: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
0: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. Oprava horkovodu omezí provoz v centru Třince. Energetici začnou s pracemi 22. června a skončit mají 26. července. Uzavírka čeká hlavně Frýdeckou ulici. Konkrétní termíny a rozsah uzavírek najdou lidé na stránkách města. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, změny se dotknou i autobusové dopravy a okolních ulic.
3: V souvislosti s touto opravou začne paralelně také rekonstrukce kanalizace ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Dopravní opatření se proto budou týkat také komunikace na ulici Bezručova. Průběžně budeme informovat o dalších podrobnostech, které se budou týkat provozu, možnosti parkování a pohybu chodců.
0: V Heřmanovicích na Bruntálsku začala rozsáhlá oprava břehů řeky Opavice po loňských povodních. Lesy České republiky tam pomocí těžké techniky stabilizují koryto a zpevňují místa, která velká voda poškodila nejvíce. Práce jsou součástí dlouhodobé obnovy vodních toků v regionu.
4: Vodohospodáři při opravách využívají i speciální kráčející bagry a ukládají lomový kámen o hmotnosti až 1 tuny, aby zabránili dalšímu podemílání břehů. Současně připravují projektovou dokumentaci pro další úseky. Z Heřmanovic Andrá Brtníková, Český rozhlas.
0: Vítězkou letošní ceny Global Teacher Prize pro inspirativní učitele je Lada Stuchlá. Je učitelkou somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Porotu zaujala tím, že se zabývá taky duševním zdravím studentů. Druhá skončila prvostupňová učitelka Daniela Harantová-Rumianová ze základní školy Dolní Dubňany. A třetí byl učitel matematiky a výtvarné výchovy ze základní školy Koperníkova v Třinci Tomáš Otisk.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v Moravskoslezském regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se dostanete do dopravních potíží, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4:05, je středa, 3. června roku 2026 a začíná ranní program Českého rozhlasu Ostrava dnes s dvojicí Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám příjemný den a také dobrý poslech našeho vysílání. Hudebně dnes začínáme s Vaby Daňkem.

0: Zpívala nám Ivona Přenosilová, je přesně 5 hodin 10 minut. Na svahu u hory Praděd v Hrubém Jeseníku se opět vrátily ovce, pomáhají chránit tamní alpinské trávníky. Do mlhy pod nejvyšším jesenickým vrcholem vás vezmeme krátce před půl šestou. Teď je tady ale historie, která se týká dnešního data 3. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
3: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
3: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Dnes nezmrzneme, ale můžeme zmoknout, deštník se může hodit. Jaká je aktuální situace v regionu? Většinou je všude jasno nebo polojasno, co se teplot týče. V Českém Těšíně naměříte 14 stupňů, v Krnově je na teploměru 10. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bychom dnes měli mít převážně velkou oblačnost, postupně na většině území našeho kraje déšť anebo přehánky, výjimečně může přijít i bouřka. Teploty od 19 do 23 stupňů, na horách naměříte okolo 16.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Okolí hory Praděda Petrových kamenů je o něco živější. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad Chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak můžou při výletu na nejvyšší vrchol Jeseníku potkat stohlavé stádo ovcí, ale také pastevce v zácviku.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že Valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuku nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastevec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, kocký pes nebo kelpie. Těch plemen, co pasy, je opravdu hodně.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Tereza Hájková pro vás má aktuální zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu anebo Hospodářská komora. Začala rekonstrukce mostu v Ludgeřovicích, který stojí nad hlavní silnicí mezi Ostravou a Hlučínem. Most byl vybudovaný v době, kdy se v těchto místech rušila tramvajová trať a už je ve špatném stavu. Potvrdil to starosta Ludgeřovic ze SocDem Daniel Havlík. Dopravu ve směru na Vrablovec to omezí na půl roku až do prosince. Žáci a studenti 45 základních a středních škol po celém Česku budou mít letos delší prázdniny. Ředitelé požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Rezort všem žadatelům podle svého mluvčího Ondřeje Macury vyhoví. Jev El Niño letos v létě vznikne na 80%, předpovídá to Světová meteorologická služba. Jev je způsobený periodickým oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává vysoké teploty vzduchu, velká sucha anebo silné přívalové deště. V obecním domě v Opavě se na dva roky uzavřou hlavní výstavní prostory. Opavská kulturní organizace chystá novou rozsáhlou expozici zaměřenou na historii města a celého Slezska, a to ve spolupráci s polskou Ratiboří. Současná podoba výstavy, nazvaná Cesta města, bude přístupná už jen do neděle. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě Malých Hošticích v ulici Dvořákova probíhá rekonstrukce povrchu vozovky. Jezdí se tam zúženými pruhy, dejte pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Petr Muk, Helena Vondráčková a hned poté vám povíme, jak bude vypadat naše dnešní dopolední vysílání.

0: Helena Vondráčková a také Václav Neckář. 5:38 Český rozhlas Ostrava. Teď nabídneme jeden programový tip, týká se našeho vysílání mezi 9. a 10. To se trochu touláme naším regionem, hovořím teď o magazínu Křížem krajem, ve kterém se vypravíme na pastviny pod horami ve Vyšních Lhotách. Čeká nás totiž svět koní ve stáji Vanila. Právě to je místo, kam nás dnes vezme redaktorka Romana Kubicová. Poslouchejte nás 10 minut po hodině 9. Teď můžu nabídnout kapelu Dire Straits a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Pravidelný ranní telefonát s ostravskými meteorology. Eva Richtáriková na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuální situaci v regionu.
2: Tak nyní máme místy ještě i polojasnou oblohu, jinde už je téměř zataženo a přehánky se teď ráno ještě neobjevují, rozhodně ne na území Moravskoslezského kraje. No a teploty se pohybují od 14 stupňů v Ropici až po 8 stupňů na Bruntálsku. A na horách je také kolem 10 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady středa, 3. červnový den. Jaké počasí dnes budeme mít?
2: Tak to polojasno vydrží pouze v ranních hodinách, postupně očekáváme velkou oblačnost během dne většinou až zataženo a postupně se na většině území během toho dnešního dne objeví přehánky, případně déšť. Výjimečně to mohou být také i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Odpoledne při možná i trvalejším dešti se teploty už budou pohybovat spíše kolem 20 a na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, postupně se rozfouká mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten se bude odpoledne měnit na západní, severozápadní.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: V noci bude ještě hodně oblačnosti, aspoň z počátku, místy také s deštěm nebo s přehánkami, ale od západu už budou srážky ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Ráno očekáváme i skoro jasno a ojediněle se mohou vytvořit mlhy. Teploty ty budou mezi 13 až 9 stupní Celsia, na vítru spované pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne už očekáváme slunečný a opět i teplý den. Většinou bude polojasno až k večeru od západu bude přibývat oblačnosti. Teploty během zítřejšího dne vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia, na horách na 16 až 20 a vítr povane slabý, místy mírný, jihozápadní a jižní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: O počasí jsme mluvili s Evou Richtárikovou. Děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tolik Michal Tučný, 5:51 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. I dnes odpoledne po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Kdo se právě dnes posadí za mikrofon?
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou Nicole Kouklovou, která nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak se říká, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Nicole založila vlastní divadelní společnost, aby mohla hrát, co ona sama si přeje. Jakou první hru představí a koho v ní uvidíme. Stále ji ještě i po rozchodu s manželem Karlem Heřmánkem mladším můžeme potkat v divadle Bez zábradlí. A jaké má další plány? Dozvíte se v Alex a host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vaše.

0: Děkovačky Libuše Švormové
1: je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Armáda bude nabírat více vojáků, potvrdil ministr obrany Zuna. Město Ostrava přeruší dopravní omezení na sezónu hudebních festivalů. V Rožnově pod Radhoštěm dnes odstartuje olympiáda dětí a mládeže. Bude většinou oblačno, postupně s deštěm a naměříme do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Česká armáda bude nabírat více vojáků. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
3: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
2: Za měsíc začne v Ostravě festival elektronické hudby Beats for Love. Okolí areálu Dolních Vítkovic, kde se koná, ale uzavírá hned několik dopravních staveb. Pro tramvaje platí výluka a uzavřený je i podchod, kterým návštěvníci do areálu přicházejí. Podle náměstka ostravského primátora Břetislava Rígra z Hnutí Ostravak, ale do konce června vše zprovozní.
4: Od počátku Beats for Love po konec Colors of Ostrava, tak vlastně by měl být klid, co se týče nějakých významných dopravních omezení. Jo, to znamená, neměla by být přerušená tramvajová doprava okolo, mělo by vše jezdit podle plánu.
2: Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Do Rožnova pod Radhoštěm se po 8 letech vrací olympiáda dětí a mládeže. Dvoudenní sportovní akce začíná dnes slavnostním zahajovacím ceremoniálem na Masarykově náměstí. Součástí bude průvod účastníků a zapálení olympijského ohně, říká mluvčí města Adela Kousalová.
5: První den jsou na programu atletické disciplíny a plavání. Druhý den kolektivní sporty jako házená, basketbal, florbal nebo malá kopaná. Celkem se zapojí přes 600 žáků z 18 škol z Rožnovského správního obvodu, ale také gymnázium, základní škola Emila Zátopka z Kopřivnice a škola z partnerského slovenského města Považská Bystrica.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme 4 minuty po 6. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. O dnešní ranní program se starají Tereza Hájková a Petr Soukup. Pogratulujeme teď oslavencům. Dnes v kalendáři máme pod dnešním datem napsána jména Tamara a Kevin. Jejich nositelům přejeme krásný sváteční den a posíláme písničku od skupiny Lucie.

0: Italská zpěvačka Alice v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin 12 minut. Ostrava hostila už 27. ročník dětského fotbalového turnaje McDonald's Cup. Žádná ze škol Moravskoslezského kraje se sice na stupně vítězů nedostala, ale i tak si malí fotbalisté a fotbalistky odnesli plno zážitků. Jak uslyšíte v reportáži, nabídneme vám i krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Posadíme se. Nohy natažené před sebou, špičky k sobě. Trup je vzpřímený. Paže pokrčené v loktech, dlaně opřené o temeno hlavy. Vždy s výdechem se střídavě ukláníme vpravo a vlevo. Celý cvik cvičíme 30krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Český rozhlas Ostrava nabídne informace o počasí. Než se dostaneme k předpovědi na celý den, mrkneme na aktuální situaci do regionu, srovnáme vyšší a nižší polohy. Na Lysé hoře v Beskydech je v tuto chvíli slunečno, teploměr ukazuje necelých 11 stupňů Celsia. Teplej je v Karviné, teď tam naměříte něco málo přes 14 stupňů. A prognoza na dnešek ta říká, že bychom v regionu měli čekat převážně velkou oblačnost. Postupně na většině území kraje déšť anebo přehánky. Ojediněle může přijít bouřka. Teploty ale příjemné až 23 stupňů. Na horách bude do 17.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 21 minut. Spoustu emocí přinesl letošní ročník největšího fotbalového turnaje pro děti, McDonald's Cup. Žáci a žákyně prvních stupňů základních škol bojovali o medaile na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Dvoudenní finále se nenechali ujít učitelé anebo třeba i rodiče. Malým fotbalovým talentům fandili i známé sportovní osobnosti.
1: I Tomáš Jimšman, bývalý úspěšný reprezentant, dorazil na finále McDonald's Cupu v Ostravě. Tomáš, jak se vám líbí to nadšení těch malých fotbalistů a fotbalistek?
2: Líbí se mi to nadšení, nasazení a vlastně i ty celé emoce, které v tom ty holky i kluci mají, a proto to rád vždycky vidím. Každý tady má svoji podporu a je to tady slyšet, takže je to nádherná akce a jsem rád, že prostě něco takového je.
1: Říká bývalý hráč národního týmu Tomáš Jimšman, který se tady v Ostravě účastnil před finálovými duely exibičního utkání plného hvězd. Vedle něj stáli na trávníku například bývalí reprezentanti Marek Jankulovsky nebo Vladimír Šmicer. Nechyběla ani patronka turnaje a profesionální fotbalistka Kateřina Svitková.
3: Spíš by měli toto, aby si děti tady zahráli, užili si ten den nebo všechny ty dny, které tady stráví, a celkově prostě fotbal si myslím, že by měl být hlavně zábava.
1: Po exibici přišly na řadu finálové zápasy, hrálo se ve všech třech kategoriích, jak pro malotřídky, tak žáky od první do třetí třídy a od čtvrté do páté třídy. No a například v finále kategorie malotřídek mezi základní školou Veltruby a základní školou České Heřmanice bylo pořádně emočně nabité. Emotivní finále nakonec ovládly žačky a žáci základní školy České Heřmanice.
4: Jmenuji se Damian.
1: No a ty jsi měl spoustu zákroků, tak jak jsi spokojený s tím svým výkonem? Kolik střel na tebe šlo?
4: Asi 3 a jsem s tím hodně spokojený.
1: Jak oslavíte takovouhle výhru?
4: No nevím, jak jsme to slavili, no prostě jsme žvali na sebe. No.
1: Máme tu další vítězku. Jak se jmenuješ?
5: Aneška.
1: Aneško, tak ty jsi se zapojila přímo do finálového zápasu. Viděl jsem, jak tam makáš, tak popiš mi, co jsi měla za úkol od trenéra.
5: No, vyhrát. Hodně jsme spokojení a prostě jsme za to rádi.
1: V kategorii od první do třetí třídy vyhrála základní škola Josefa Hlávky Přeštice. V kategorii pro čtvrtou a pátou třídu byli nejúspěšnější žáci ZŠ Sever Hradec Králové. Z Ostravy Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dnes se poslanci znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. Oprava horkovodu omezí provoz v centru Třince. Energetici začnou s pracemi 22. června a skončit mají 26. července. Uzavírka čeká hlavně Frýdeckou ulici. Konkrétní termíny a rozsah uzavírek najdou lidé na stránkách města. Změny se dotknou i autobusové dopravy a okolních ulic. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve vysílání Českého rozhlasu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Náměstí u zámku ve Slezských Rudolticích čeká poslední část rekonstrukce. Středový ovál prostranství už má nové lavičky i dlažbu. Obec teď vybrala stavební firmu na dokončení prací. Potvrdil to nezávislý starosta obce Mojmír Pargač. Rekonstrukce začne v letních měsících a skončí do konce tohoto roku. Dnešek je světový den jízdního kola. V roce 2018 ho zavedlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení kolo oceňuje jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a taky ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 200 století. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, během dne očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá do konce června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Každou středu po 11. hodině vítáme v našem vysílání hosta. Samozřejmě i dnes je středa. Po 11. hodině k nám host dorazí. O čem se bude mluvit a kdo bude u mikrofonu, to uslyšíte po písních Honzy Kalouska a Naděje Urbánkové. Pěkné ráno.

Krátce po půl sedmé nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozvánku k poslechu host Českého rozhlasu Ostrava po 11. hodině. K mikrofonu dorazí psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, ten pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a také se věnuje preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne 10 minut po 11. Kateřina Huberová, doporučujeme poslouchat. Teď Sting a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Pravidelný ranní telefonát s ostravskými meteorology. Eva Richtáriková na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuální situaci v regionu.
2: Tak nyní máme místy ještě i polojasnou oblohu, jinde už je téměř zataženo a přehánky se teď ráno ještě neobjevují, rozhodně ne na území Moravskoslezského kraje. No a teploty se pohybují od 14 stupňů v Ropici až po 8 stupňů na Bruntálsku. A na horách je také kolem 10 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady středa, 3. červnový den. Jaké počasí dnes budeme mít?
2: Tak to polojasno vydrží pouze v ranních hodinách. Postupně očekáváme velkou oblačnost během dne většinou až zataženo a postupně se na většině území během toho dnešního dne objeví přehánky, případně déšť. Výjimečně to mohou být také i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Odpoledne při možná i trvalejším dešti se teploty už budou pohybovat spíše kolem 20 a na horách mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, postupně se rozfouká mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a ten se bude odpoledne měnit na západní, severozápadní.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: V noci bude ještě hodně oblačnosti, aspoň zpočátku, místy také s deštěm nebo s přeháňkami, ale od západu už budou srážky ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Ráno očekáváme i skoro jasno a ojediněle se mohou vytvořit mlhy. Teploty ty budou mezi 13 až 9 stupni Celsia, na vítr už povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne už očekáváme slunečný a opět i teplý den. Většinou bude polojasno až k večeru od západu bude přibývat oblačnosti. Teploty během zítřejšího dne vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia, na horách na 16 až 20 a vítr povane slabý, místy mírný, jihozápadní a jižní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: O počasí jsme mluvili s Evou Richtárikovou. Děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
3: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Michal David, Český rozhlas Ostrava teď v 6 hodin 53 minut nabídne 3 pozvánky. Ve Fulneku máte možnost navštívit muzejní noc. Dnešní program je připraven od 16. do 19. hodiny ve světě Komenského a také v přilehlém parku. V Ostravě na nádraží Svinov je přistaven Legiovlak na prohlídku vojenského ešalonu. Z let 1918 až 1920 se můžete vydat v průběhu dne od 8. do 18. hodiny. Ve 2 odpoledne je navíc připravena komentovaná prohlídka. A ten třetí typ, ten míří do Českého Těšína. Tamní čítárna a kavárna Avion dnes bude hostit koncert česko-polské kapely Střince Noemi Rákls. Začíná se v 18 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Poslanci v úvodním kole schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Hoteliéři v Jeseníkách zaznamenali vyšší zájem o ubytování na letní sezónu. V Opavském obecním domě se chystá velká výstava o historii města. Bude většinou oblačno, postupně s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Zvýšení rodičovského příspěvku prošlo ve sněmovně úvodním kolem. Vláda navrhuje, aby rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027 pobírali 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc více než teď. Většina opozičních zástupců s návrhem souhlasí, chtějí ho ale rozšířit o automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci chtějí i další změny, dodává bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
3: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jenom o větší flexibilitě.
2: Návrh teď zamíří k posouzení na sociální výbor. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku a nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Vyšší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách evidují tamní provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem si lidé navíc letos rezervovali pobyty s větším předstihem. Pokračuje ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
4: Zhruba 80% je již obsazených. Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí. Ti hosté si zabukovávali ty pobyty dříve než v loňském roce. V rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezón je po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: V obecním domě v Opavě se na 2 roky uzavřou hlavní výstavní prostory. Opavská kulturní organizace chystá novou rozsáhlou expozici zaměřenou na historii města a celého Slezska, a to ve spolupráci s Polskou Ratiboří. Současná podoba výstavy, nazvaná Cesta města, bude přístupná už jen do neděle.
5: Modernizovaná expozice bude mít 11 tematických místností a formou historické herny obsáhne více než 800 let města Opavy, včetně zvuků a virtuální reality. Podobně výstava vznikne i v Ratiborském muzeu. Z Opavy Martin Knittl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na horách naměříte do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor aktuálně v Karviné v ulici Bohumínská. Havarovala tam 2 osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: První polovina dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava je za námi, ta druhá se před námi teprve otevírá. Máme 7:04. Od moderátorského mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje pěkný den Petr Soukup. Z muziky pro vás teď budu mít skupinu Olympic, Moniku Absolonovou anebo švédskou kapelu Europe. A co se informací týče, už za chvíli své dobré rady a nápady nabídne Artur Kubica. Dnes se zaměří na sezónní kytičky.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelný ranní program 7 hodin 11 minut. Silnice a tramvajové tratě v centru Ostravy teď připomínají jedno velké staveniště. Přitom se blíží sezóna velkých festivalů. První z nich, Beats for Love, začne přesně za měsíc. Město ale slibuje, že dopravní stavby ukončí anebo přeruší, aby návštěvníci z celé Evropy našli do festivalového areálu cestu. Téma pro reportáž nabídneme i v našem vysílání už za 9 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Zahrada v červnu. Tak to jsou balkónovky a letničky. Důsledně odstraňujte odkvetlé květy, pravidelně tak jednou za 2 týdny, rostliny v nádobách a v truhlících. Přihnojujte tekutým hnojivem pro bohaté kvetení. Nehnojte to na přímém slunci, ale brzy z rána, anebo potom až večer. Rostliny tak hnojení přijmou naplno. Stejně tak odborníci doporučují pouze ráno anebo večer rostliny v nádobách zalévat. Je také vhodné pokrýt substrát v nádobách vhodným mulčem, třeba oblásky, keramzitem, zeolitem, perlitem anebo slámou. Tady to opatření sníží odpařování a potřebu častého zalévání. No a zalévejte, pokud je to nutné. Těm rostlinkám se v takové mokré bažině žije stejně špatně jako v úplném suchu. Prostě tak akorát. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Momentálně je všude na území Severní Moravy a Slezska většinou slunečno a jasno, nicméně situace se bude měnit. Nejprve pohled do regionu, zaměříme se na teploty, pojďme do Karviné, v tuto chvíli 17,5 stupně Celsia, o něco chladněji je západněji, v Opavě teď naměříte necelých 14 stupňů. Prognóza od meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bychom se měli připravit na převážně velkou oblačnost, postupně na většině území našeho regionu bude pršet, výjimečně může přijít i bouřka. Teploty do 23 stupňů v nížinách, na horách naměříte mezi 13 a 17 stupni.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: 7:22 se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat tomu, co se aktuálně v regionu děje. Už za měsíc zamíří do Ostravy 10 000 fanoušků elektronické hudby, a to na festival Beats for Love. Necelé 2 týdny poté se areál zaplní návštěvníky Colors of Ostrava. Kolem Dolní Vítkovice ale stále ještě nefunguje tramvajový provoz a uzavřen je i klíčový podchod, kudy lidé za hudbou proudí. Harmonogram je napjatý, ale vše stihneme, slibuje alespoň vedení města.
2: Za měsíc začne v Ostravě první z obřích letních festivalů Beats for Love. Na špičky elektronické hudby přijedou 10 000 lidí z Čech i zahraničí.
3: Cílem je, aby těm našim návštěvníkům od začátku do konce padala brada nad tím, co v tom festivalu zažívají, prožívají.
2: Říká ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf. Otázka zní, jak se návštěvníci Beats for Love dostanou do areálu a taky z něj. Rekonstrukce náměstí Republiky, výměna kolejí a uzavřený podchod u dolu Hlubina, kde navíc probíhá jedna velká stavba. Tenhle hlavolam nás taky zaměstnal, připouští ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.
3: Teď se nám povedlo zachránit tady zastávku Dolní Vítkovice tramvajovou i s podchodem, jo, tam to bylo v ohrožení. Dělá se provizorní řešení toho podchodu vlastně na festivaly, na nás i na Colors. Myslím si, že pro naše návštěvníky se až tak toho moc nezmění. Jo.
2: Přibližuje Kamil Rudolf a náměstek primátora Břetislav Rieger z Hnutí Ostravak dodává, že s ohledem na festivaly sladili i termíny staveb.
4: Od počátku Beats for Love po konec Colors of Ostrava a v podstatě i sold out, konec července, tak vlastně by měl být klid, co se týče nějakých významných dopravních omezení. Jo, to znamená, neměla by být přerušena tramvajová doprava okolo, mělo by vše jezdit podle plánu.
2: Dopravní podnik chystá na festivaly posílené spoje. Stavby v okolí Dolních Vítkovic se opět rozjedou, až dozní poslední tóny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Co se děje, to uslyšíte z krátkých zpráv od Terezy Hájkové.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Od příštího roku by podnikatelé měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova, který byl zprovozněný loni v prosinci. Ředitelství silnic a dálnic totiž při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezonou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Do Rožnova pod Radhoštěm se po 8 letech vrací olympiáda dětí a mládeže. Dvoudenní sportovní akce začíná dnes slavnostním zahajovacím ceremoniálem na Masarykově náměstí. Součástí bude průvod účastníků a zapálení olympijského ohně. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy polojasno, během dne pak očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Nehodu stále hlásíte z Karviné. V ulici Bohumínská havarovala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za pár minut se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vypravíme do Jeseníku pod Praděd. Proč? Uslyšíte po písních Věry Martinové a skupiny Elán.

0: 7:40 míříme v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava do Jeseníků. Okolí hory Praděda a Petrových kamenů je o něco živější. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok proměnila svahy nad chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak můžou při výletu na nejvyšší vrchol Jeseníků potkat stohlavé stádo ovcí, ale také pastevce v zácviku.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuku nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastovec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, chodský pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasejí opravdu.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Přesně ve 7:45 jsme zatelefonovali ostravským meteorologům Václav Smolka na lince. Hezké ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Zůstaneme u aktuální situace. Jaká je?
2: Tak v kraji máme většinou oblačno až pojasno, výjimečně se také přidávají přehánky, teploty jsou nejčastěji od 15 do 18 stupňů a vane většinou jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Teď je už k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Tak během dne očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně se také na většině území přidá déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 20 do 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů a vítr bude mírný, jeho západní od 3 do 7 metrů za sekundu a během odpoledne se bude měnit na západní až severozápadní.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme čekat v noci na čtvrtek a co přijde zítra?
2: Zpočátku noci očekáváme zataženo místy s deštěm nebo přeháníkami, od západu budou ale srážky postupně ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Ráno se pak mohou ojediněle vytvářet mlhy. Minimální noční teploty budou od 13 do 9 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být většinou polojasno, k večeru potom čekáme od západu přibývání oblačnosti, maximální denní teploty budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, místy mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Přidejme prosím ještě tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1007 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 60 a 85%.
1: Hostem vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď byl meteorolog Václav Smolka. Děkujeme za informace, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 51 minut po nahrávce od skupiny Holky máme pro vás opět pár tipů, kam vyrazit ve volném čase. Dnešní koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka patří komornímu souboru Jeruzalem Quartet. V jejich podání uslyšíte například Janáčkův smyčcový kvartet číslo 1, a to od 7 večer v sále Ostravského kina Vesmír. Cena za něžnost, to je název divadelní hry, kterou můžete dnes navštívit v rámci kultury pod hvězdami na nádvoří Frýdeckého zámku. Začátek dojemně vtipného příběhu je o 7:30 večer. A na vernisáž hned 2 výstav jste zváni do návštěvnického centra v Novém Jičíně. Obě představují krásu motýlů. Jedna v reálných exponátech, další ve fotografiích. Začátek vernisáže je naplánován na 17. hodinu.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Ludgeřovicích začala oprava mostu nad hlavní silnicí. Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Ve Frýdlantu nad Ostravicí přibyly kontejnery na použitý textil. Bude většinou deštivo a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Začala rekonstrukce mostu v Ludgeřovicích, který stojí nad hlavní silnicí mezi Ostravou a Hlučínem. Most byl vybudovaný v době

0: době, kdy se v těchto místech rušila tramvajová trať a je už ve špatném stavu, potvrdil to starosta Ludgeřovic ze SocDem Daniel Havlík. Dopravu ve směru na Vrablovec to omezí na půl roku až do prosince.
1: Bude plně provoz přerušen, bude tam akorát průchod pro pěší. Samozřejmě bude částečně dopravní omezení v určitých dnech při rekonstrukci mostu na silnici 156 pod tímto mostem. No a celkové náklady se budou pohybovat přes 10 milionů korun.
0: Dnes začne obvodní soud pro Prahu 1 projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovaly muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
2: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
0: Obžalobě čelil taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu, sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastavené. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
0: Ve Frýdlantu nad Ostravicí přibyla místa pro odložení použitého textilu. 7 nových kontejnerů lidé najdou v centru i příměstských částech. Například u nádraží v Nové Dědině anebo v Lubně. Do kontejnerů mohou odložit oblečení, bytový textil, obuv anebo textilní hračky. Všechny věci by měly být čisté, suché a uložené v uzavřených taškách nebo pytlích.
4: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne pak očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměříte do 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Štěpánkovicích na Opavsku v ulici Hlavní srazilo osobní auto chodce. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes ve středu 3. června vysíláme pravidelné dobré ráno. U mikrofonu kromě Terezy Hájkové i Petr Soukup oba přejeme příjemný den. Budeme pro vás mít pěknou muziku, těšit se můžete na jména jako Maria Rotrová, Elvis Presley nebo třeba Eva Farná, ale také za pár minut do programu vstoupí i Martin Písařík, který nás provází rubrikou Co v učebnicích nebylo. A dnes se zaměří na vznik Silonu. Už za chvíli.

0: Cestu do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava si našel i Elvis Presley. 8 hodin a 11 minut. My se krátce před 8:30 podíváme na důležité silnice v našem regionu. Řekneme, co se na nich připravuje, ale teď už pojďme k dalšímu dílu našeho pravidelného seriálu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je před námi trochu deštivý, ale co se teplo týče, příjemný den. Nejprve se ale zaměříme na aktuální počasí v regionu. V tuto chvíli míříme na západ, do Jeseníku, konkrétně na vrch Šerák. Tam je v tuto chvíli oblačno. Teplota 11 stupňů Celsia. Zamíříme teď do Osoblahy na Krnovsku. Tam svítí slunce. Teplota vzduchu 14 stupňů. No a prognóza na dnešek. Meteorologové říkají, že bude převážně oblačno. Postupně máme čekat na většině území našeho regionu déšť anebo přehánky. Výjimečně může i zahřmít a zablízkat se. Teploty se dnes budou pohybovat do 23 stupňů v nížinách, na horách, na hřebenech okolo 14 stupňů Celsia.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Hostem příští rozhlasové lékárny bude doktor Martin Němec, primář gynekologického oddělení nemocnice Frýdek Místek. Spolu s ním se zaměříme na urogynekologii, která se zabývá mimo jiné diagnostikou a léčbou inkontinence. K poslechu lékárny zve Naděja Čvančarová.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Eva Farná, 8 hodin 21 minut. My teď míříme na důležité silnice v regionu. Co se na nich připravuje, to už nám teď poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drokulová.
1: Abychom zajistili plnohodnotné napojení České republiky na všechny sousední státy, připravujeme zkapacitnění silnice 1/68 kolem Jablunkova, dále na Slovensko. Stavíme zde ekodukt, který už teď počítá s rozšířením komunikace na 4 pruhy. Medvědochod dlouhý zhruba 40 metrů bude hotový dřív než rozšířená vozovka, která musí projít všemi administrativními kroky, jako jsou posouzení stavby na životní prostředí, územní a stavební řízení, majetkoprávní vypořádání nebo výběr zhotovitele.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy, to je to, co vám už za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídne Tereza Hájková.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dnes se poslanci znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly mít nově částečně i úřady práce. Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví, anebo nemají ani...

0: na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musejí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Od roku 2032 nebudou řidiči potřebovat pro placení mýtného speciální palubní jednotky. Nahradí je mobilní aplikace. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Rezort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do roku 2032. Náměstí u zámku ve Slezských Rudolticích čeká poslední část rekonstrukce. Středový ovál prostranství už má nové lavičky i dlažbu. Obec teď vybrala stavební firmu na dokončení prací, potvrdil nezávislý starosta Mojmír Pargač. Rekonstrukce začne v letních měsících a skončí do konce tohoto roku. V obecním domě v Opavě se na dva roky uzavřou hlavní výstavní prostory. Opavská kulturní organizace chystá novou rozsáhlou expozici zaměřenou na historii města a celého Slezska, a to ve spolupráci s Polskou Ratiboří. Současná podoba výstavy nazvaná Cesta města bude přístupná už jen do neděle. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy i polojasno, během dne očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Třebovicích v ulici Sjízdna v křižovatce u KFC havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A pozor taky v Markvartovicích na Opavsku. Srážku dvou osobních aut hlásíte z ulice Šilheřovická.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava, máme 8 hodin a 39 minut. Nabíjecími stanicemi, osvětlením, ale třeba i invalidními vozíky pomůžou ostravané obyvatelům partnerského města Dnipro na Ukrajině. Na nákup potřebného vybavení přispěli i obyvatelé Moravskoslezské metropole a 1 000 000 korun z rozpočtu darovalo město. Kamion s naloženou pomocí se už za pár chvil vydá na cestu. Je u toho i naše reportérka Marta Pilařová. Marto, dobré ráno.
1: Dobré ráno z areálu bývalých kasáren na kraji Ostravy. Je tady kromě mě i opravdu velký kamion. Jsou tady pracovníci Střediska humanitární pomoci Ostravsko-Opavské diecézní charity. A je tady i řidič Andrej ze Záporoží, který celý ten vzácný náklad do Dnipra poveze. A co poveze? Poveze 47 nabíjecích stanic, které dokáží vykrýt výpadky elektřiny ve městě blízko fronty. A Dnipro je taky každý den, každou noc stíháno nálety dronů, ruských dronů. Ty nabíjecí stanice byly právě pořízené z jarní sbírky obyvatel Ostravy. Ti poslali přes 120 tisíc korun a město Ostrava k tomu přidalo už zmíněný 1 000 000 korun. Do kamionu míří i osvětlení v počtu téměř 1 000 kusů. To je dar od firmy, která se tím zabývá. A taky inkontinenční pomůcky pro dospělé a invalidní vozíky. To jsou dary od Charit, od nás z regionu. A do Dnipra pojede i skoro 900 zákupových svíček, které vyrobili ostravští skauti, a taky tuna a půl brambor od dárce z Kopřivnice.
0: Kde přesně budou dary z Ostravy v Dnipru pomáhat?
1: Dnipro je takovým logistickým centrem a centrem humanitární a zdravotnické pomoci pro celou východní Ukrajinu. Zmíněné nabíjecí stanice poslouží zejména v krytech, vybudovaných ve školách a v nemocnicích. Ty kryty teď město právě cíleně opravuje a vylepšuje, aby ještě lépe sloužily. Osvětlení taky může posloužit v těchto krytech a i právě u sociální práce s obyvateli Dnipra, protože si asi nikdo nechce představit třeba zdravotníky nebo humanitární pracovníky, jak pracují pod mě, a ty dodávky elektřiny v Dnipru jsou nepravidelné a zdaleka není elektřina k dispozici pořád. Zákupové svíčky od skautů využijí bojovníci za Ukrajinu na frontě a ty zdravotní pomůcky pomůžou i zraněným. Dovedeme si představit ten invalidní vozík, který využije někdo, kdo byl zraněný při boji, ale taky starším nemohoucím obyvatelům města, kteří tam stále zůstávají a dál tam žijí, a to město a jeho sociální služby se o ně snaží co nejlépe starat. Cesta do Dnipra tohoto nákladu z Ostravy potrvá 2 nebo 3 dny, jak mi říkal řidič Andrej. Záleží prý na tom, jaké budou fronty na hranicích, to znamená, že nejpozději o víkendu už se ta pomoc dostane tam, kam má.
0: Ostravané pomáhají partnerskému městu Dnipro na Ukrajině. My jsme o tom teď hovořili s naší reportérkou Martou Pilařovou. Děkujeme za informace a přejeme příjemný den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Než to dnešní dobré ráno Českého rozhlasu uzavřeme, ještě jednou pohled do regionu, jak to vypadá s počasím. Na severní Moravě a ve Slezsku je hodně oblačnosti, začíná se zatahovat. Teploty následující: v Havířově 20 stupňů, v Opavě o stupeň nižší teplota. Prognóza od meteorologů říká, že den bude hodně oblačný. Počítejme také na většině území regionu s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle může přijít bouřka. Teploty do 23 stupňů. Pokud vyrazíte nahoru, počítejte s teplotami okolo 14 anebo 15 stupňů.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Těsně před závěrem Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava nám zaspíval i Valdemar Matuška. Už za chvíli vás pobaví Artur Kubica, pak v 9 hodin nabídne aktuální zprávy Tereza Hájková, no a po 9 už začne dopolední program, to už na této židli za mikrofonem bude sedět Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Sloukub, ještě než odejdu, tak vás pozvu k poslechu našeho dopoledního pořadu. Host Českého rozhlasu Ostrava u mikrofonu bude psycholožka Romana Mazalová, je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a také se věnuje preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. To interview vám 10 minut po 11. nabídne Kateřina Huberová. Tak pěkný den i poslech.
1: Zasmějte se s námi. A to si stěžuje kamarád kamarádovi. Představ si to, když přijdu domů opilý, tak mě žena bije válečkem na nudle. A ten kamarád říká, no a co tak nasadit na hlavu hrnec? A druhý den se potkají a ten kamarád se ptá, tak co, vyzkoušel si to s tím hrncem? A ten první povídá, jo, jo, je to skvělé, manželka s hrncem na hlavě vůbec neviděla, do čeho s tím válečkem mlátí. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Armáda bude nabírat více vojáků, potvrdil ministr obrany Zuna. Dopravu v centru Třince v létě omezí oprava horkovodu. V Rožnově pod Radhoštěm začíná olympiáda dětí a mládeže. Bude většinou oblačno s deštěm a teplotami do 24 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Česká armáda bude nabírat více vojáků. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně.
2: Byl stanovený ten cíl rekrutační 2600 profesionálních vojáků a 1000 vojáků do aktivní zálohy plus dobrovolná cvičení. Takže celkem 3600, ale pan premiér uložil to číslo navýšit v té části profesionálu. Takže tam to zvedáme na ten cíl, který chtěl pan premiér. To znamená, aby jsme se pohybovali okolo těch 3000 profesionálů ročně.
0: Oprava horkovodu omezí provoz v centru Třince. Energetici začnou s pracemi

0: 22. června a skončit mají 26. července. Uzavírka čeká hlavně Frýdeckou ulici. Konkrétní termíny a rozsah uzavírek najdou lidé na stránkách města. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, změny se dotknou i autobusové dopravy a okolních ulic.
1: V souvislosti s touto opravou začne paralelně také rekonstrukce kanalizace ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Dopravní opatření se proto budou týkat také komunikace na ulici Bezručova. Průběžně budeme informovat o dalších podrobnostech, které se budou týkat provozu, možnosti parkování a pohybu chodců.
0: České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému DROST, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Iránem. Rožnov pod Radhoštěm hostí dnes a zítra olympiádu dětí a mládeže. Do města se akce vrací po 8 letech. Dětem ze základních škol nabídne 2 dny plné pohybu, soutěžení i přátelských setkání, dodává mluvčí města Adela Kousalová.
2: První den jsou na programu atletické disciplíny a plavání. Druhý den kolektivní sporty jako házená, basketbal, florbal nebo malá kopaná. Celkem se zapojí přes 600 žáků z 18 škol z Rožnovského správního obvodu, ale také gymnázium, základní škola Emila Zátopka z Kopřivnice a škola z partnerského slovenského města Považská Bystrica.
3: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy i polojasno, během dne očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Markvartovicích na Opavsku. V ulici Šilheřovická havarovala 2 osobní auta. A nehodu 2 osobních aut hlásíte taky z Ostravy Třebovic. Bouralo se v ulici Sjízdná v křižovatce u KFC. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Už za chvilku tady bude dnešní vydání magazínu Křížem krajem a dnes se vydáme pod Beskydskou horu Prašivá, konkrétně do Vyšních Lhot. Už za chvíli přineseme podrobnosti. Potom dále v průběhu hodiny nebude chybět pravidelná rubrika Babské rady. No a také zatelefonujeme do Fulneku, kde chystají muzejní noc, abychom se dozvěděli podrobnosti, jak to tam dnes vypadá a hlavně bude vypadat. K tomu přidáme příjemnou muziku, teď zaspívá Olga Lounová, za chvíli potom Karel Gott nebo Lucie Bílá, taky Václav Neckář. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Richard Piskala.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je tady dnešní vydání magazínu Křížem krajem a dnes se vydáme na pastviny pod horami ve Vyšních Lhotách. Čeká nás svět koní ve stáji Vanila. Od dnešní respondence bychom mohli říct, že koně milovala od dětství a v dospělosti se jí splnil sen. Potkala stejně založeného muže a společně se starají o pěkné stádo koní, ale i poníků ve stáji Vanila. Na výzvědy k Petře Kudělás se do Vyšních Lhot vydala redaktorka Romana Kubicová.
2: Ve stáji Vanila, to voní tak skoro Vánocemi. Proč Vanila? Byl to nějaký váš koník? Nebo jak vám to voní to jméno?
3: Vanilka byla vlastně naše první narozené hříbátko ve stáji, proto jsme se rozhodli pro název Vanila.
2: A jak dlouho tady s manželem už hospodaříte?
3: S manželem tady už hospodaříme 15 let. Přestěhovala jsem se z vesnice Janovice, což je kousek vedle, a dále vlastně tady provozujeme jezdecký oddíl.
2: A je tady Vanilka někde spokojená na pastvě, nebo jaký je její osud?
3: Bohužel Vanilka již u nás není, asi nějakých 6 let. Co jsem otěhotněla, tak jsem se rozhodla Vanilku poslat dál do světa. Byla to hodně temperamentní kobylka, potřebovala denodenní práci, takže dělá radost jinde.
2: Kdo teda dělá radost vám? Já musím přiznat posluchačům, jak jsem na vás přišla. Byla jsem v jednom domově pro seniory a tam byli děsně vychovaní poníci, nebo jako respektive děsně vychovaný poník, nazdobený a temperamentní paní, která vlastně šla ke klientům dělat poniterapii, a to byla vaše maminka. Takže poníky tam vidíme úplně vzadu, ti mají takové separé, že jo?
3: Ano, poníci jsou odděleni od velkých koní, protože velcí koně vlastně je neustále napadají, otravují je, takže ať mají svůj klid a pohodu, tak jsou vzadu, mají tam vlastně svoje přístřešky a svůj klid.
2: Proč je otravují? Oni si připadají nadřazeně, že jsou teda oni ti velicí a ti poníci jsou ti malí?
3: No, dá se to tak říct. Ti poníci jsou takový flegmatičtí a ti velcí koně z toho mají radost, když je můžou prohnát, občas do nich kopnout. A hlavně jsou to naši pokladi. Jsou to hlavně terapeutičtí koníci, kteří jezdí do domova seniorů a po různých terapiích, a proto chceme, aby byli vlastně v pořádku, v klidu.
2: Dneska nepracují, dneska jsou velice spokojení, tam v ohradě svítí slunce, pasou se na čerstvé trávě, tak kdy je takový kůň, respektive poník, vůbec nejšťastnější?
3: Tak samozřejmě, když má ten svůj klid, svůj výběh.
2: Žere, že samozřejmě má dostatek potravy.
3: Ano, přesně, a hlavně ti koníci nemůžou denodenně pracovat. Musí mít i dny klidu, aby je ta práce neustále bavila a naplňovala. Mezitím k nám jezdí kovář, veterinář, fyzioterapeutka, koňský zubaři a ti se starají vlastně o péči a o ty naše mazlíčky, aby měli všechno, co potřebují.
2: Teda, tak to vám řeknu, že teda práce s nimi máte i takové, co bych nepředpokládala. Objednávat zubaře, objednávat terapeuta, to všechno potřebují koně, když s nimi pracujete, když je nemáte jenom tak jako pro radost na louce.
3: Určitě chceme, aby vlastně koníci byli v co nejlepší jak psychické, tak fyzické kondici, aby byli zdraví, aby jej nic nebolelo, aby potom dokázali teda s náma spolupracovat a dělat radost dětem, seniorům.
2: Proč mají takové ty jako, ne čepice, oni mají zakrytý vlastně celý obličej, i oči, uši, co to znamená?
3: Dneska je poměrně teplý den, lítá hodně hmyzu a proto mají masky, které slouží k ochraně proti hmyzu. Nelítají jim do očí, do uší.
2: A neprotestujou, jako jak třeba malému dítěti, když nasadíte v létě šáteček, tak si ho třeba strhává?
3: Ne, jsou velmi rádi, že to právě mají a naopak.
2: No a proč to mají teda jenom někteří tady? A ne, nemají, ten má černou, tak to jsem si nevšimla.
3: Ano, mají dneska všichni, no.
1: Přitakává milovnice koní Petra Kudělásková. Připomínám, že dnes jsme na návštěvě ve stáji Vanila ve Vyšních Lhotách, kterou provozuje tedy s manželem. Vrátíme se tam už za chvíli v magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. No a řeč bude třeba i o tom, proč některé děti místo živých koní jezdí raději na tyči s plyšovou koňskou hlavou. O tom tedy bude řeč už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin a 20 minut, no a my pokračujeme druhou částí v dnešním magazínu Křížem krajem. Vracíme se do Vyšních Lhot. Tamní stáj Vanila je místem, kde děti odloží moderní techniku a učí se starat o živé zvíře a jezdit na koni nebo poníkovi. Svou lásku ke koním jim tam předává majitelka stáje Petra Kudělásková, se kterou natáčela Romana Kubicová. Toto místo je také líní talentů v zajímavém novodobém sportu, zvaném hobby horsing.
2: V dnešní době čím dál tím více mají děti zdravotní problémy a různé třeba alergie na koníky, mají třeba jednu ledvinu a podobně. A proto je hobby horsing taková trošku náhražka, ano, nebo takový jináčí smysl tomu můžeme dát. Je to takový pohybový kroužek, kde vlastně se děti ve stejným zájmem potkají a je to vlastně plyšová hlava koně, která je umístěna na tyči, takže je to taková komunita dětí, kde se vlastně sdružujeme a kde dále prožíváme tu koňskou lásku v tímto způsobem. Také se můžeme dostat i na závody, kde si porovnávají potom svoje síly. Letos jsme se i kvalifikovali na mistrovství České republiky až do Prahy, kde naše děti získaly velmi krásné úspěchy.
3: Tak to je paráda, to bylo radosti. No a děti, které vlastně jezdí na skutečném koníkovi, provozují taky hobby horsing nebo ne? Jak to je?
2: Ano, také provozují.
3: Jsou to stejné nervy, stejné napětí jako při skutečných třeba parkourových závodech?
2: Tak určitě taky prožívají nervozitu. Na závodech vlastně si děti navzájem se podporují, takže určitě je to hodně těžký sport.
3: Vaše stáje je v krásném místě Vyšní Lhot. Dvůr máte téměř u cesty, ale ty samotné pastviny už jdou potom do volné přírody, takže když si takhle chcete vyjet, máte tady nějaké jako oblíbené trasy?
2: Výšky jsou tady opravdu nádherné. Jezdíme až na Prášivou, do Bratice, Skalice, do Bašky, do Přehrady, takže výšky jsou tady rozmanité a fakt opravdu krásné.
3: Teď už se dostáváme do výsostného území jednoho vašeho chráněnce. Představte mi ho nebo ji.
2: Je to valášek Eldorado.
3: Kouká na nás skrz masku.
2: Ano.
3: Tak, můžu taky?
2: Eldorado,
3: ahoj. On si mě musí očuchat, že?
2: Ano,
3: s jakou
2: určitě
3: přicházím? Zdali s dobrou nebo se špatnou. Pozná, když někdo jde se špatnými úmysly.
2: Naši koníci jsou vychovaní a většinou dají se uplatit a vědí, že vlastně nic špatného nečeká, takže určitě s dobrou.
3: Ano, děti k vám asi docházejí pravidelně, ale kdyby někdo jel kolem a zaujalo ho, že tady vidí koně, může se přijít taky podívat nebo jste uzavření takhle pro návštěvy zvenku?
2: Určitě provozujeme i jednorázové individuální lekce, máme různé příměstské tábory, různé tematické dny u koníků, takže vždycky vypíšeme nějakou tematiku, například den s jednorožcem, třeba čarodejnice, na podzim máme třeba halloweenské dny, čert a Mikuláš a určitě se tak k nám můžou přidat i děti vlastně zvenčí.
3: No a já hádám, že vy tím žijete, že prostě jste tady, vymýšlíte, pečujete o koně. Je to tak? Je to vaše celoživotní náplň, vášeň a radost?
2: Ano, ano, žijeme tím opravdu denodenně, od rána do večera.
3: Kdybyste měla úplně na závěr říct, jaké to je žít váš život mezi čtyřnohými přáteli.
2: Je to můj splněný sen. Určitě bych to za nic na světě nevyměnila, i když to je někdy jako těžké, i když opravdu je v tom hodně potu a síly a energie. Nevyměnila bych to za nic na světě.
3: To je nejkrásnější vyznání Petry Kuděláskové, která tady společně s manželem provozuje stáj Vanila ve Vyšních Lhotách. Z Vyšních Lhot Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: K Kam se vydáme v magazínu Křížem krajem zítra? No, to teď prozradím. Bude to zase do jiné části našeho, tedy Moravskoslezského kraje, konkrétně do Janovic u Rýmařova. A tentokrát nabídneme trošku netradiční pohled na šlechtické sídlo Harachů. Nakoukneme totiž do nově připravovaných prostor, které sloužily jako technické zázemí pro chod zámku. Podívala se tam Petra Štrimplová a její reportáž si můžete poslechnout zítra dopoledne v magazínu Křížem krajem po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: na čase být.
1: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za 2 minuty bude 9:30. Už za chvíli pro vás budeme mít pravidelnou rubriku Babské rady. V těch dnešních bude řeč o tom, jak zajistit růžím ve váze co nejdelší životnost.

0: Babské rady.
1: Květy růží patří mezi nejoblíbenější květiny vůbec. Každá barva navíc nese svůj význam. Červená růže je symbolem lásky a vášně, růžová vyjadřuje něhu a obdiv, bílá symbolizuje čistotu a úctu. Žlutá nese poselství přátelství a radosti. Květy růží jsou jedlé, proto se okvětní lístky používají jako součásti čajů, sirupů, ale i marmelád nebo dezertů, kterým dodají jemnou chuť. Ceněné jsou také pro využití v kosmetice, kde se z nich vyrábí růžová voda, oleje nebo parfémy. Růže má obecně hlavně sklidňující a hydratační účinky. Po odkvetení zastřihněte růži ve stonku po druhý pravý list. Aby vám růže ve váze dělaly radost co nejdéle, seřízněte stonky šikmo ostrým nožem, ne nůžkami, a nejlépe pod proudem vody. Vyměňujte květinám vodu každé dva dny a nikdy neumísťujte vázu s růžemi na místo, kam svítí přímé slunce, a ani poblíž mísy s čerstvým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude psycholožka Romana Mazalová. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi, který pomohl změnit českou legislativu. Vyučuje na Univerzitě Palackého a věnuje se preventivnímu programu, který seniory učí říkat ne. Interview vám nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Svět Komenského ve Fulneku dnes bude žít až do večerních hodin. Chystají tam totiž muzejní noc. No a více se dozvíme už po písničce.

0: Tak to byly Pet Shop Boys v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. No a teď už mám slibované zajímavé informace. Svět Komenského ve Fulneku dnes bude žít až do večerních hodin. Ve fulnecké pobočce Muzea Novojičínska se totiž koná muzejní noc, doprovázená přednáškou, workshopem i koncertem. No a více informací už má pro nás Kateřina Mrklovská, edukátorka Světa Komenského. Tak dobré dopoledne do Fulneku vám přeji.
1: Dobrý den, zdravím z Fulneku.
0: Tak je to sice muzejní noc, ale už teď dopoledne organizujete prohlídky pro děti. Tak co je u vás čeká, co tam uvidí?
1: Tak dětem ze základních škol se celé dopoledne bude věnovat skvělá historička a doktorka Hanka Komárková, se kterou se přenesou vlastně do období středověku. No a rozhodně nepůjde o nudný výklad, protože paní doktorka má nachystanou řadu ukázek a hlavně kvíz ve stylu soutěže Riskuj. Takže to téma středověku jim tedy přiblíží zábavnou formou. No a navíc před muzeem již stojí model středověkého jeřábu, který odpoledne v rámci již zmíněné muzejní noci mohou vidět i v akci.
0: Program Muzejní noci pro širokou veřejnost začne v 16 hodin. Tak co jste pro návštěvníky připravili?
1: Tak od 16 hodin je teda čeká přibližně hodinová přednáška již zmíněné doktorky Hanky Komárkové, která je zasvětí do každodenního života ve středověku a dotkne se témat, jako je například odívání, bydlení, jídlo nebo třeba i lékařství. No a od 16 do 19 hodin si návštěvníci v parku pod muzeem pod vedením restaurátora Muzea Novojičínska Stanislava Klučíka vyzkouší práci s replikami nástrojů použitých při vzniku gotického okna, které máme vlastně umístěné u nás v muzeu. A samozřejmě v provozu bude již zmíněný dřevěný jeřáb, který ve stavebních hutích pomáhá zvedat těžká břemena. No a tu atmosféru večera dokreslí tóny dobových dechových nástrojů právě v prostorách kaple. A jinak na celou akci je vstup zdarma, jako obvykle, a případně všechny informace najdete na našich webových stránkách nebo i na Facebooku a Instagramu Světa Komenského.
0: Už jste zmínila tu gotickou kapli. Zastavme se ještě na moment u ní. Čím je zajímavá?
1: Ona je zajímavá vlastně tím, že jde o národní kulturní památku, jelikož jde o místo u nás jedno z mála, vlastně u nás jediné a jedno z mála vůbec v celé Evropě, které pamatuje působení Jana Amose Komenského ve svých zdech. Takže v té kapli Komenský působil jako kněz a byl zde i správcem celého sboru jednoty bratrské. V jehož areálu naše muzeum leží. A tím jsou samozřejmě všichni k nám do muzea srdečně zváni a i na tu dnešní muzejní noc.
0: Věřím, že tam budete mít hodně návštěvníků, bude to určitě zajímavé. Informace pro nás měla Kateřina Mrklovská ze Světa Komenského ve Fulneku. Děkujeme a přejeme krásné dopoledne. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Petr Rezek zpíval písničku s názvem Modrá zem v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Slezské Rudoltice ještě letos dokončí rekonstrukci náměstí ve středu obce. Tak také o této informaci přineseme více podrobností ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty, tedy v 10 hodin, s nimi přijde do studia Tereza Hajková.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Hoteliéři v Jeseníkách zaznamenali vyšší zájem o ubytování na letní sezónu. Slezské Rudoltice ještě letos dokončí rekonstrukci náměstí ve středu obce. Bude většinou oblačno s deštěm a naměříme do 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun ročně. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
0: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu anebo Hospodářská komora. Obvodní soud pro Prahu 1 se právě v těchto chvílích začíná věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních.

0: voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. Vyšší zájem o letní dovolenou v Jeseníkách evidují tamní provozovatelé hotelů a penzionů. Ve srovnání s minulým rokem si lidé navíc letos rezervovali pobyty s větším předstihem. Pokračuje ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová.
1: Zhruba 80% již obsazených. Asi vzhledem možná i k situaci v zahraničí. Ti hosté si zabukovávali ty pobyty dříve než v loňském roce. V rámci dlouhodobých pobytů bych řekla, že je to tak o 80% lepší. Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezón děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
0: Náměstí u zámku ve Slezských Rudolticích čeká poslední část rekonstrukce. Středový ovál prostranství už má nové lavičky i dlažbu. Obec teď vybrala stavební firmu na dokončení prací. Rekonstrukce začne v letních měsících a skončí do konce roku, říká nezávislý starosta obce Mojmír Pargač.
2: Půjde o celkovou tu rekonstrukci toho náměstí, hlavně okolí těch zastávek. Měli jsme tam problémy s odtokem vody, dešťové a podobně, částečně ta zeleň, ale hlavně instalaci inventáře v rámci toho středu náměstí. Tím by se měl stabilizovat střed té obce.
3: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku místy i polojasno, během dne pak očekáváme převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách mezi 13 a 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Sedlnicích na Novojičínsku na silnici třetí třídy ve směru na Bartošovice havarovalo osobní auto s nákladním. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeji od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které si jako vždy budete moci zasoutěžit v našem moravskoslezském rozhlasovém kvízu. To bude už za chvilku, pak tady bude pravidelná rubrika, tedy tipy pro dnešní den. Taky dostane slovo Artur Kubica ve své pravidelné rubrice jednou měř, nebo pardon, dvakrát měř, jednou řeš, málem bych to udělal naopak a to se právě dělat nemá. Lepší je dvakrát měřit a jednou řezat. Budou tady i další aktuální informace z našeho kraje a pěkná muzika. Hana Zagorová zaspívá právě teď písničku Je naprosto nezbytné. Dále tady budou třeba Pavel Bobek, Aleš Brichta nebo Helena Vondráčková. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, pravidelný moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady a někoho už máme na lince. Dobrý den, kdo nám volá?
2: Dobrý den, tady Robert z Ostravy.
1: Zdravím vás, Roberte. Tak ta dnešní otázka, nebo respektive začněme tím, že dnes tady mám balíček Českého rozhlasu Ostrava pro vítěze dnešního kvízu. A ta dnešní otázka se týká vzdálenosti. Přestože Ostrava leží na severovýchodním okraji Česka, tak její poloha v rámci střední Evropy je více než výhodná. Z Ostravy do Prahy dojede vlak za 3 hodiny a zhruba 15 minut, do Vídně za 2 3/4, do Varšavy za 4,5 a do Bratislavy zhruba za 4 hodiny. Neberte mě za slovo, to je podle jízdního řádu. Já vím, že jsou někdy zpoždění a že to trvá díl, taky jezdím vlakem, ale já se neptám na trať nebo ani na silnici. Já se ptám, zdali pak víte, které evropské hlavní město leží k Ostravě geograficky nejblíže? Tím myslím vzdušnou čarou, jak se někdy říká. Je to Praha, Vídeň nebo Bratislava? Co myslíte, Roberte?
2: No, já to zkusím. Já si myslím, že je Praha.
1: Praha říkáte. Není to tak. Tak dáme, mějte se moc hezky, naschledanou, a dáme šanci někomu dalšímu. Vzpomněl jsem si teď na tu písničku Jaromíra Nohavici, jak tam zpívá Praha je daleko, pán Bůh vysoko. No tak v tomto případě opravdu Praha není nejblíž těch tří hlavních měst, která jsem tady jmenoval. Je to jiné město. Koho vítám teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava? Dobrý den. Zdravím vás, pane Milane. Tak které město to podle vás je? Praha? Ano. Je to Praha, Vídeň nebo, Praha, Vídeň nebo Bratislava. A ptám se, které z těchto měst je Ostravě nejblíže vzdušnou čarou, řekněme.
3: To je Bratislava.
1: Bratislava říkáte. Ano. Je to tak, já vám gratuluji. Ta Vídeň je jenom o kousek dál. Když se to zkusíte na mapě, tak zjistíte, že ten rozdíl není velký, ale je znatelný. Opravdu Bratislava vzdušnou čarou je Ostravě úplně nejblíž z těch tří hlavních měst. Výhra je vaše, já vám gratuluji a zůstaňte ještě na lince. Naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Doznívá písnička Dívka s perlami ve vlasech, zpíval Aleš Brychta. No a pamětníci si určitě vzpomenou, že je to vlastně česká verze slavného hitu maďarské skupiny Omega, jejich největšího hitu. Tak pojďme dále ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za 5 minut bude 10:30 a to už tedy za chvíli bude ten správný čas pro další várku tipů pro dnešní den. Možná si tedy vyberete, kam vyrazit. Podrobnosti už za chvíli.

0: Kam zmizel ten starý song? Helena Vondráčková zpívala v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Kam byste dnes mohli vyrazit, co zažít? Tak to je vždy obsahem této rubriky, která je tady právě teď, tedy tipů pro dnešní den. Už jsme v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava dnes zmiňovali, že ve Fulneku máte možnost navštívit muzejní noc, tak teď už jenom stručně připomenu, že program pro veřejnost tam mají připravený mezi 16. a 19. hodinou ve světě Komenského ve Fulneku, no a také v přilehlém parku. Dnešní koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka patří komornímu souboru Jerusalem Quartet. V jejich podání uslyšíte například Janáčkův smyčcový kvartet číslo 1. A to od 19 hodin v sále Ostravského vesmíru, což, jak určitě víte, je prozatímní domovská scéna Janáčkovy filharmonie, takže kdo jste zvyklí chodit na koncerty, určitě tam trefíte, je to v centru Ostravy. No a ještě pozvání do Třince. Tam dnes můžete v kulturním domě Trizia zhlédnout divadelní hru Casanova, životopisný příběh legendárního svůdce. Tam začne v 19 hodin. Teď je přesně 10:30. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zaznívá písnička Kosmický Vander. Slyšeli jste tam dva hlasy. Michala Tučného jste určitě poznali. Ten má výrazný, dobře poznatelný hlas. Vy, kdo třeba neznáte ten Kosmický Vander tak dobře, tak možná netušíte, komu patřil ten hlas druhý. Byl to Zdeněk Rytíř. Ten proslul hlavně jako textař, no ale třeba i v této skladbě si zaspíval s Michalem Tučným. Pojďme dále v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Mám teď pro vás zajímavé informace z našeho kraje. Česká televize natáčí právě u nás v Moravskoslezském kraji nový seriál V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, tedy orgánu sociálně právní ochrany dětí. Řeší sice smyšlené příběhy, ale ty vycházejí z reálných situací. Děj se odehrává ve fiktivním malém městě.
1: Ready? Kamera? Kde? 244/1 poprvé.
2: Dobré ráno.
3: Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči dvě děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
4: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost. Je velmi pozorná, je to takový trošku zaťatý bulldog, který zatím pro to dítě udělá všechno na světě.
3: Nový seriál je detektivka. Pětičlenný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
5: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nynější sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu. A myslím, že je tak osobitá, že pro fiktivní Moravskoslezské město to musela být jedině cihla, co je jeho hlavní architektonický jazyk.
3: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
5: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Již práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů a my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
3: Osmidílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 2 minuty po 10:45 a už za chvíli pro vás budeme mít další díl tradičního seriálu Dvakrát měř, jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na balkónovky a letničky v červnu.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Zahrada v červnu. Tak to jsou balkónovky a letničky. Důsledně odstraňujte odkvetlé květy, pravidelně tak jednou za dva týdny, rostliny v nádobách a v truhlících. Přihnojujte tekutým hnojivem pro bohaté kvetení. Nehnojte to na přímém slunci, ale brzy z rána, anebo potom až večer. Rostliny tak hnojení přijmou naplno. Stejně tak odborníci doporučují pouze ráno anebo večer rostliny v nádobách zalévat. Je také vhodné pokrýt substrát v nádobách vhodným mulčem, třeba oblásky, keramzitem, zeolitem, perlitem anebo slámou. Tady to opatření sníží odpařování a potřebu častého zalévání. No a zalévejte, pokud je to nutné. Těm rostlinkám se v takové mokré bažině žije stejně špatně jako v úplném suchu. Prostě tak akorát. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Tereza Mašková a Marek Lambora zpívali písničku Náš příběh. Tereza Mašková je skvělá zpěvačka, já jsem ji zažil i na koncertě a o to větší radost z toho mám, jak se jí pěvecky vede, že je z našeho kraje, Třince určitě, nebo pochází tedy Třince, určitě to víte také, ale rád připomínám. Pojďme k dobrému dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Za necelých 5 minut tady budou zprávy, se kterými přijde do studia Tereza Hájková a mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agend stávkovou pohotovost.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Most na hlavní silnici v Ludgeřovicích prochází rekonstrukcí. V Opavském obecním domě se chystá velká výstava o historii města. Počasí dnes bude většinou deštivé s teplotami do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
4: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
3: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory chce jednat zítra. Začala rekonstrukce mostu v Ludgeřovicích, který stojí nad hlavní silnicí mezi Ostravou a Hlučínem. Most byl vybudovaný v době, kdy se v těchto místech rušila tramvajová trať a je už ve špatném stavu. Potvrdil to starosta Ludgeřovic ze SocDem Daniel Havlík. Dopravu ve směru na Vrablovec to omezí na půl roku až do prosince.
5: Bude plně provoz přerušen, bude tam akorát průchod pro pěší. Samozřejmě bude částečně dopravní omezení v určitých dnech při rekonstrukci mostu na silnici 156 pod tímto mostem. No a celkové náklady se budou pohybovat přes 10 milionů korun.
3: Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%.

0: Ta. V obecním domě v Opavě se na 2 roky uzavřou hlavní výstavní prostory. Opavská kulturní organizace chystá novou rozsáhlou expozici zaměřenou na historii města a celého Slezska, a to ve spolupráci s Polskou Ratiboří. Současná podoba výstavy, nazvaná Cesta města, bude přístupná už jen do neděle.
1: Modernizovaná expozice bude mít 11 tematických místností a formou historické herny obsáhne více než 800 let města Opavy, včetně zvuků a virtuální reality. Podobná výstava vznikne i v Ratiborském muzeu. Z Opavy Martin Knittl, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji převážně velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, zpočátku při slunečním svitu až 25. A na horách naměříte mezi 11 a 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na trase Český Těšín Hrybí v Příboře na 32. kilometru stojí porouchané osobní auto, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám opět přeje ze studia Richard Piskala. A už za chvíli vám představíme psycholožku Romanu Mazalovou, která je kromě jiného spoluautorkou legendárního dokumentu Šmejdi. Téma podvodníků, kteří se zaměřují na lidi jakkoliv zranitelné, ji v profesi provází už mnoho let. Seznámí vás s ní už za chvíli kolegyně Kateřina Huberová. Tak příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Kateřina Huberová. A rozhodně na to nejsem sama. Mám proti sobě neuvěřitelně usměvavou dámu, psycholožka Romana Mazalová. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Kromě jiného teda jedna z dam, které mají podíl na dokumentu, který se jmenoval Šmejdi, dostal českého lva a v podstatě hýbnul taky českou legislativou. Což je kolik času zpátky?
2: No, jestli už to bude 14 let, možná dokonce. Je to hrozně dlouho. Je to tak dlouho, že když se mých studentů, který teďka učím v prváku, zeptám, jestli ten dokument znají, tak ho neznají. Takže až tak dlouho to je.
1: Je to sice dlouho, ale měl neuvěřitelný význam. A když se potom člověk podívá vyloženě zase trošku více na vás, protože to se týkalo především skupiny lidí, která patří těm zranitelnějším, to jsou seniori, myslím teď ten dokument, ale vy svým zaměřením na ty seniory cílíte poměrně dost hojně, kromě toho, že učíte. Mě teda možná zajímá, kde začíná váš příběh.
2: To je perfektní otázka, protože sama si budu muset hrábnout do minulosti. Myslím si, že začíná u mojí ročníkové práce, když jsem chodila do třetího ročníku psychologie. Jsme psali něco ekvivalentního bakalářské práci. Já jestli něco jako fakt nedělám ráda, tak nedělám ráda věci jenom proto, aby byly. A chtěla jsem tu bakalářskou, potažmo ročníkovou práci psát na něco praktického, protože jsem prostě bydlela na místě, kde byl kulturní dům. A v tom kulturním domě jsem viděla, že ráno, když odcházím do školy, tak že tam prostě jsou seniori. A já jsem jako úplně nevěděla, co tam dělají a proč tam jsou. Tak ve mně rostla zvědavost a můj tehdejší přítel, dnes už teda manžel, mi řekl, hele, tak to pojďme prozkoumat a uvidíme, co tam bude a třeba konečně najdeš to téma na tu tvoji práci. No tak jsem na jednu takovou akci skutečně šla, tam, kde byli ti seniori. Tam mě dva mladíci jako velmi rychle vyvedli z omylu, že holčičko, tohle není akce pro tebe a navíc nezmáš pozvánku. Tak jsem si řekla, aha, tak to začíná být zajímavý. A pak jsem začala sbírat ty pozvánky, které jsem zjistila, že fakt jako reálně, to si možná, teď nechci být jako nepříjemná, ale jako starší generace, včetně mě, si možná bude pamatovat takový ty letáčky, na kterých bylo prostě, nevím, salám zdarma, prací prášek zdarma, něco, přijďte, příjemné odpoledne, někam vás vyvezeme, něco vám ukážeme. Tak to bylo přesně ono. No tak já jsem na tu pozvánku jsem si obstarala, přišla jsem tam, opět mě vyhodili, opět to bylo se stejnou legendou, jako dokonce mi tehdy řekl, kočičko, to je akce pro jiný lidi. Tak jsem řekla, dobře, tak potom byl třetí pokus a to bylo, že jsem si vzala igelitku do ruky, vzala jsem si šustákovku a vzala jsem si babičku sebou.
1: Aha.
2: Pak už mě tam teda pustili. Jednou jsem se mi stal takový jako až bizarní zážitek a to bylo, když mi zase ten jeden prodejce řekl, hele, na to, jak vypadáš, tak máš nějaký moc bílý zuby. Takže i jako bílé zuby už potom byly nebezpečný, nebo respektive jako vzbuzovaly nějaké podezření. No, ale pak jsem prostě na ty akce takhle začala chodit s tou babičkou, to bylo docela dobrý, to už mě pouštěli, protože ten důvod, proč oni se ptali, že jo, proč chodíš, jako to nemáš lepší důvod, jako tykali mi, jo, jako mě v té době bylo kolik, 20, ani ne.
1: Uh-huh. A jim bylo třeba kolik?
2: No plus minus podobně.
1: Že jo?
2: No, uh-huh. Taky tak 25 25 max. A většinou mi tykali a tak jako velmi vstupovali do mého intimního prostoru ve smyslu, to jako ženská v tvým věku nemá jako lepší zábavu, než chodit s důchodcema tady dopoledne někam. Uh-huh. A tak já jsem mi odpověděla, no, babička říkala, že když půjdeme v páru, tak dostaneme lepší dárek. Což na těch pozvánkách skutečně bylo. Mm-hmm. A možná málo koho napadlo, jaká je ta legenda zatím. Ale ta legenda zatím byla úplně jednoduchá, protože seniori se velmi často vymlouvali, já to nemůžu koupit, já se musím poradit s manželem, s manželkou, podle toho, kdo tam byl. No samozřejmě, když jste tam měla oba dva, tak ta výmluva, že se musím s někým poradit, padala. Tak vlastně začala ta moje cesta. Říkáte si, tak obepíšu stát, že jo, napíšu, nevím, na ministerstvo. Tehdy ještě existovalo, to se jmenovala Rada vlády pro seniory. Nevím, jestli to existuje ještě teď, ale teď to existovalo, tak jsem tam posílala dopisy, no nic se nedělo. Tak kdo má sílu média? No, takže já jsem tehdy napsala, může se zmiňovat i jako jaký média, jo. Já jsem tehdy napsala jako první, myslím, na Mladé fronty dnes a tam mi odpověděli úplně okamžitě, což bylo prostě vidět, že ta síla je asi někde jinde. Takže jsme začali zveřejňovat nějaké první věci, které jsem na těch akcích nahrála, tehdy ještě na diktafon. A ozvalo se mi několik dokumentaristů, že by vlastně to téma zajímalo. Nakonec jsem si sedla se Silvou Dymákovou, protože ona je prostě skvělá. A říkala, hele, my asi chceme vytvořit něco, co jako reálně pomůže. Co prostě ukáže, jak to vypadá, co natočíme na CDčko, s čím budeme jezdit po domovech důchodců a budeme povídat na tohle, si dávejte pozor. A v tom jsme si jako strašně sedli, protože já jsem taky neměla jako filmařský ambice. Možná na druhou stranu nakonec tady tou surovostí nebo tím popisem bez nějakých
1: příkras,
2: no, jako nějakých snah o o filmové krásno, nebo já nevím, jak to nazvat, tak to dopadlo tam, kam mělo, za co jsem fakt jako neskutečně vděčná.
1: To je opravdu snímek, který musí hýbnout úplně každým a mě z něho bylo opravdu fyzicky špatně. Co to dělalo potažmo s vámi a tak dále a kam vás to posunulo, to všechno jsou témata, kterých se můžeme dotýkat. Jsem ráda, že můžu, protože Romana Mazalová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Romana Mazalová, psycholožka, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Dáma, která kromě jiného je taky spolu podepsaná pod dokumentem Šmejdi, který už je tedy nějakých 14 let na světě. Je dobré si vlastně asi stále připomínat, čeho jsou lidé schopni na jiných lidech. Vy jste popisovala, že vlastně jste se do toho nějakým způsobem infiltrovala, jste fakt pořizovala záznamy. Já bych asi měla vážně strach. Bylo evidentní, že tohle to je vlastně systém, který je neuvěřitelně promyšlený. Jak vy to máte se strachem, s neohrožeností, s tímhletím?
1: Máte pravdu, měla jsem strach. Myslím si, že, a to možná budete znát i vy, že v ten moment, kdy máte v ruce nějaký to zařízení, tak možná máte dojem, že jakoby se vás to netýká.
0: Jo.
1: Že jako jdete fakt po tom problému a máte dojem, že to vidíte z nějakého jako nadhledu. Takže dokud jsem byla jakoby na té akci, tak by mě ještě nějaká síla byla, ale já se k tomu možná ještě vrátím, ale hodně to mě napadlo, když jsem došla domů. V ten moment, když jsem byla v tom sále, tak jsem si říkala, já to musím zachytit tak, jak to je. Já do toho nemůžu vstupovat, protože bych tu realitu nějak změnila. Ale potom, když jsem přišla domů, tak prostě na mě dopadla ta tíha toho všeho. Někdy byly situace, kdy i přes tohle všechno měla jsem potřebu do toho zasáhnout. A jestli vzpomenu na jeden moment, který byl na mě už jako fakt moc. Byl tam člověk, který jako evidentně nebyl lékař. Prostě tohle nebyl lékař. No nicméně on se pořád tvářil, že je lékař z IKEMu. Tímhle já prostě pracuji v IKEMu, já jsem lékař, já jsem děkat v dětském oddělení. Uzavřel to slovy, já to vidím denně. Já denně vidím, jak tam ty děti umírají. No jako fakt tam byl jako velmi nepříjemný, jako velmi emočně náročný příběh. Teď si představte ten sál těch seniorů a on cílil na ně a tohle jsou ty vaše vnoučata. A ten kontext byl úplně absurdní, protože ten kontext, do kterého on to zasadil, bylo, že je to kvůli těm roztočům, které my všichni máme, které máme v těch postelích a oni pak mají ty alergie a z těch alergií rostou ty kardiovaskulární, nevím co. A to už byl ten moment, kdy i mně se dělalo fakt jako fyzicky zlé, říkám, tyjo, a tohle fakt ne. A v ten moment jsem se postavila, ještě jako měla jsem to, nevím, co mě to napadlo, měla jsem to potřebu se jako postavit fyzicky a řekla jsem, jako tohle už je moc, už stačilo. To, co přišlo, bylo neuvěřitelné. A on mě vlastně úplně jako dehonestoval ve smyslu, prosím vás, vy neumíte ani číst. Vy jako, co vy si dovolujete se mnou vůbec mluvit? Prosím vás, sedněte si. A já nejsem z prostředí, kde bych vás zvykla se hádat. A já jsem moje typická reakce taky to zamrznutí, jako řeknu, cože?
0: Ano.
1: Teď už to mám jako lepší, jo, za to dobu, co se dohaduju tady s těma podvodníkama, už jsem trošku jinde. Ale v tom mi to prostě nešlo. A byla to hrozně nepříjemná situace, ale to, co bylo jako úplně nejdivnější, nebo co mě překvapilo, jak funguje ta skupinová dynamika. Tak to byste možná nečekalo, ale dopadlo to tak, že na mě začali útočit ti seniori. Že jim kazím tu jejich, ať si sednu, ať poslouchám pana doktora, že on jim chce něco říct. A to bylo jako pro mě úplně asi jako to nejtěžší. Ale jako z čistě psychologického hlediska mi to potom dalo smysl. Já jsem přišla na jednu zajímavou věc, potom po konzultaci s kolegama psychologama, kteří mi řekli, no jasně, ale tohle je gestalt, jo, to je tvarová psychologie. To prostě, když je tam nějaký uzavřený celek, který začne narušovat jenom jeden člověk, jenom z jednoho místa a ještě jako tak odlišně od všech ostatních, jako mladá holka na rozdíl od všech seniorů, tak jako je velmi jednoduchý se do vás ovřít. Navíc viděli, co hrozí. Jo, jakmile se ozvete, někdo je na vás nepříjemný, někdo vás označí, že neumíte ani číst a najednou nikdo nechce být v té roli toho obětního beránka. Tak ti kolegové psychologové řekli, hele, ty to musíš narušovat z víc míst. Když tam budete tři mladí a každý nesmíte sedět spolu. Jak budete sedět spolu a utvoříte nějakou skupinku, tak zase se budou do vás všichni strefovat, že vy jste ti, kdo to narušují a bude jako snadný ten názor nějak jako extrahovat. Ale ve chvíli, kdy se budete tvářit, že tam nejste spolu. A ten negativní názor půjde takhle jako z více stran, tak ono to možná ty lidi víc donutí se zamyslet. Párkrát jsme to zkusili a fakt to bylo zajímavé, že to fungovalo.
0: Myslím si, že to téma jste vlastně přijala tak za své, do celé své praxe, protože vy se podílíte taky na programech, které zase cílí na ty seniory, abyste jim předala nějakou dovednost, nějaké povědomí o tom, že mohou říct ne v různých situacích. Já to teď opisuju velmi platonicky, vy asi dovysvětlíte, o čem já mluvím.
1: Já jsem si přesně pokládala tu otázku, vy kolem toho velmi hezky kroužit. Já jsem si říkala, ty brďo, málo který téma v Česku mělo tak mediální pokrytí jako Šmejdi. Všichni to slyšeli, všichni to vědí a stejně ty akce jsou. Tak jsem se začala bavit přímo s těma seniorama na různých akcích, kde jsem školila a ta odpověď byla jako v podstatě smutná. Víte, my jsme slušní. Oni vlastně vnímali říct ne jako neslušnost.
0: Můžu se, pardon, zeptat, jestli je to záležitost i generační, protože byli v tomhletom vychováváni. Neodporuje se, my jsme jako poslušní. Souvisí to jenom s tím, že prostě jsou z jiné doby, anebo tohle to se může stát úplně komukoliv ve chvíli, kdy se dostane do nějakého věku?
1: Skvělá otázka. Já si myslím, že je to generační v tom, že generace mých prarodičů byla vychovávána velmi autoritou.
0: Ano.
1: A tak, jak říkáte vy, autoritě se neodporuje. Zároveň já nechci říkat, že jakoby ohroženou skupinou jedinou jsou seniori.
0: Jasně.
1: Protože každý z nás, a jedno, jestli jsme mladí nebo staří, máme nějaký citlivý bolavý místo, ve kterém budeme citlivější na podvody, na manipulace. A já si myslím, že to, co je potřeba jako vědět, je, kde je to moje citlivé místo. A nebuďme jako nějak tak jako povýšení, jakože nám se tohle stát nemůže. Jo, že byste jako velmi hezky nastínila, nebo tam dojdeme všichni. No my už tam všichni jsme. Neplíst si slušnost a poslušnost. Můžu říct děkuju, nechci.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já tu sedím dnes s Romanou Mazalovou, dámou, která se věnuje, jak jste to říkala, aplikovaná psychologie.
1: Ano, můžeme to tak nazvat.
0: Čili jste takový vlastně terénní psychologický pracovník.
1: Já ještě neslyšela, je to hezký, to ode dneška to používám.
0: No tak protože vyrážíte vlastně mezi ty lidi, že jo?
1: Je to tak.
0: Takže kde na vás člověk natrefí teda různě?
1: No, asi skoro všude. Kam mě pozvou, tam já přijedu, protože mi připadá neskutečně důležitý o tomhle povídat, prostě povídat si o tom, co nám hrozí a jak případně si dávat pozor na všechny ty nebezpečné situace. A vy mluvíte o těch Luhačovicích a ty jsou, tuším, koncem června. Uh-huh. Na to se těším strašně moc, protože já si myslím, že zrovna ty Luhačovice jsou místo, kde je spousta seniorů a kde zrovna mají čas se zastavit, kde mají čas něco poslechnout. A tady budu přednášet v podstatě o tom, o čem jsme se bavili teď. Jak vlastně zůstat lidský, protože víte, já když přednáším o podvodech, tak já si vždycky říkám, tyjo, ale já ty seniory jako nechci je zase jako vystrašit, já jim jako nechci říct, dávejte si pozor na všechno a všude.
0: Svět je strašný.
1: Přesně, svět je strašný, místo s nikým se nebavte, protože to je taky strašný, jo? Já nechci, aby jsme žili v nějaké paranoje a abych se bála oslovit člověka na ulici, kde je tady dobrá kavárna. Já strašně hledám nějaký balanc mezi tím, jak si zachovat lidskost, otevřenost, jak se nebát ostatních lidí, jak věřit, že lidi jsou dobří a že jako v naprosté většině lidi jsou dobří, ale zároveň být obezřetný. Tohle bych chtěla zkusit nějak pojmout v těch Luhačovicích, tak budu věřit, že se mi to povede.
0: Vlastně kroužíme neustále kolem spíš té seniorské skupiny, jo, ale podvodníci jsou velmi sofistikovaní, takže využívají technologie, takže to, že mi někdo zavolá a začne mi tvrdit, že mám napadený účet a tak dále, teď se mi ozve jakože nějaký policista. Na to už banky sami upozorňují, jakým způsobem rozhodně nekomunikují a co rozhodně nechtějí po těch klientech, ale taky mám zkušenost z okolí s lidmi, kteří jsou a jsou to vzdělaní lidé ve středním věku. Říká, ale já jsem fakt jako znejistěl. Já myslím, že to vaše portfolio se asi musí rozšiřovat, že ohrožení podvodníkama jsme úplně všichni.
1: Mně k tomu napadají hned dvě věci. Jedna věc je, že já často mám takové jako pozitivní reference, jo, a lidi mi říkají, já to je skvělý, co jste s těma šmejdama udělali a už nejsou ty předváděčky a už nikdo neklepe na ty dveře, no dobrá práce. Děkujeme, že si to myslíš, ale já si to tak úplně nemyslím. Protože vemte si, že musíte fyzicky někam dojet, někam zaklepat. Kolik těch lidí za den stihnete? 15, když budete šikovná, a kolik vám z toho uvěří? Jo, a teď si vezmete, že sedíte u počítače, budete tam mít 5 lidí a jenom rozesíláte, nebo roboty, to je jedno, jenom rozesíláte e-maily. To je o tolik efektivnější, o tolik rychlejší, o tolik hůř dohledatelný to je. Jo, ten digitální svět je o tolik jako jednodušší na ty podvody, pro ty podvodníky, že prostě jim se jednoduše se jim nevyplatí klepat na ty dveře.
0: Přesně.
1: Jo, ta druhá část té odpovědi, kterou jsem vám chtěla říct, já se tímhle zabývám dennodenně. Já jsem těch rozhovorů slyšela, už jenom to, co mi třeba posílají lidi, desítky, ale mě ti podvodníci zavolali možná měsíc zpátky a mě se stejně v ten moment začalo. Třeba jako slyšela, cítila jsem, že mi buší srdce, že mám strach, jako moje první zase, jo, taková ta jako, nechci říct novinářka, jo, ale taková ta investigativní srdce bylo, rychle to musím začít nahrávat, jo, takže jsem začala hledat dceřinu mobil, ať vezmu její mobil, ať to nahrávám. I v tomhle všem, když jsem věděla, že to chci zaznamenat, ať mám nějaký studijní materiál, že vím, že je to 100% podvod a že je chci udržet co nejdál na telefonu, abych měla jakoby co nejdelší ten záznam, tak v průběhu toho zpracování, kdy oni mi říkali, co všechno je s mým účtem, a to já jsem jim ještě záměrně říkala falešné věci, jo. Oni se mě zeptali, jakou mám banku, já jsem jim nadiktovala falešnou banku. A aby to na mě tolik necílilo, prostě, jo, abych neměla dojem, že je to pravda, že jako vymýšlela jsem si ty data, které oni potom proti mě používali, tak i tak jsem byla prostě nervózní. Já jsem prostě stejně si nemohla zbavit toho dojmu, jo, a fakt to nemůže být pravda.
0: Já jsem dostala teď před pár týdny SMSku obsáhlou, že jsem někde překročila rychlost a že mám zaplatit pokutu někam, klikněte tady na odkaz a podobně. Což samozřejmě dříve třeba i špatný jazyk nebo špatná čeština prozradila tady tyhle věci, ale to už je všechno taky vlastně mnohem, mnohem dál, takže formulace vlastně byla docela přesvědčivá, ale já jsem teda potom si zadávala tu adresu, tam byla nedohledatelná, jo, a potom jsem se zajímala o to, jakým způsobem teda policie komunikuje v takových případech, rozhodně nepošle SMSku, ani mailem, jako jo, ale to, co popisujete, to, že se vám stáhne hrdlo, že se vám rozbuší srdce, mám problém, že na to člověk je schopen skočit okamžitě ve vteřině.
1: Vy jste udělala úplně perfektní věc, vy jste to začala ověřovat a to je to nejlepší, co můžete udělat. A já říkám to taky to pravidlo 3 sekund, že prostě ve chvíli, kdy cítím, že jsem ve stresu, a to je úplně jedno, v jakýmkoliv stresu, tak je vždycky nejlepší zastavit. nádech, výdech, nádech, výdech, aspoň třikrát a říct si, stalo by se, že by mi někdo poslal SMS, že jsem překročila rychlost, ať tady někde kliknu, hele, je to divný. A vydýchat se. Náš největší nepřítel je právě ten strach, že něco zanedbám, že něco zhorším. Fakt si musíme uvědomit, že policie takhle nikdy nejedná. Všichni jsou školení, ba naopak na to, abyste byli v klidu. Jakmile cítím, že jsem pod hlubokýma emocema, že mě někdo chce podivně dostat do stresu, tak jako první moje reakce je proč? Tady něco nehraje.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a s Romanou Mazalovou, psycholožkou, trávím dnešní dopolední čas. Vlastně se dotýkáme všech těch jiných, protože je to podstata vaší práce. A mě zajímá asi Romana samotná. Jaké to bylo děvče, když byla malá? Co se sebou chtěla?
1: Amazonka. Já jsem byla strašná Amazonka. A myslím si, že mi tak i říkali naši, protože já jsem vyrůstala se starším bráchou, se třema bratrancema. Ničeho jsem se nebála. A zrovna včera jsem byla u babičky, dívali jsme se na staré fotky a babička mi právě říkala: "No, ty jsi byla vždycky taková hrozně odvážná." A mě to překvapilo, protože mám dojem, že to ztrácím s věkem. Uvědomuji si, jak obrovskou sílu mají slova. Mám rád takové to pořekadlo, že slova nejsou vrabec, že jak jednou vypustíš, tak už nejdou vzít zpět. Čím jsem starší, tím víc se ve mně buduje takové jako ticho, než něco řeknu, možná je to vidět i teď, tak mám potřebu se zamyslet, jako hodně ty slova validovat, jestli to vlastně jako reflektuje to, co říkám, ale jako je málo lidí v mém životě, se kterým mluvím tak jako, jak to říká, bez filtru. A jinak v tom běžném životě mám asi tendenci fakt ty slova jako vážit, zpomalovat, předem si říct, jestli vlastně obsahují to, co jim chci vyjádřit.
0: Na druhou stranu to je jev, který se docela vytrácí, protože my jsme přehlceni spoustou slov. Slova se na nás valí ze všech stran. Vesměs jsou to i docela bláboli. Je strašně moc zbytečných slov, takže pokud člověk dojde k tomu, že je někdy lepší i třeba to slovo neříct, anebo ho prostě dobře zvážit, no tak to rozhodně není ku škodě věci, ba naopak.
1: To vám musím doporučit knihu od Františka Koukolíka, která se jmenuje Bullshit. Já ji úplně zbožňuju. A jedna z těch myšlenek je, o co líbí se nám žilo, kdybychom vymazali ze světa všechny jako zbytečný slova. Kolik by toho zbylo? Jako 5%? A mě ta myšlenka přišla jako skvělá v tom.
0: Přesně. Slova sice mají váhu, na druhou stranu je spousta velmi prázdných slov, takže vlastně nemají vůbec nic. A v tom se zorientovat, to je taky, panečku, úkol.
1: Myslím, že tím se pořád vlastně vracíme k té mojí práci. Jestli bych chtěla, aby z tohohle dnešního rozhovoru něco bylo tak přesně, aby jsme jako validovali, jestli to, co někdo říká, není jenom jako nějaký bezobsažný blábol, jestli mi to přináší nějakou hodnotu a jestli já tomu chci věnovat pozornost. Protože vlastně to, co vy říkáte, podle mě jako velmi úzce souvisí i s pozorností a s tím, jako každý si chce urvat kus toho našeho života pro sebe, většinou proto, aby mu to vydělalo, přineslo sledující, zaplatilo reklamu nebo něco. Já si myslím, že jako nic cennějšího než právě tu naši pozornost nemáme. To o tom fakt jako velmi pečlivě vybírat, s kým chci mluvit, koho chci poslouchat, komu chci naslouchat a na koho se nechci dívat, protože já si myslím, že jsme hodně jako zavalení tím fenoménem na někoho se podívat, jenom proto, jestli je to fakt takový blbec, jako jsem si myslela.
0: Jo.
1: A nevím, jestli tím už jako neovlivňuji i sebe potom.
0: Teď jste naprosto definovala něco, co jsem udělala mimo děk. Teď je opravdu na koho koukat, jo? Chci se podívat takhle jako na tu scénu veřejnou. Někteří lidé se toho nebojí. A stejně, i když člověk vlastně ví, že je to naprostý nesmysl a že oni zase třeba zmizejí po čase, stejně jim věnuje být několik vteřin svého vlastního života tím, že na to čumí, že si to prostě poslechne. Přistihla jsem se, jak scrolluju, než jsem si řekla, ježiš, vzpamatuj se.
1: A já myslím, že to jako, že fakt stačí to vědomí, ale pak si dá tu stopku, jako už toho vím dost a teď už to stačilo. Já to třeba pozoruju na sobě. Já pozoruju na sobě úplně jako extrémní přehlcení. A teď asi dva dny zpátky jsme to zřešili s manželem jako několikrát. Že říkám, já mám dojem, že jsem v takovém jako kolotočí těch informací a těch věcí, ze kterých já jako nikdy nevystoupím a které nikdy nedohoním. A myslím, že to hodně dělá jako i AI, že tím, jako jak na spoustu věcí mám jako rychlej názor nebo rychlou odpověď, všechno, co mě zajímá, jakákoliv pitominka, jo, tak na všechno se zeptám, protože jsem jako hodně zvídavá. A někdy si říkám, tyjo, ale už na tolik informací ani jako nechci, že chci jet na kolo, dívat se prostě na stromy. Možná to zní úplně jako idealisticky, jo, ale fakt jako chvilku nevědět vůbec nic.
0: Ono to z vás tak nějak čouhá.
1: To jsem ráda.
0: Stejně tak i takové dobré nastavení, radostné, pozitivní. Je to slovo pozitivní trošku devalvovaný, ale v tomhle případě mě jiné lepší nenapadá. Je to vaše podstata?
1: Myslím si, že ano. A myslím si, že to je moje podstata už od narození, že jsem se fakt narodila na takové té šťastné hvězdě. A moje maminka je neskutečně optimistický člověk a myslím si, že mě tím i jako nakazila takovou tou radostí ze života. Ale já si dovolím reagovat na to, co vy jste řekla, že pozitivita je často už jako nepříjemně vnímané slovo. A já jsem vlastně moc ráda, že to říkáte. Protože já si myslím, že tohle je přesně jedno z těch slov, který se zbytečně vypráznilo.
0: Co byste si přála vy?
1: Já bych popřála, aby si každý žil tak, jak chce, aby jsme byli ohleduplní k druhým. Já prostě pořád věřím, že jsme na světě proto. Mě vlastně bolí taková ta současná narrativa, takové té sebelásky. Jako stoprocentně mějme se rádi takový, jaký jsme, ale stejně si myslím, že jsme na světě proto, aby jsme žili v nějakém společenství a aby jsme tady byli pro druhý a aby jsme nezapomínali na druhý, aby jsme věděli, že všechno, co dáme, tak se nám vrátí.
0: Jak málo stačí. Moc děkuji za tuhle chvíli, měla by být 6x tak dlouhá, tak já se těším na jakékoliv příště, abychom navázali.
1: Já se těším moc a moc děkuji za pozvání, bylo to tu s vámi naprosto úžasný.
0: Děkuji. Romana Mazalová byla mým dnešním hostem, moc mě těšilo.
1: Mě také.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Nicole Kouklová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Brontosauři a písnička Šafrán dozněla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Už teď pro vás mám skupinu ABBA, za chvilku potom Lenku Filipovou, co se muziky týče, a také jedno upozornění. Přátelé, je první středa v měsíci. Možná už tušíte, kam mířím. Za 10 minut ve 12 hodin se rozezní sirény v celé republice. Nelekejte se, jde o pravidelnou celorepublikovou zkoušku sirén. Zazní nepřerušovaný zkušební tón, trvající 140 vteřin, jako vždy. Takže tyto zkoušky opravdu probíhají pravidelně každou první středu v měsíci. Nevylekejte se.

omezení na sezónu obřích hudebních festivalů ve městě. Podrobnosti už za chvíli ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou přesně ve 12.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé s exekucí nevyužívají oddlužení. V prvním čtvrtletí ho využilo jen 15% z nich. Město Ostrava přeruší dopravní omezení na sezónu obřích hudebních festivalů. Milionová oprava zlepšila přístup ke škole ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Odpoledne bude oblačno, místy přehánky, teploty až 22 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Oddlužení v Česku využívá dlouhodobě méně lidí, než kolik by mohlo. Podle dat konsorcia dluhových poraden ho na konci prvního čtvrtletí letošního roku využilo jen 15% dlužníků, kteří jsou v exekuci. Využít oddlužení můžou ti, kteří mají dva a víc různých věřitelů a nesplacené dluhy. Zároveň ale musí mít i dostatečně vysoký příjem. To může hodně lidí odradit, říká vedoucí dluhové poradny organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
2: Ty podmínky jsou nastaveny relativně přísně, takže pro spoustu lidí, kteří dnes jsou v exekucích, pracují na minimální mzdu, tak pokud tu situaci nezmění, tak oni vlastně na tu insolvenci ani nedosáhnou.
0: Dluhy musí dlužníci splácet řádně po dobu 3 let. Soud jim pak zbytek odpustí. Konkrétní podmínky pro oddlužení lidé najdou třeba na webu dluhového patrona. Za měsíc začne v Ostravě festival elektronické hudby Beats for Love. Okolí areálu Dolních Vítkovic, kde se koná, ale uzavírá hned několik dopravních staveb. Pro tramvaje platí výluka. Uzavřený je i podchod, kterým návštěvníci do areálu přicházejí. Podle náměstka ostravského primátora Přetislava Rigra z hnutí Ostravak, ale do konce června vše zprovozní.
3: Od počátku Beats for Love po konec Colors of Ostrava, tak vlastně by měl být klid, co se týče nějakých významných dopravních omezení. Jo, to znamená, neměla by být přerušena tramvajová doprava okolo, mělo by vše jezdit podle plánu.
0: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se aktivně útočníka angažovalo Rusko. Děti ze Staré Vsi nad Ondřejnicí se bezpečněji dostanou do školy. Obec nechala za více než 1 000 000 korun opravit venkovní schodiště. Bylo postaveno před 30 lety nekvalitním způsobem, upřesnil starosta Ondřej Sedlář.
4: Tam se odlupovaly ty žulové desky. Jako opravu už proběhla v minulosti, ale to byla

0: jako nedostatečná, takže my jsme se rozhodli to jako vzít úplně jako od základu prostě a celé se to ofrezovalo na beton a zasanovalo a položila se nová žula.
1: Počasí.
2: Odpoledne na severní Moravě a ve Slezsku očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 22 stupňů. Zpočátku noci pak bude zataženo místy s deštěm nebo přehánkami. Od západu budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno a k večeru opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 68 mezi sjezdem z dálnice D48 a Horními Tošanovicemi se srazil autobus s osobním autem. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vás opět zdraví od mikrofonu Richard Piskala. No a společně startujeme dnešní hudební poštu. 59 611 22 66, to je náš telefon do studia. Takže pokud máte oslavence, kterému chcete popřát a poslat pěknou písničku, volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Úvod této hodiny vysílání Českého rozhlasu Ostrava obstarala slovenská skupina Elán, ale teď už písničky budete vybírat vy. Jako první dnes v Hudební poště vítám paní Věrku z Frýdku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Piskala, já vás zdravím a zdravím Radio Ostrava a všechny posluchače. Dneska má narozeniny paní Štěpanka z Frýdku. Milo Štěpanko, my ti přejeme s Petrem hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání, to ti přeje Věrka s Petrem z Frýdku. A ještě bych chtěla do Frýdlantu Janě Petrošové krásným kulatým 80. Janko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To ti přeje kamarádka Věrka s Petrem. Pozdrav Milana a že ať se uzdravuje. Děkuju, pane Piskala, a naschledanou.
1: Mějte se moc hezky, paní Věrko, naschledanou.

0: Dvě růžičky vedle sebe hrála a zpívala Veselka v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Před chvilkou jsme byli telefonicky ve Frýdku, teď se přesuneme do Místku. Právě z Místku nám volá paní Mirka. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem, hezky dobrý den, ale tato písnička patří dnes mému synovi, panu Oldřichu Hanákovi, který má dneska nádherné narozeniny. Tak synu můj, přeji ti za nás všechny hodně zdraví, lásky, pohody v rodině a vždycky dobrý návrat z tvojich pracovních cest pod boží ochranu a všechno krásné dnes a každý příští den ti přeje za nás všechny maminka, která je tak nachlazena, že já nevím, jestli mě uslyšíš, protože jsi opět někde v dálce. Tak mějte se všichni hezky a zas někdy naslyšenou.
0: Mějte se krásně také vy, paní Mirko, naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Před námi je další přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Po telefonu zdravím paní Aničku z Kunčiček. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás taky moc zdravím a děkuji, že jste nám to vzal. Zítra oslaví krásné narozeniny člen klubu důchodců Zavod Žarubek, pan Ivan Pečvácký z Radvaní. Bude mít 72 let. Přejeme mu všichni z klubu. Hlavně hodně zdraví, úspěchu na zahradce a hodně sil při opatrování své manželky. Tomu přejeme všichni, kteří ho známe, a jelikož končili havíři a je to všem smutno, tak jsem vás prosila, pane Piskala, o směs těchto písniček. Děkuji a naslyšenou.
3: Směs hornických písniček posílám vám, přeji krásný den, paní Aničko. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: 59 611 2266, to připomínám telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, do hudební pošty. Teď je na této lince paní Věra z Bystřice nad Olší. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Piskalo. Dnes bych chtěla poslat písničku paní Marii Brancové, které dneska oslavuje krásné narozeniny. Chtěla bych jí popřát hlavně pevné zdravíčko, štěstičko, pohody do dalších let a lásku celé její rodiny a kteří jako synové se o ní teďka starají. Přeji ti, Maruško, jen to nej. A děkuji za vyhledání písničky.
0: Písnička bude v podání Lucie Bílé a Ave Maria. Vám přeji krásný den, paní Věro. Naschledanou.
1: Já děkuju a mějte se hezky.

0: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Třince a tam je paní Marie, kterou zdravím. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady je Marie z Osůvek. Prosila bych zahrát krásnou písničku pro paní Věrku Burianovou z Třince, Kanady. Milá Věrko, k těm svým půlkulatinám ti přeji hodně štěstí, zdraví a všechno, co se přeje. Ti přeje kamarádka Marie z Osůvek. A taky bych chtěla pozdravit paní Aničku z Hatí. Štěstí, zdraví, ráda jí poslouchaj. Děkuji, Marie.
0: Tak paní Marie, zdravím vás do Osůvek, což je tedy součást Třince. Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Ano, děkuji pěkně, nashledanou.

0: Karol Duchoň byl prostě neuvěřitelný zpěvák. Kolikrát už jsem tu písničku slyšel a zase jsem prostě úplně bez dechu poslouchal. V Slovenských dolinách zpíval Karol Duchoň. Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Alenka z Frýdku je teď na lince. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, zdravím vás všechny v rozhlase a všechny posluchače. Chtěla bych pozdravit paní Aničku z Hatě a popřát jí hodně zdravíčka, lásky a dobré ošetřovatelky a ať se má stále tak fajn, jak se má ráda ji poslouchám. Děkuji moc krát za vyřízení a těším se zase někdy na shledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Alenko, na shledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Na lince 59 611 22 66 je teď společně s námi v hudební poště také paní Věra Střince. Dobrý den, paní Věro.
4: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a taky všechny posluchače. Já bych chtěla nechat zahrát paní Marii Zosvek, která mi nechala před chvíli zahrát. Milá Maruško, děkuji ti za blahopřání a tobě přeji taky všechno nejlepší, jenom tak, protože my se obě špatně pohybujeme, takže se stykáme jenom po telefonu. Takže ti přeji všechno nejlepší a děkuji ti za písničku. Moc mě potěšila.
3: Tak posílám tu, kterou jste vybrala vy, písničku tedy. Vám přeji krásný den, paní Věro. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: Pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je teď paní Marta Zhavířová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Richarde, já vás srdečně zdravím. Víc jak měsíc jsem se nedovolala, tak ať mají radosti ostatní. Zdravím Tamarky všechny a všechny lidičky, prostě, které znám osobně, nejvíce osobně, do Zašové, Jaroslava, Zdenku, do Rožnova, Jirku z Rožnova, no prostě svoje rodaky do Krnova, úplně všechny lidičky, které jsem poznala osobně. Vám ať se krásně daří, pane Richarde, a zase příště ahoj a děkuji.
0: Mějte se krásně, naschledanou, paní Marto.

Dnešní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je v závěru. Pozvu vás ještě k poslechu následujících pořadů. Po 13. hodině to bude pořad Alex a host. Dnešním hostem Alex Minářové bude herečka Nicole Kouklová. V Humoriádě mezi 16. a 17. hodinou bude dnes nabízet scénky a ukázky z pořadů herečka, zpěvačka, konferenciérka a televizní i rozhlasová moderátorka Pavlína Filipovská. Richard Piskala se s vámi pro dnešek loučí a přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda navrhuje reformu penzijního spoření, mimo jiné chce víc podpořit mladé lidi. Desítky českých hasičů pojedou hasit požáry do Řecka. Nahoře praděd v Jeseníkách se opět pasou ovce. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatku za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
2: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
0: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě zhořelo rekordních víc než milion hektarů země. Ve Frýdlantu přibyla místa pro odložení použitého textilu. 7 nových kontejnerů lidé najdou v centru i příměstských částech, například u nádraží v Nové Dědině nebo v Lubně. Do kontejnerů mohou odložit oblečení, bytový textil, obuv nebo textilní hračky. Všechny věci by měly být čisté, suché a uložené v uzavřených taškách nebo pytlích. Zhruba 100 ovcí od tohoto týdne spásá svahy v okolí hory Praděd v Hrubém Jeseníku. Jde o několikaletý projekt Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ochranářům tam pomáhají dobrovolníci se svými ovčáckými psy. Pastva má podpořit růst vzácných druhů, říká Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody České republiky.
3: Spasou všechno, co jim šmakuje, zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů. Jedná se například o jestřábník alpský nebo violku sudeckou, sasanku narcisokvětou anebo zvonek vousatý.
1: Počasí.
0: Z počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu budou srážky ustávat a ubývat oblačnost. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno. K večeru opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: autobusu Ostrava.
1: Nehoda autobusu a osobního auta stále komplikuje hladký provoz na silnici 68 u Horních Tošanovic. Tak s ním počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
3: Děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes vítám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvílemi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem Spěj Bláho Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku, no a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak, když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný tak. Přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to, jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat, no. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaká zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomu, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Mm. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér, je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohle je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, na který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrál, jak jsem říká, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám se s herečkou Nicole Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme. Jak jste na to přišla?
1: Sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou takovou jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme. Jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no, uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo. Takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích. Takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fran vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, kterýho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, za takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho text je radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila tak 3 minuty před posledním zvoním, jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohodle toho divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříká uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se to takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro. Je to tak?
1: Je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož, to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte přesně tak. S Prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zalije střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám další jako, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali svoje hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na
1: víte,
0: text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář a tak.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roman na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně té postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte jí za hlavu, nebo...
1: Tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nemám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako... Byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vás třeba někam posunout, tak si ji věnujete?
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ročník. Co to obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježišmarja, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako...
0: Tak a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávala hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se?
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaký jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má i takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdnin je Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdnin jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jako Beauty Lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmů Andreje Babiše. Odbory na úřadu vlády vyhlašují stávkovou pohotovost. Slezské Rudoltice ještě letos dokončí rekonstrukci náměstí ve středu obce. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmů vyřešil.
2: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo, nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovností žen a mužů. Zároveň se mají zrušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odboru setkat k dalšímu jednání. Náměstí u zámku ve Slezských Rudolticích čeká poslední část rekonstrukce. Středověký ovál prostranství už má nové lavičky i dlažbu. Obec teď vybrala stavební firmu na dokončení prací. Rekonstrukce začne v letních měsících a skončí do konce tohoto roku, říká nezávislý starosta obce Mojmír Pargač.
3: Půjde o celkovou tu rekonstrukci toho náměstí, hlavně okolí těch zastávek. Měli jsme tam problémy s odtokem vody, dešťové a podobně, částečně ta zeleň, ale hlavně instalaci inventáře v rámci toho středu náměstí. Tím by se měl stabilizovat střed té obce.
0: Česká televize v Moravskoslezském kraji natáčí nový detektivní seriál V zájmu dítěte. Hlavními hrdiny jsou pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří vyšetřují několik samostatných případů ve fiktivním městě. Postavy řeší reálné problémy, příběhy jsou ale smyšlené, říká režisér Pavel Soukup.
4: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Jejich práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů a my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
1: Počasí.
0: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu budou srážky ustávat a ubývat i oblačnosti. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno. K večeru pak opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku je uzavřena ulice Krovni. Probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i

0: 800 553 553.
1: Krásné odpoledne, to vám přeje 4 minuty po 14. hodině z ostravského studia Českého rozhlasu. Za všechny už také Iveta Radamová, to protože vás vítám u toho našeho dnešního odpoledního vysílání. A kam se společně vydáme, čemu se budeme věnovat? Na začátku určitě na Třinecko. Po 2 měsících se totiž zítra otevře veřejnosti Muzeum Třineckých železáren. Co se změnilo, tak to si řekneme už za malou chvíli. V polovině hodiny se dovíte, jak vypadá takový křest pohádkové knížky a v druhé půlce hodiny se budeme věnovat letním brigádám. Kolik třeba si letos brigádníci mohou vydělat? I odpověď na tuto otázku přidáme. Stejně jako příjemnou muziku Michal Hrůza, navíc se vidím kapelu Lucie nebo Václava Neckáře, tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co...

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, jak jsem slíbila, míříme na Třinecko, zmodernizovaný depozitář nebo digitalizované sbírky. Věci, které na první pohled návštěvník muzea Třineckých železáren až tolik nepozná, ale co uvidí hned, jsou 4 nové výstavy. Muzeum se znovu otevře už zítra, ale další podrobnosti ty už se dovíme od vedoucí Evy Samarské, kterou už zdravím a také vítám v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, přeji.
1: Dobré odpoledne, dobrý den.
0: Paní Samarská, můžete prosím přiblížit ty 4 nové výstavy, které jsou většinou spojené právě s různými výročími Třince. O co jde?
1: Ano, ráda bych návštěvníky pozvala k nám do muzea po dvouměsíční pauze, kdy muzeum bylo uzavřeno. A slavíme, ano, slavíme, protože naše město, město Třinec, bylo povýšeno z obce na město v roce 1931 a tímto slaví 95 let města Třince a má takový výrazný název Toto letí. Ono to opravdu letí. Je to retro výstava k výročí města a u toho je i zakomponované výročí umělecké školy, základní umělecké školy Třinec, která slaví 80 let. No a potom je druhá, je o 5 let mladší výročí a to je 90 let střední průmyslové školy Třinecký železáren, která nese název škola, která spojuje generace a takové učňovské středisko vzniklo v Hutí v roce 1936. No a nesmím zapomenout na kostel svatého Alberta a jeho historie, kde nám to zapůjčila farnost katolická a ta má výročí 140 let. Ono se to slavilo loni, ale ve farnosti ještě vždycky ty oslavy trvají rok déle. A je zajímavé tím, že je to spojeno zase s tím Třincem, protože první arcivévoda kníže Habsburský, který byl prvním majitelem naší Třinecké huti, tak investoval hodně penízek do tohoto kostela a poklepal kámen na výstavbu, takže ono to všechno má propojení. No a poslední je Verk a město z ptačí perspektivy, fotograf Pavel Zubek. A líbí se mi na tom to, že lidé znají tak plošně to město, ale jsme opravdu ve velké zelení v jádru Beskyd. I ta huť a to město, to je prostě symbioza, patří to k tomu. Takže ráda bych pozvala na tyto 4 výstavy.
0: Ano, to jsou ty novinky, ty 4 výstavy. Ovšem už před tou dvouměsíční odstávkou jste nainstaloval jeden unikátní exponát. O co jde?
1: Ano, i sama jsem byla z toho velmi překvapena a jako z historického hlediska je to velká pocta, že naše muzeum Třinecký železáren a města Třince tento subfosilní dubový kmen pod názvem Eridanus zavítal k nám, že Třinecké železárny ho zakoupili. Byl na výstavišti v Expu a v Japonsku a myslím si, že je to takový příběh, že se vrátil domů zpátky, protože v zemi se ukrývaly desítky kmenů subfosilních stromů v Karvine, kde je vytěžili, které uvízly, jak bych řekla, na půl cesty mezi klasickým dřevem a fosilí. A nějakým způsobem prostě tam kopali jedno s druhým a přišli na svět s tím, že zjistili, že to opravdu se ukázalo, že stromy nalezené hluboké v zemi mají stáří až 6600 let. A říká se, nebo je to podložené odborně, že jsou to stromy z Beskyd. A ten jeden strom musel projít velkou cestu kolem světa, aby se vrátil zpátky k nám pod Beskydy a do našeho muzea. A kdybych měla říct si takový příběh k tomu, tak je to tak, že se zafoukala první vysoká pec v železárnech a stahovalo se dřevo na vodě na řece Olší v té době, na řece Olze, tak a to dřevěné uhlí, které bylo z těch stromů z Beskyd, se mohly rozhořet ty vysoké pece. Takže ten strom přišel v jiném sestavení nebo v podobě jiné a je tady vystavený a opravdu je to unikát, pro nás velká čest.
0: A ještě krátké ohlédnutí za tou nejbližší minulostí, to znamená, na čem jste ty 2 měsíce pracovali a jaký je pohled do budoucna? Co chystáte v té nejbližší době?
1: Ty 2 měsíce jsme nevyužili jenom na instalovat nové výstavy, ale pracovali jsme s přípravou na převoz. 26 let máme starý depozitáře, kde už je to i nedůstojné pro ty exponáty z velkosti podobně, nesplňuje to parametry, takže Třinecké železárny a správa majetku nám našli nový prostor a půjdou do důstojného domova, tak bych to řekla. A není to jednoduché, protože ty exponáty se musí balit, musí se zrenovovat. Není to tak nandat do koše a podobně. Musí se to, má to karty samozřejmě, ale znovu se to musí projít. Takže já to vidím jakoby na dlouhou trať, možná na 3 roky, ale s převozem počítám, že uděláme to do příštího roku, tak do března. Ale celé ty 2 měsíce jsme pracovali s tím, že jsme digitalizovali co nejvíc starých albumů, historických kronik, které nám lidé darují, hlavně Třinečáci a okolí. A tím touto cestou bych jim strašně moc chtěla poděkovat, že naše sbírky hodně, hodně jakoby obnovili a neskutečné skvosty přinášejí k nám.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava vedoucí Muzea Třineckých železáren Eva Zamarská. Díky moc za všechny informace a přeji krásné odpoledne.
1: Děkuji vám také. Naschledanou.
0: Naslyšenou také děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Našimi pátečními hosty budou plukovník Richard Franz a nadporučík Adam Fojtík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Ve španělském sále Pražského hradu si oba převzali prestižní profesní ocenění Hasič roku. U té příležitosti je pozvala k rozhovoru Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď se ale vydáme na jeden křest pohádkové knihy. Děti ze základní školy v Paskově totiž dostali doslova neobvyklý úkol přečíst čerstvě vydanou knihu Pohádky pro duši Jany Májové, napsat vlastní příběhy, nakreslit obrázky a hlavně připravit celý program zmíněného slavnostního křtu této knihy. Jak se to zhostili? To vše sledovala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová. Viděli jste Anešku,
1: jak se hrála na... Ředitelka tady místní základní školy v Paskově.
2: Lucie Budkovová.
1: Tak jak to přišlo, že jste vlastně uspořádali společně s dětmi tak slavnostní událost, která úplně paní spisovatelku dojela?
2: Začalo to vlastně příběhem z nakladatelství Triton, který paní autorka vydala jako drobnou knížečku a my jsme na ní náhodně narazili a použili při čtenářském zápisu v únoru. Hodilo se nám to i tématikou, protože to bylo o Sněhové vločce a Mrazíku Lojzíkovi. To znamená, všecko zapadlo, jak má, a já jsem potom paní spisovatelce poslala video z toho zápisu a jí se to velmi líbilo. Tak mi říkala, že v blízké době vyjde nová knížka a jestli bychom se nechtěli ujmout toho křtu. Nejdříve jsem souhlasila, ale potom samozřejmě to velké očekávání v nás vyvolalo trošku pochybnosti, jestli to zvládneme. A oslovila jsem žáky druhých a čtvrtých tříd a protože jsme nevěděli, jak to organizačně udělat, tak jsme spojili druháky a čtvrťáky, aby to bylo zajímavější, protože druháci mají blíže k pohádkám a čtvrťáci zase to mají lepší s prezentací svých výtvorů. No a dneska jsme tady ve dvou etapách mohli vidět, jak to zpracovat. To zpracování bylo rozdílné, velmi rozdílné, ale myslím si, že velmi pěkné. Byly tady možná i náměty pro paní spisovatelku do dalších let, protože myslím, že zejména příběhy o Vendelínovi a o Fifleně je zaujaly velice a bude tím určitě vyzdobena i celá škola a ten příběh nás ještě bude žít nějakou chvíli.
3: Cink pink, začínáme.
4: Já se jmenuji Aneška Pohlutková a chodím do 4. B v základní škole Paskov.
1: Aneško, je to běžná součást vašeho vyučování, že se ujmete programu na křest?
4: Určitě ne, jako hrozně se mi to tady líbilo. Musím říct, že je to opravdu pěkná událost a nejradši bych si to zopakovala znova.
1: A jak to vypadalo, když jste připravovali program pro dnešní den?
4: Hodně jsme byli nervózní, někteří ani ne, ale já jsem měla teda hodně strach, ale nakonec to nic hrozného nebylo. Připravovali jsme hodně, obraz, který nám zrovna spadl na zem, ten taky pěkně udělaný a jsme na všechny pyšní.
1: Valčo, ty jsi četla takový nějaký příběh hezký, co to bylo?
5: Kočičí přání.
1: A to je tvůj vlastní text?
5: My jsme to psali s Aneškou spolu.
1: Takže vy jste dostali zadání, kdybyste měli ten kouzelný med dědečka Vendelína, že co byste si vlastně přáli, že?
5: Mhm, ano.
1: A jak se vám líbí knížka?
5: Je hodně hezká a jsem ráda, že ji paní Jana vydala.
1: Rezonovaly pohádky třeba i s těmi čtvrťáky, protože to už jsou přece jenom velké děti zvyklé na úplně jiné technologie a podání příběhu.
2: Myslím si, že ano, dokonce je tam pohádka, pokud se začtete, tak je tam pohádka i o chlapci, který neustále hrál na počítači a bralo mu to veškerý volný čas a byla tam i nabídka toho, že se to dá dělat jinak. To znamená, myslím si, že zrovna to byla pohádka, která oslovila ty starší děti, ale třeba i Fiflena, což jsou čtvrťáci, zrovna v období, kdy se začínají více fintět, tak si myslím, že zase ta rezonovala v nich. Každá pohádka byla zajímavá něčím jiným, ale myslím si, že každý si tam našel svoje. Hurá, hurá,
1: hurá! Paní Jana Svobodová vlastně vzdělává celý život budoucí učitele českého jazyka. No a dneska se vlastně prožila nebo už propsala do nové role, role spisovatelky pod příjmením Jana Májová. Tak právě máte za sebou dva slavnostní křty. Ruka vás bolí od podpisování knihy, tak jak se cítíte v této roli?
6: Cítím se úplně nádherně a skvostně, protože dnes jsem uviděla mezi dětmi, že to psaní pro ně má smysl, že je rozvíjí, že je inspiruje, že dokázali vymýšlet svoje příběhy nebo dokončovat ty moje pohádky podle svého, malovat, tvořit podle toho. Je to úžasný pocit, že to není jen tak samo pro sebe ten mrtvý v uvozovkách text, ale že žije tímto způsobem. Mám radost, že ve stáří jsem se dostala k této nové profesi.
1: Dodává ostravská spisovatelka Jana Májová. Křest její knížky Pohádky pro duši připravili právě děti ze základní školy Paskově. Z Paskova Romana Kubicová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Možná jste už také někdy přemýšleli o tom, kdy je ten správný čas zajít se psem na rehabilitace. Jaké jsou vlastně signály, že už není něco v pořádku? Psi jsou většinou oddaní, veselí a motivují své majitele k pohybu. Někdy ale i psi potřebují pomoc se svými problémy. No a tak, kdy je ten správný čas na tu rehabilitaci se psem zajít? Jaké jsou ty signály, že něco není v pořádku? V poradně Českého rozhlasu Ostrava a radila Kateřina Řehořová, která se fyzioterapii a rehabilitaci zvířat věnuje. Pokud jste nestihli tento pořad na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, tedy v našem vysílání, tak si vše můžete poslechnout na našem webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Habera a tým, dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava a pojďme se věnovat brigádám. Ty letní prázdniny začínají už za necelý měsíc a to pro řadu studentů opravdu znamená možnost přivydělat si právě na brigádě. Tradičně zájem v gastronomii, cestovním ruchu nebo v zemědělství. Už teď jsou na pracovních portálech tisíce nabídek denně. Firmy poptávají hlavně brigádníky, kteří jsou ochotní o prázdninách pracovat delší dobu než jen třeba 2 týdny.
1: Já jsem teďka začala pracovat v kavárně, je to jako celoroční brigáda a ještě jsem byla teďka na pohovoru na letní brigádu za bar, ale tam jsem ještě jakoby nebyla na normální směně.
2: 19-letá Julie studuje v Praze na univerzitě. Brigádu hledala aktivně na pracovních portálech, ale nakonec narazila na obě nabídky přes sociální sítě. Právě v gastronomii vzrostl o brigádníky před letní sezónou zájem, potvrzuje předseda sekce gastronomie v Hospodářské komoře Luboš Kastner.
3: Myslím, že ta poptávka bude zejména u těch sezónních provozů, kde se vlastně očekává velmi dobrá sezóna, protože očekává se, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a budou více preferovat tu zemský cestovní ruch.
2: Pomocnou sílu na léto hledají taky třeba obchodní řetězce anebo firmy v oblasti logistiky. Místa jsou taky mezi manuálními profesemi a v administrativě. Nabídek bude ještě v červnu a v červenci přibývat. Už teď ale třeba společnost Alma Career, která provozuje například web jobs.cz, nabízí přes 5000 pozic. Jejich počet se ale liší podle regionů, říká analytik pracovního trhu Alma Career Tomáš Ervín Dombrovský.
4: S velkým odstupem na těch velkých pracovních portálech vede Praha, tvoří víceméně třetinu celé poptávky po brigádnicích. Následují Jihomoravský kraj se 14%, Středočeský kraj s 12% nebo Moravskoslezský kraj se 7%. Zbylé regiony mají 5 a méně procent z celé poptávky.
2: Rychleji podle Dombrovského ubývají pozice ve větších městech a taky ty lépe placené. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba necelých 135 korun. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové, ale nejnižší nabídky brigád začínají na 160 až 180 korunách.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220, 250 korun.
2: Brigádníci pracující na dohodu mají navíc od roku 2024 nárok na dovolenou, pokud mají smlouvu aspoň na 28 dní a odpracují minimálně 80 hodin. Letos se taky zvýšila částka, kterou není nutné při práci na dohodu danit, a to na 12 000 korun. Brigádníci by si měli taky kvůli odvodům pojistného dát pozor na to, jestli jim v létě platí status studenta. To se nemusí týkat třeba těch, kteří po střední nebo vyšší odborné škole nepokračují ve studiu. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření. Co se zvýší, řekneme za chvíli za 4 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás bude mít více podrobnosti Lucie Kociánová, která zprávy také celé dnešní odpoledne připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření. Zvýší se třeba podpora pro klienty do 30 let. Začala rekonstrukce ulic Dělnická a Jiráskova ve městě Albrechticích na Bruntálsku. V Zámeckých Konírnách v Karviné stavaři zpevňují konstrukce, budují nové základy a chystají krov. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO představila reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila návrh na snížení poplatků za penzijní fondy. Ty měly ročně klesnout z přibližně 2% na 0,5%. Změny by se měla taky konzervativnost fondů, které budou více dynamické. Vláda plánuje i snížení dolní hranice pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Schillerová.
2: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně 400 korun.
0: Mladí lidé do 630 let budou taky moct jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a více let. Vláda by návrh měla projednat do konce června. Město Albrechtice na Bruntálsku dnes začalo s opravou ulic Dělnická a Jiráskova. Silničáři nyní frézují povrch vozovky. Jde o součást celoměstských oprav místních komunikací po povodni v roce 2024. Město získalo peníze z dotačního programu Živel 1, říká tamní starostka Jana Murová z hnutí ANO.
3: Ty ulice budou přístupné pro občany, kteří tam bydlí, a zároveň i ZS, protože v případě čehokoliv, tak se dneska prostě musí vždycky přijet. Jenom po dobu pokládky asfaltu se tam občané nedostanou od 7.30 do 15.30. Ráno budou moci odjet do práce a večer se z práce vrátit.
0: Pokládka asfaltu je v plánu ve středu 10. června. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Stavaři musí vyzdít nové obvodové zdivo Zámeckých Konýren, protože objekt je ve špatném technickém stavu. Konírny v parku Boženy Němcové vznikly v polovině 19. století jako součást hospodářského dvora zámku Frištát. Později sloužily jako stáje pro koně rodu Larišménich a následně je využívali i hasiči jako sklady. Práce zatím pokračují podle harmonogramu, potvrzuje stavby vedoucí Lukáš Horuta.
4: To zdivo bylo ve špatném stavu a podkopáváme základy, děláme vlastně nové základy a už jsme ve fázi toho, že připravujeme věnec pro nový krov. U mlečnice tam máme vlastně z 95% opravený ty hlavní nosné konstrukce toho starého krovu a taktéž vlastně opravujeme ty nosné konstrukce.
1: Počasí.
0: V počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno, k večeru pak opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Novém Jičíně se v ulici Suvorovova srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Určitě přidáme další zajímavosti a aktuality, kam se vydáme. Pokud se třeba chystáte na dovolenou do Jeseníku, tak připomeneme, že rezervovat si ubytování stojí za to s větším předstihem. Proč, řekneme si už za chvíli a v

polovině hodiny se vydáme za ostravskými seniorkami ze skupiny Kreativ. Slíbila jsem i jednu zajímavost. Určitě v naší rubrice, co v učebnicích nebylo, se dnes dovíte, jak to bylo se Silonem. O tomto umělém vláknu si řekneme něco víc s Martinem Pisaříkem v druhé půlce této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A co muzika Brian Adams, Petr Spálený nebo Lucie Vondráčková. Bude toho více, začínáme dívkou Glorii s Vítězslavem Vávrou. Tak krásné odpoledne s námi.

0: Přeji vám příjemné 3. červnové odpoledne. Ono se to nezdále do letních prázdnin zbývá už jen měsíc, necelý měsíc. Dovolenou v Jeseníkách si lidé začínají rezervovat s větším předstihem. Ovšem zároveň mají zájem třeba i o delší pobyty. Shodují se na tom alespoň tamní hoteliéři, které oslovila naše reportérka a zjistila, že do Jeseníků začíná jezdit také více turistů ze zahraničí. Největší vytížení hoteliéři ale očekávají až na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% je již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalup na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
5: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně dost velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři hned, jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatele letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď už jedno setkání s ostravskými seniorkami ze skupiny Kreativ. Pletou, háčkují, ale třeba i navlétakají korálky, ale hlavně se rády setkávají. Členky Ostravské městské organizace seniorů České republiky totiž založily skupinu Kreativ. Tam se schází každý pátek, společně tvoří a vzájemně se také inspirují. Co všechno vyrábějí, co této vše předvedli na výstavě v sídle Městské organizace seniorů České republiky v Ostravě Porubě a výstavu. Tu si prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Iva Havlíčková.
1: Dívám se, že tady je spousta stolů, kde je spousta výrobků, ruční práce.
2: Všechny výrobky, které jsou, tak dělají naše děvčata. My máme skupinu Kreativ, si říkáme, a tam tvoříme. Tvoříme, co umíme, co neumíme, se naučíme a to je všechno práce našich děvčat.
1: Takže 29 šikovných seniorek.
2: Ano, šikovných.
1: A vede je Mojmíra Sucháčková s kolegyní.
2: S kolegyní Dagmar Polanskou.
1: No, jaké ruční práce u vás vedou? Co vás nejvíc baví?
2: Myslíte mě osobně?
1: Vás osobně?
2: Mě nejvíc háčkování, ale jinak cokoliv. To háčkování děláme hodně, protože my děláme vlastně i hračky pro děti do nemocnice. Děláme to prostřednictvím úřadu Poruba, který nám dává materiál na to, přízi. My z toho pleteme, háčkujeme a odevzdáváme to do nemocnice nemocným dětem.
1: Takže to není pro ty novorozence, takové ty chobotničky, jako oni dostávají.
2: Novorozence jsme dělali chobotničky, řekli, že chobotniček mají dost, tak teď děláme pro starší děti hračky.
1: Takže různé zvířátka asi nejspíš.
2: Zvířátka, panenky, různé. Některé děvčata pletou ponožky, to zase děláme pro seniory do domovů důchodců, to zase prostřednictvím počteníčka. No a jinak děláme všechno možné. Z korálku děláme, stromy života dělali děvčata, letos jsme dělali domečky s, teď nevím přesně ten materiál, něco jako sádra, ale je to jako lepší, kvalitnější, to tam taky uvidíte na stole. To jsme se učili letos a s tím budeme zdobit potom věnečky. Jo, nebo dělat jako vesničky. Pleteme z papíru, no, košíky a různé pajdoláčky, tam uvidíte takovou velkou slečnu upletenou z papíru.
1: Takže se nebráníte ani novinkám?
2: Novinkám se vůbec nebráníme, pořád se něco učíme. Vždycky některá šikovna se něco naučí a teď ty ostatní se to učí podle ní. Nebo jsme dělali z takových těch chlupatých dátků, jsme dělali pejsky a ty měli strašný úspěch, takové malé pejsky. Není to nic lehkého, ale některé se to naučili a velice se to taky líbilo. To tu myslím, ale není. To se všechno rozptýlilo, to šlo dětem hned.
1: Takže to chce šikovnost, trpělivost, určitě nebolí vás z toho ruce?
2: Nebolí nás z toho ruce, děláme to rádi a hlavně teda děvčata říkají, že se rádi setkáváme. Oni se těší na ty pátky, protože si povykládáme, vypijeme kafičko, prostě je jim dobře společně.
1: Takže hlavně je to takové místo setkávání pro vás.
2: My si i zacvičíme, my si i zaspíváme.
1: A přitom skupina Kreativ.
2: Kreativ, no.
1: No může se někdo přidat k vám, kdyby chtěl taky tvořit?
2: No, přidat se může, jenomže nás už je tolik, že to už je strašně těžká práce. Ale jako zatím jsme nikoho neodmítli, no.
1: Ještě, že máte tady takové prostory v Ostravě Porubě, že se tady vejdete.
2: To je fajn, protože do minulých prostor bychom se nevešli, no. My jsme byli předtím v armádě Spásy, tady kousek, a tam to bylo menší ty místnosti. Tady toto je ideální, ta velikost pro nás.
1: Takže setkáváte se každý pátek?
2: Setkáváme se každý pátek, děláme výstavky, děláme velikonoční výstavku, vánoční výstavku a tady pro tu fajnou rodinu děláme taky výstavku. No a jinak se děvčata zúčastňují i jiných akcí, které dělá městská organizace. Soutěží a sportovních soutěží a vědomostních soutěží a já nevím, co ještě všecko.
1: A v nejbližší době, co má Kreativ před sebou?
2: No Vánoce.
1: To už se musí na to myslet teď?
2: Určitě. Teď budou prázdniny, takže to budeme mít nějakou takovou pauzu a pak už se vrhneme zase na věci na Vánoce. No.
1: Bude zase tady velká výstava?
2: Bude určitě. Děláme různé ozdoby a různé andělíčky a takové prostě, no, vánoční věci.
1: Říká Mojmíra Sucháčková z Městské organizace seniorů České republiky v Ostravě.
0: A na výstavu rukodělných prací šikovných seniorek do Ostravy Poruby se určitě vrátíme i po písničce. Teď už Petr Spálený. Hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostravská městská organizace seniorů České republiky pořádala Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory organizace v Podroužkové ulici a nechyběla bezplatná burza knih, ale i výstava rukodělných prací členek skupiny Kreativ. Tvoření je tam mezi seniorkami velmi populární a jejich výrobky mimo jiné dělají radost i dětem v nemocnicích.
1: Já už mám tady u sebe členku skupiny Kreativ, paní Jarmilu Kotulovou. Takže co je vaše specializace, paní Jarmilo? Vy máte v ruce dva své výrobky, vypadají nádherně.
2: No, moje specializace není sice háčkování, já spíše vyrábím takové navlíkání perliček anebo vyšívání. Ale postupem času jsem se v Kreativu naučila i háčkovat, protože umím dobře plést, ale háčkovat jsem nikdy neuměla. A máme tady takové šikovné členky, které jsou ochotné nás to naučit, takže postupem času jsem se naučila i háčkovat.
1: No, já můžu popsat, že vydržíte v rukou háčkovaného bledě modrého slona, ozdobeného kytičkou a oslíka?
2: Asi spíše koníček takový nějaký.
1: Tak teď se omluvám za své znalosti zvířat.
2: Může to být i oslík, abyste nemusela mít pocit, že jste se spletla.
1: A co nemusím vracet zpátky do školy. No, zvířátka jsou uháčkovaná pro koho?
2: My háčkujeme jednak teda třeba, když je takzvaný kompot, ten je v trojhalí, něco rozdáváme, potom taky máme takový svůj, dalo by se říct, bazar, kde si to můžou lidé koupit a pak dáváme hračky i do mateřské školky v Koblově a dáváme hračky, ty jsou sice trošku menší, tak jsme háčkovali i hračky do nemocnice na kojenecké oddělení.
1: A vás bavilo pletení už odmala, nebo jste se k tomu dostala třeba až později?
2: Ne, mě bavilo pletení vlastně od dětství, to mě naučila moje teta, která je dámská krejčová a moc pěkně pletla, takže já mám sama dvě dcery, dneska už dospělé, takže jsem se naučila plést od ní, pletla jsem děvčatům svetříky, sukinky, takže pletení, jo, pletení, to je taková moje záliba.
1: A měla se to komu předat? Měli vaše dcery zájem o ruční práce?
2: Moje jako mladší dcera, ta ani tak ne, ta má spíše ráda zahrádku kytičky a starší dcera, ta jo, ta je kreativní, ta má svůj baráček a šperkuje si tam zahradu a v bytě, takže starší dcera trošku se dala na moji dráhu.
1: Zahnu si ještě na ten materiál, příjemný. Příjemná příze?
2: Jo, to jsou různé příze. Něco dostáváme třeba, jo, někdo už neplete, nehačkuje, tak nám to tady přinese. Něco si koupíme i sami. A pak máme takový svůj fond, kdy jsme třeba schopni říct, tak dneska koupíme 2 kila příze, rozdá se to děvčatům a musí z toho něco udělat a pak to odevzdat. Takže tak jako různě, co nám kdo daruje, co si koupíme, co si přineseme. Naše práce je tvořit, tvořit a tvořit.
1: A předpokládám, že muže mezi sebou asi nemáte.
2: Muže mezi sebou bohužel nemáme, i v těch skupinách je málo mužů. Já si myslím, že buď se jim nechce, jakože jsou zaměřeni trochu jinak a potřebovali bychom, kdyby někdo z mužů chtěl, může kdykoliv přijít.
1: Tak, mají tady dveře otevřené.
2: Ano, přesně tak, přesně. Raději je přivítáme.
1: Dodává paní Jarmila Kotulová z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také Silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a Silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba Silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Hostem příští rozhlasové lékárny bude doktor Martin Němec, primář gynekologického oddělení nemocnice Frýdek Místek. Spolu s ním se zaměříme na urogynekologii, která se zabývá mimo jiné diagnostikou a léčbou inkontinence. K poslechu lékárny zve Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. O čem se mluví?
2: Ostravští památkáři připravují návrh na vznik památkové zóny v okolí Karvinského šikmého kostela. Ta by měla být menší, než původně předpokládali. Jak cenné je z hlediska památkové péče území zaniklého města? Nakolik je nutné hledat kompromis mezi plány developerů města a zachováním historické paměti místa? Téma proberu s Michalem Zezulou, ředitelem Ostravského národního památkového ústavu, ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jaký bude cenový strop benzínu a nafty zítra, to vše si řekneme za chvíli. Podrobnosti za 4 minuty, to tady bude 16. hodina a s ní také aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině vás čeká Humoriáda a hostem té dnešní by měla být Pavlína Filipovská. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýš za 41,98 korun. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovala o tom ministerstvo financí. Naopak maximální ceny nafty oproti dnešku mírně vzrostou. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39,51 korun, tedy o 7 haléřů více. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Žáci a studenti 45 základních a středních škol po celém Česku budou letos mít další prázdniny. Ředitelé požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Rezort všem žadatelům podle svého mluvčího Ondřeje Macury vyhoví.
1: O zkrácení školního roku požádalo 12 středních a 33 základních škol. Nejčastěji jde o zařízení ve Středočeském kraji a Praze. Nejčastějšími důvody jsou rekonstrukce zázemí a stěhování.
0: Zhruba 100 ovcí od tohoto týdne spásá svahy v okolí hory Pradid v Hrubém Jeseníku. Jde o několikaletý projekt Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ochranářům tam pomáhají dobrovolníci se svými ovčáckými psy. Pastva má podpořit růst vzácných druhů, říká Jindřich Chlapek z Agentury ochrany a přírody České republiky.
2: Spasou všechno, co jim šmakuje, zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů. Jedná se například o jestřábník alpský nebo violku sudeckou, sasanku narcisokvětou anebo zvonek vousatý.
0: První velký hudební festival v Ostravě, elektronické Beats for Love, přivítá návštěvníky přesně za měsíc. O necelé dva týdny později vypuknou Colors of Ostrava. Industriální areál Dolních Vítkovic už se začíná připravovat na příliv desítek tisíc návštěvníků z celého Česka i ze zahraničí. Podle ředitele Beats for Love Kamila Rudolfa v areálu vystaví řadu atrakcí, které hudební zážitek doplní.
3: Cílem je, aby těm našim návštěvníkům od začátku do konce padala brada nad tím, co v tom festival zažívá. Prožívají i kromě té hudební stránky, to znamená dekorace, performéři, různé show a různá překvapení. Bude tam třeba apokalyptická vesnice, jo, přímo s obyvateli a podobně, takže těch věcí tady bude určitě celá řada.
4: Počasí.
0: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu pak budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno a k večeru opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici Opavská mezi Vítkovem a místní části Podhradí hoří autobus. Na místě zasahují hasiči, silnice je v tuto chvíli zcela neprůjezdná, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
5: Slyšte z toho strudla.
8: My bychom to chtěli vysílat, víte?
4: Humoriáda.
9: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den.
9: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
4: Humoriáda.

0: Tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď tata. V tuto chvíli, tata, taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to ne.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je,
0: za humoriádu, za to Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme
1: děkuju.
0: Rádi. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok... Vy poťou hlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No, no tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každej dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takovej usměvavý. Já jsem tady s váma
0: práce
1: ráda.
0: Tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jaksi ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednosta stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna, buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, je chcete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Přeměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty anebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusli. Tak to já vám musím dát ještě jeden paš, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, furt. Nejám pokoj.
5: Haló, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane,
5: tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavěj.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to
5: rozumíme.
2: Není, to není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Od čeneška od odpoledne. Jak jsem to? Si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano?
2: No. Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS humor mezera A nebo B na číslo 901104 posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
3: No, dobrý den, Buriana. A já bych si dala Buriana.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
3: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý děkujeme, den. Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřál bych si anekdoty.
2: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
2: A my děkujeme.
6: A Holcmana tady nemáte, Holcmana nemáte, Holcmana.
2: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny, určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás doba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
2: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
7: Děkuju vám taky a držte se.
2: Díky.
5: Držíme.
2: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
8: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
8: Mějte se.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
2: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
9: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. Ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
2: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
5: Babika, ano, babika. Ano.
2: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to, u advokáta jsme.
10: Na co bylo dát, co vám říkal?
11: No, no jsme... že jako, se tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
10: no?
11: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
10: Za co?
11: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
10: Počkejte.
11: Kam?
10: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
11: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik...
10: Počkejte. Vy počkejte.
11: No já čekal. No,
10: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
11: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
10: To mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
11: Ne. On nikom nemluvil a o sobě taky ne.
10: Podívejte se, pane Smutný.
11: Cože?
10: Podívejte se, pane Smutný.
11: Když vy odkaž mě znáte.
10: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
11: No jo, to jsem.
10: No tak.
11: No jo, to je
10: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
11: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
10: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
11: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A on vás... se sem jdu zeptat.
10: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
11: No, nenaváděl.
10: No tak co vlastně chcete?
11: No, Jezus, mane, já to věděl, že to bude těžký případ. No, já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
10: No.
11: Raště rozumně.
10: No, rozumím, no, prosím.
11: Při vašem vzdělání.
10: No.
11: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
10: No, to jste mi přeci řekl.
11: To už jsem vám říkal.
10: No, ovšem.
11: To je zajímavé.
10: No.
11: Tak to by bylo všechno v pořádku.
10: No to je vyřízený.
11: Nehníváte se, že jsem vás držel.
10: Ale vůbec ne.
11: Ne, no tak to jste hodnej.
10: No.
11: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
10: No.
11: Co jsem dlužen?
10: No to je bezplatná poradna.
11: To je bezplatná poradna.
10: Všem, to je zadarmo.
11: No tak ono to bez toho za víc nestálo. Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ležnici. No dobře,
1: no, tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, jo. Uklidníme no. To. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny Josefa Dvořáka.
1: Až to bude jisté.
0: No počkejte, tak já to zopakuju ostatním posluchačům, ať víme. Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové a potom, když vyhrajete, tak v pátek je losování o digitální rádio. Tak to jsou naše pravidla. Zbývá už jenom správně odpovědět na soutěžní otázku, která se týká našeho dnešního hosta Pavlíny Filipovské. Ta s Jiřím Sovákem uváděla televizní pořad za A. Dostavník, za B, dostaveníčko.
1: Dostaveníčko.
0: No jo. Tak už můžete vybírat tu knížku, kterou pak byste si chtěla.
1: Ano,
0: vzít.
1: Já bych, ta paní Filipovská mi strašnou radost udělala,
0: jo.
1: Že jsem u ní vyhrala.
2: No já vám gratuluji, když dovolíte, paní Jiřino.
1: Děkuji, Pavlínko, a já vám gratuluji k těm 85. narozeninám. Zdraví,
0: a je to venku.
1: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku veselou a chytrou.
2: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to
1: no,
2: ona by se cítila...
1: Já nevím.
2: No jo, ona je mladší o něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
0: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
1: Jo, tu Libušku Švormovou.
0: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A tu adresu vám dám kde?
0: Zůstaňte na telefonu. Okamžik.
1: Dobře.
0: Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
2: Musíme říkat dostaveníčka. Protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák. Protože to byli dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
0: Tak to bylo vyznání.
2: To bylo vyznání.
0: Pane Kopecké.
2: Ano, panu Kopeckému.
0: Tak za chvilku pokračujeme.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Tak, Humoriáda jede dál, zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
2: Tak vybírám, je z čeho vybírat, je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
0: Dobře, a nebude sám, jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
6: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
6: Ne, to je...
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
6: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: No.
5: Rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Pane, jako? Tak.
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den, ten pátek.
7: Tak Kájo, já už jdu, jo. Jo.
6: Ale prosím tě, kam bys chodila?
7: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
6: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
7: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
6: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
7: Jo, dala.
6: A co holuby?
7: Co je s nima?
6: Jsou zavřený?
7: Jo.
6: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
7: Počkej, já to vemu,
6: co by ses namáhla. Haló? Cože? Omyl? A proč? Haló, jak omyl, nebo co? Haló? Proč omyl? Jak omyl? Haló? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v dívčí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
2: očima,
0: ze zvědavosti vybral. Samozřejmě. Láska není kvíz.
2: To je ale pravda.
0: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na
1: to
0: tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr. Ovšem, musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste takže hezká. To taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový jako ústupový cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šli na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude. Vyhlasujete dál zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo nebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
3: Semafor byl zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděch Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonín z Bedihoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno. Díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika a chci cvičit, no. Počkej, jsem vemu ten
7: telefon, to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Yeah. Tupý. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vydavůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, si to vemu, já to vemu ten telefon.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad. Ty budeš cvičit. Já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se devátou lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé. To bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno. Přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku.
6: Víš co? Ty jsi tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
7: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
8: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky-dubky za sousedkou, pač už mě půl hodiny čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte Humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Bod jak živa, on se ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: No, protože teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Andříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se na příště. Dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Vládní hnutí SPD podněcovalo k nenávisti, uznal to soud. Milionová oprava zlepšila přístup ke škole ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Česká televize točí v regionu nový seriál o ochraně dětí. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová.

0: že nemusím v České republice říkat, kam to směřovalo.
1: Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se proti němu. Obžalobě čelí taky předseda hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Děti ze Staré Vsi nad Ondřejnicí se bezpečněji dostanou do školy. Obec nechala za více než 1 000 000 korun opravit venkovní schodiště. Bylo postaveno před 30 lety nekvalitním způsobem, upřesnil starosta Ondřej Sedlář.
2: Tam se odlupovaly ty žulové desky. Nějaká oprava už proběhla v minulosti, ale to byla jako nedostatečná. Takže my jsme se rozhodli to jako vzít úplně jako od základu prostě a celé se to ofrezovalo na beton a zasanovalo a položila se nová žula.
1: Česká televize v Moravskoslezském kraji natáčí nový detektivní seriál V zájmu dítěte. Hlavními hrdiny jsou pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří vyšetřují několik samostatných případů ve fiktivním městě. Postavy řeší reálné problémy, příběhy jsou ale smyšlené, říká režisér Pavel Soukup.
3: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, kteří se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Již práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů a my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
4: Počasí.
1: Počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo místy s deštěm nebo přehánkami. Od západu budou srážky ustávat a ubývat i oblačnost. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno. K večeru pak opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě se v ulici Frýdecká ve směru do centra města před sjezdem na Karolinu bouralo. Projíždějte místem opatrně a počítejte tam i s možným zdržením.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Je to tak také ten dnešní den v Moravskoslezském kraji. Pro vás mapujeme a ve stručnosti, ale samozřejmě také jasně a přehledně vám to shrneme. Pár témat. Blíží se sezóna velkých festivalů v Ostravě a město slibuje, že dopravní stavby ukončí nebo přeruší. Podrobnosti za chvíli. Okolí hory Praděd a Petrových kamenů je o něco živější. Proč? Dovíte se v polovině hodiny a ten slíbený zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou nabídneme už po písničce. Teď Petr Muk, tak ať se dobře poslouchá. Hezké odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Za měsíc začne v Ostravě festival elektronické hudby Beats for Love. Okolí areálu Dolních Vítkovic, kde se koná, ale uzavírá hned několik dopravních staveb. Pro tramvaje platí výluka, uzavřený je i podchod, kterým návštěvníci do areálu přicházejí. Podle náměstka ostravského primátora Břetislava Rigra z hnutí Ostravak, ale do konce června vše zprovozní. Ve Frýdlantu nad Ostravicí přibyla místa pro odložení použitého textilu. 7 nových kontejnerů lidé najdou v centru i příměstských částech, například u nádraží, v Nové Dědině nebo v Lubně. Do kontejnerů mohou odložit oblečení, bytový textil, obuv nebo textilní hračky. Všechny věci by měly být čisté, suché a uložené v uzavřených taškách nebo pytlích. Na Ukrajinu míří další humanitární pomoc za téměř 2 miliony korun. Zahrnuje nabíjecí stanice, osvětlení, zdravotní pomůcky, invalidní vozíky, zákopové svíčky i potraviny o celkové hmotnosti 5,6 tuny. Pomoc směřuje do partnerského města Dnipra a také charitativnímu fondu UpUp Ukraine. Veřejnou sbírku na pomoc partnerskému městu vyhlásila Ostrava ve spolupráci s diecézní charitou Ostravsko-Opavskou na konci letošního února. Město Albrechtice na Bruntálsku dnes začalo s opravou ulic Dělnická a Jiráskova. Silničáři nyní frézují povrch vozovky. Jde o součást celoměstských oprav místních komunikací po povodni v roce 2024. Město získalo peníze z dotačního programu Živel 1. Pokládka asfaltu je v plánu ve středu 10. června. Zhruba 100 ovcí od tohoto týdne spásá svahy v okolí hory Praděd v Hrubém Jeseníku. Jde o několikaletý projekt Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Ochranářům tam pomáhají dobrovolníci se svými občáckými psy. Pastva má podpořit růst vzácných druhů rostlin. Začala rekonstrukce mostu v Ludgeřovicích, který stojí na hlavní silnici mezi Ostravou a Hlučínem. Most byl vybudovaný v době, kdy se v těchto místech rušila tramvajová trať a už je ve špatném stavu. Potvrdil to starosta Ludgeřovic ze Socdem Daniel Havlík. Dopravu ve směru na Vrablovec to omezí na půl roku až do prosince.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Medicine man.

0: Hezké odpoledne, máme 15 minut po 17. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a jak už v našem vysílání dnes zaznělo, už za měsíc míří do Ostravy 10 tisíce fanoušků elektronické hudby na festival Beats for Love a necelé dva týdny na to se areál zaplní návštěvníky Colors of Ostrava. Kolem Dolních Vítkovic ale stále nejezdí tramvaje a uzavřený je i klíčový podchod, kudy lidé na festivaly chodí. Harmonogram je napjatý, ale vše stihneme, alespoň to slibuje vedení města.
1: Za měsíc začne v Ostravě první z obřích letních festivalů Beats for Love. Na špičky elektronické hudby přijedou 10 000 lidí z Čech i zahraničí.
2: Cílem je, aby těm našim návštěvníkům od začátku do konce padala brada nad tím, co v tom festivalu zažívají, prožívají.
1: Říká ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf. Otázka zní, jak se návštěvníci Beats for Love dostanou do areálu a taky z něj. Rekonstrukce náměstí Republiky, na koleji a uzavřený podchod u dolu Hlubina, kde navíc probíhá jedna velká stavba. Tenhle hlavolam nás taky zaměstnal, připouští ředitel festivalu Beats for Love Kamil Rudolf.
2: Teď se nám povedlo zachránit tady zastávku Dolní Vítkovice tramvajovou i s podchodem, jo, tam to bylo v ohrožení. Dělá se provizorní řešení toho podchodu vlastně na festivaly, na nás i na Colors. Myslím si, že pro naše návštěvníky se až tak toho moc nezmění. Jo.
1: Přibližuje Kamil Rudolf a náměstek primátora Břetislav Rieger z Hnutí Ostrava dodává, že s ohledem na festivaly sladili i termíny staveb.
3: Od počátku Beats for Love po konec Colors of Ostrava a v podstatě i sold out, konec července, tak vlastně by měl být klid, co se týče nějakých významných dopravních omezení. Jo, to znamená, neměla by být přerušena tramvajová doprava okolo, mělo by vše jezdit podle plánu.
1: Dopravní podnik chystá na festivaly posílené spoje. Stavby v okolí Dolních Vítkovic se opět rozjedou, až dozní poslední tóny. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Kristýna v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Den v kraji pokračuje a míříme do Jeseníku. Okolí hory Praděd i Petrových kamenů je o něco živější. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky i tento rok totiž proměnila svahy nad chatou Ovčárna na pastviny. Návštěvníci tak mohou při výletech na nejvyšší vrchol Jeseníku potkat třeba i stohlavé stádo ovcí, ale také pastevce v zácviku.
1: Na Pradědu mě přivítalo naprosto klasické počasí, takže je viditelnost zhruba na 20 metrů a prší. Vzala mě tady Vladimíra Křenková, právě její ovce spásají svahy nad Ovčárnou a nedaleko Pradědu.
2: Tím, že valašky mají hrubou vlnu, tak právě se hodí do hor, protože ta voda se jim nedostane na kůži, ale steče vlastně po té vlně, která je skládaná jako šindelová střecha.
1: Vladimíra Křenková dále vysvětluje, že v takovém počasí pastva není úplně jednoduchá.
2: Tam pouze doufáte, že všechny ovce ve stádě ví, že jsou stádové zvíře a že se drží u sebe. Tady jsou vlastně největší pomocníci ti psi, protože mnohdy v té mlze spolíháme na ty velmi zkušené psy, kteří dokáží odhadnout, že mimo stádo se vzdálila podle zvuku nějaká ovce a zareagují na to.
1: Nejzkušenější pastovec, který tady jezdí dobrovolně pomáhat, je David Červenka.
3: Střídáme se tady lidi, co mají právě ovčácké psy, nemusí to být jenom borderky, tak jak jsem zmínil, jsou to jiné plemena, kocký pes nebo kalpie. Těch plemen, co pasejí opravdu.
1: Stále více musí pastevci dávat pozor na vlky, i proto jsou ovce na noc zavřené v ohradě. Podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky byla pastva v oblasti naprosto normální, a to po stovky let.
4: Už proto vlastně máme název Ovčárna a v tuhle chvíli my jsme se rozhodli v posledních letech tu pastvu obnovit. Pastva má hlavně z pohledu ochrany přírody za cíl podpořit druhovou rozmanitost těch horských alpinských trávníků.
1: Jakým způsobem to ty ovce dělají?
4: Ty ovce to dělají vlastně tak, že spasou všechno, co jim šmakuje, a zároveň kopítky narušují ten souvislý travní drn, čímž otevírají nové plošky pro možnost vysemenění se těch vzácných a konkurenčně slabších druhů, které by jinak ta tráva, ale i ta borůvka vytěsnila.
1: Jde třeba o jestřábník alpský, violku sudeckou nebo zvonek vousatý. Poslední zmíněný je dokonce symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Z Pradědu Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a už míříme do muzea, zmodernizovaný depozitář nebo digitalizované sbírky. Věci, které na první pohled návštěvník muzea Třineckých železáren i města Třince většinou nepozná. Co ale uvidí, a to už zítra, jsou hned 4 nové výstavy. Já jsem se už dříve v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ptala na podrobnosti vedoucí muzea Evy Zamarské.
1: Ráda bych návštěvníky pozvala k nám do muzea po dvouměsíční pauze, kdy muzeum bylo uzavřeno. A slavíme, ano, slavíme, protože naše město Třinec, bylo povýšeno z obce na město v roce 1931 a tímto slaví 95 let města Třince a má takový výrazný název Toto letí. Ono to opravdu letí. Je to retro výstava k výročí města a u toho je i zakomponované výročí umělecké školy, základní umělecké školy Třinec, která slaví 80 let. No a potom je druhá, je o 5 let mladší výročí a to je 90 let střední průmyslové školy Třinecký železáren, která nese název škola, která spojuje generace a takové učňovské středisko vzniklo v Huti v roce 1936. No a nesmím zapomenout na kostel svatého Alberta a jeho historie, kde nám to zapůjčila farnost katolická a ta má výročí 140 let. Takže ráda bych pozvala na tyto 4 výstavy.
0: Ano, to jsou ty novinky, ty 4 výstavy. Ovšem už před tou dvouměsíční odstávkou jste nainstaloval jeden unikátní exponát. O co jde?
1: Ano, i sama jsem byla z toho velmi překvapena a jako z historického hlediska je to velká pocta, že naše muzeum Třinecký železáren a města Třince tento subfosilní dubový kmen pod názvem Eridanus zavítal k nám, že Třinecké železárny ho zakoupili. Byl na výstavišti v Expo v Japonsku a myslím si, je to takový příběh, že se vrátil domů zpátky, protože v zemi se ukrývaly desítky kmenů subfosilních stromů v Karvine, kde je vytěžili, které uvízly, jak bych řekla, na půl cesty mezi klasickým dřevem a fosilií. A nějakým způsobem tam kopali jedno s druhým s tím, že zjistili, že to opravdu se ukázalo, že stromy nalezené hluboké v zemi mají stáří až 6600 let. A říká se, nebo je to podložené odborně, že jsou to stromy z Beskyd. Takže ten strom je tady vystavený a opravdu je to unikát, pro nás velká čest.
0: A ještě krátké ohlédnutí za tou nejbližší minulostí, to znamená, na čem jste ty 2 měsíce pracovali a jaký je pohled do budoucna?
1: Ty 2 měsíce jsme nevyužili jenom na instalovat nové výstavy, ale pracovali jsme s přípravou na převoz. 26 let máme starý depozitáře, kde už je to i nedůstojné pro ty exponáty, z vlhkosti podobně nesplňuje to parametry, takže Třinecké železárny a správa majetku nám našli nový prostor a půjdou do důstojného domova, tak bych to řekla. A není to jednoduché, protože ty exponáty se musí balit, musí se zrenovovat, má to karty samozřejmě, ale znovu se to musí projít. Takže já to vidím jakoby na dlouhou trať, možná na 3 roky, ale s převozem počítám, že uděláme to do příštího roku, tak do března. Ale celé ty 2 měsíce jsme pracovali s tím, že jsme digitalizovali co nejvíce starých albumů, historických kronik, které nám lidé darujou, hlavně Třinečáci a okolí. A touto cestou bych jim strašně moc chtěla poděkovat, že naše sbírky hodně jakoby obnovili a neskutečné skvosty přinášejí k nám.
0: Do muzea Třineckých železáren a města Třince nás pozvala vedoucí muzea Eva Zamarská.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Prázdniny se blíží a tak dovolenou třeba v Jeseníkách, tu si lidé začínají rezervovat s větším předstihem a zároveň mají zájem také o další pobyty. Jak už dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaznělo, shodují se na tom tamní hoteliéři, které oslovila reportérka Českého rozhlasu a zjistila, že do Jeseníku začíná jezdit víc turistů ze zahraničí. Ovšem největší vytížení hoteliéři očekávají na konci prázdnin.
1: Zhruba 80% již obsazených, což je samozřejmě pozitivní zpráva.
2: Říká ředitelka hotelu Valdez v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Na Červenohorském sedle mají obsazenou zatím zhruba polovinu kapacit. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Červen, ta obsazenost je momentálně někde okolo 50%.
2: Zájem o ubytování v Jeseníkách je v letních měsících vyšší než loni. Podle Dubského zatím stojí mimo jiné i situace ve světě.
3: Druhý takový faktor si myslíme, že je ta situace ve světě, kdy před tím měsícem a půl zhruba vypukla ta válka na Blízkém východě a byly trošičku problémy s cenami pohonných hmot a lidé pravděpodobně možná volí tu cestu té domácí dovolené.
2: Menší zájem o ubytování ale hlásí provozovatelé chat a chalub na Jesenicku. Pokračuje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Oproti loňsku je letošní sezona poměrně slabší, oproti předloňsku je slabá. Myslím si, že je přesycený trh. Klienti chtějí vysoký standard a samozřejmě, že koukají na cenu.
2: Letošním trendem je podle hoteliérů rezervace termínu s předstihem, dodává Vaculová.
5: Vždycky se všechno v rámci toho bukování těch sezon děje po ukončení té sezóny. Ale my už jsme i v tom únoru a v tom březnu měli relativně velkou obsazenost na tu letní sezónu.
2: Podle Dubského je nejvytíženějším obdobím konec letních prázdnin.
3: Je to asi dáno tím, že většinou lidi vyrazí k moři, hned jak začnou prázdniny.
2: Do Jeseníku míří především čeští návštěvníci. Ubytovatelé ale zaznamenávají také rostoucí zájem ze strany polských turistů, doplňuje Dubský.
3: Měli jsme tam asi 5% nárůst.
2: Týdenní pobyt v Jeseníkách vyjde v průměru zhruba na 10 000 korun na osobu. Ubytovatele letos ceny zvyšovali jen mírně. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Ostravští památkáři připravují návrh na vznik památkové zóny v okolí Karvinského šikmého kostela. Ta by měla být menší, než původně předpokládali. Jak cenné je z hlediska památkové péče území zaniklého města? Nakolik je nutné hledat kompromis mezi plány developerů města a zachováním historické paměti místa? Téma proberu s Michalem Zezulou, ředitelem Ostravského národního památkového ústavu, ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ak Single X, to je muzika, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Věřím ale, že si teď rádi poslechnete informace o počasí, proto už můžu přivítat Václava Smolku z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, aktuální stav v našem kraji je jaký? Jak to vypadá?
1: Tak máme hodně oblačnosti, lokálně se také objevují přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky, a to hlavně v Beskydech a okolí, kde mohou být i vydatnější, zejména s přívalovým deštěm. Maximální denní teploty dnes byly nejčastěji od 18 do 22 stupňů, při tom slunečním svitu to bylo až 26 stupňů Celsia, teďka už se nám o něco ochladilo, ty aktuální teploty jsou nejčastěji od 14 do 19 stupňů a vane mírný vítr západních směrů od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Jaký bude vývoj počasí dále v těch dalších hodinách a v průběhu zítřejšího dne?
1: Taky nadále by mělo být hodně oblačnosti na většině území s deštěm nebo přeháníkami, teďka večer ještě výjimečně i bouřkami, ale během noci očekáváme, že ty srážky budou ustávat, k ránu se začne protrhávat oblačnost a mohou se také výjimečně vytvářet mlhy. Minimální noční teploty budou nejčastěji od 13 do 9 stupňů, v údolích to může být i kolem 7 stupňů, vítr bude postupně jenom slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Zítra už potom čekáme skoro jasno až polojasno. Oblačnost začne od západu přibývat až k večeru. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 22 do 26 stupňů. Na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, postupně místy mírný, jihozápadní až jižní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy čtvrtek, co pátek a sobota, jak to bude pokračovat?
1: Tak v pátek už zase očekáváme velkou oblačnost od západu během dne na většině území s deštěm nebo přeháníkami, výjimečně i bouřkami. Večer ale budou srážky postupně ustávat a bude také ubývat i oblačnost. Minimální noční teploty budou od 15 do 11 stupňů, maximální denní od 16 do 20 stupňů, výjimečně to může být až 22 stupňů Celsia, ale odpoledne se bude postupně ochlazovat. Vítr bude v pátek slabý, během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu. V sobotu tam očekáváme opět jasno až polojasno, ráno se výjimečně vytvoří mlhy, během dne se na horách při přechodně zvětšené oblačnosti objeví přeháníky a večer bude od západu dále přebývat oblačnost. Minimálně noční teploty budou od 10 do 6 stupňů, výjimečně to může být až 4 stupně Celsia, maximální denní teploty budou od 20 do 24 stupňů. Vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Václav Smolka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který připravil předpověď počasí pro ty nejbližší dny. Václave, moc děkuji a přeji hezké odpoledne.
1: Děkuji, hezký zbytek dne, naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 3. června. Co nás ale čeká zítra? Například v našem vysílání bude řeč o tom, že na Opavsku se chystá stavba první sdílené větrné elektrárny v Česku. Měla by zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Tento první komunitní větrník by mohl stát už do 4 let. Dalším tématem bude humanitární pomoc ukrajinskému městu Dnipro. Milionem korun podpořila své partnerské město Ostrava. Další peníze a potřebné vybavení věnovali také dárci a regionální charity. Vydáme se i do Hlučína a pozveme na čtvrteční veřejnou debatu věnovanou Hlučínskému jezeru a dalšímu rozvoji i ochraně této rekreační oblasti. A sportovním fanouškům určitě připomeneme 50 let od získání prvního mistrovského titulu fotbalového klubu Baník Ostrava. Více tedy zítra, dnes z hodinky mezi 17. a 18. hodinou, nazvané Den v kraji. Je to vše, v každém případě pokračujeme i po 18. hodině, jsme tady s vámi stále. Přeji příjemný poslech a hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT 2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Chce ho hlavně zvýhodnit pro mladé. Opozice většinu opatření vítá. V zámeckých konírnách v Karviné stavaři zpevňují konstrukce, budují nové základy a chystají krov. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí odvolá.
3: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které...

0: měsíčně. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
1: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
0: Vláda by měla změny projednat do konce června a poté je předloží sněmovně. Podle Havránka je ODS připravená podat některé pozměňovací návrhy. Stavaři musí vyzdít nové obvodové zdivo zámeckých konírn, protože objekt je ve špatném technickém stavu. Konírny v parku Božiny Němcové vznikly v polovině 19. století jako součást hospodářského dvora zámku Frištát. Později sloužily jako stáje pro koně hrodu Larišménich a následně je využívali i hasiči jako sklady. Práce zatím pokračují podle harmonogramu, potvrzuje stavby vedoucí Lukáš Horuta.
2: To zdivo bylo ve špatném stavu a podkopáváme základy, děláme vlastně nové základy a už jsme ve fázi toho, že připravujeme věnec pro nový krov. U mlečnice tam máme vlastně z 95% opravený ty hlavní nosné konstrukce toho starého krovu a taktéž vlastně opravujeme ty nosné konstrukce.
3: Počasí.
0: Z počátku noci bude na severní Moravě a ve Slezsku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Od západu budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. Zítra ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy, jinak bude jasno až polojasno. K večeru pak opět přibývání oblačnosti. V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku je uzavřena ulice na Podvolání. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka kvůli stavebním pracem potrvá do 19. června.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám hezký podvečer. Po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava to i dnes rozdělíme na dvě poloviny. Určitě lidová muzika v druhé půlce hodiny v pořadu Hudba v země. Hudbu země pro vás připravuje Jan Rokita. Ostravskou rozhlasovou rodinku si dáme už za chvíli. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A kdo slaví, pojďme si připomenout, že svátek má Tamara, tak Tamara vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 3. června. Dnešní ostravská rozhlasová rodinka už bude na vaše telefonická přání linku 59 611 22 66, proto už dávám k dispozici.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Linku 59 611 22 66 a okamžitě ji využila paní Hanka, která vybírá první písničku. Zdravím vás, příjemný podvečer přeji.
2: Dobrý podvečer, paní Ivetko. Srdečně zdravím vás. Děkuji. A všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je hlavně pro vás, protože máte v neděli svátek.
1: Děkuji.
2: Přeji vám k tomuto dní vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, radost od celé rodiny, úspěchy v práci, rodinnou pohodu. Dále vám přeji dobré přátelé, stálou vitalitu, co nejméně starostí, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se vám ve všem daří a splní se vaše přání. Písnička je také pro radost a pohodu paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Havířova, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, Janě do Hlučína, klientkám domova senioru do Frýdlantu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohodové jarní dny. Písnička je také pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě je nechávají hrát. Paní Ivetko, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásný zbytek dne a příjemnou cestu domů.
1: Moc děkuji, paní Hanko, děkuji také za krásné přání a písničku od skupiny Holky. Pro mámu už posílám a loučím se také. Krásný podvečer, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také ostravská rozhlasová rodinka, ta dnešní na telefonická přání. Vítám paní Jarmilu. Hezký podvečer přeji.
2: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem, především pro hezký podvečer, i když u nás ještě před chvílkou pršelo, ale já myslím, že to bude dobré. A to především paní Emilce z Nicku, paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Jance z Lučina, paní Aničce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lidě z Havířova, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy, panu Karlovi z Karviné. A ještě jménem Emilky bych chtěla také popřát paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku hlavně zdraví a děkuje také za přání, které dostává. Dále paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy a panu Zdeňkovi z Karviné. A protože máte Ivetko jmeniny v neděli 7. června, takže k tomu bychom a i s Emilkou chtěli popřát především zdraví, zdraví, zdraví, hodně štěstí, lásky, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny. To vám přejeme my jako Lipkovi a paní Emilka z Nitku. Takže mockrát vám děkuji za vyhledání písničky, mějte se krásně a užijte si v neděli ten den.
1: Mockrát děkuji, paní Jarmilo, děkuji za krásné přání, písničku už posílám a loučím se, krásný večer, naslyšenou.
2: Děkuji moc, že to vyšlo, děkuji vám.

0: Našimi pátečními hosty budou plukovník Richard Franz a nadporučík Adam Fojtík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Ve španělském sále Pražského hradu si oba převzali prestižní profesní ocenění Hasič roku. U té příležitosti je pozvala k rozhovoru Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Hezký podvečer, vážení a milí. Srdečně vás vítám u první červnové hudby země. Dnes se poprvé ohlédneme za událostí, k níž došlo před 4 lety ve slezském městě Orlová. Uskutečnil se zde slavnostní koncert k příležitosti udělení čestného občanství světově známé operní zpěvačce a také orlovské rodačce Martině Jankové. Samotný akt předání se za přítomnosti zástupců města Orlová uskutečnil sice již dříve, to však koncertu pod názvem Písňové studánky Leoše Janáčka na slavnostní atmosféře vůbec neubralo. Koncert v Orlové z léta roku 2022 jsme sice nenatáčeli, tentýž program jsme však premiérově zaznamenali před téměř 10 lety, a to v listopadu roku 2016 v rámci 2. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Muzika Pura. Pojďte tedy spolu s námi do Domu kultury města Ostravy a jako overturu dnešní půlhodinky si vychutnejte ukvalskou lidovou poezii v písních Leoše Janáčka. Zpívá Martina Janková, doprovází klavírista Ivo Kahánek, ke kterému se v plynutí krásných lašských lidových nápěvů přidá i zvonivý cymbál Mé maličkosti a závěrem také ansámbl Flair. Ať vás zahřeje u srdce a potěší na duši, to vám moc přeji a spolu s vámi se teď rád s přáním nerušeného poslechu vydávám do rodných hukvalt mistra Janáčka.

Fojtova Hanka dala Jankovi máslo na kašu a my jsme se tak ocitli v rodném kraji Leoše Janáčka, o jehož lidu samotný mistr prohlásil, že jeho řeč je, jak bys máslo krájel. Úsečnou lašskou mluvu od břehů říčky Ondřejnice teď zaměníme za rozvláčně zpěvné nářečí moravského Slovácka. Zde se k Martině Jankové a Ivoši Kahankovi přidá i valašská zpěvačka Klára Blašková s hráčem na stolový cymbál Petrem Zetkem a s klarinetistou Jiřím Pivovarčíkem. Míříme na Kyjovsko i k Uherskému Hradišti, ale i do Vlachovic na Zlínsku, vždy a všude jsme však v rovinách, které voní lidovou písní moravských Slováků. Pěkný poslech.

Vážení a milí, v touze i obdivu k přírodě jsme dospěli k závěru první části písňových studánek Leoše Janáčka a připomněli si tak předání čestného občanství města Orlová zdejší rodačce a mezinárodně uznávané operní zpěvačce Martině Jankové, které se uskutečnilo v roce 2022. Druhou část ohlédnutí si můžete poslechnout za 2 týdny, tedy ve středu 17. června. S tóny čarování milému se s vámi za všechny interprety loučí a příští týden se naslyšenou upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu i od cymbálu váš průvodce slovem i autor hudby země Jan Rokita.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Začala rekonstrukce ulic Dělnická a Jiráskova ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Zítra bude jasno až polojasno, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Město Albrechtice na Bruntálsku dnes začalo s opravou ulic Dělnická a Jiráskova. Silničáři nyní frézují povrch vozovky. Jde o součást celoměstských oprav místních komunikací po povodni v roce 2024. Město získalo peníze z dotačního programu Živel 1, říká tamní starostka Jana Můrová z hnutí ANO.
3: Ty ulice budou přístupné pro občany, kteří tam bydlí, a zároveň i ZS, protože v případě čehokoliv

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou krizí na úřady práce. V Poličce otevřeli nově zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. A počasí zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách přibývání oblačnosti od západu a maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Lidem v bytové nouzi by nově měly pomáhat i úřady práce. Umožnit by to měla vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
2: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Převedení části agendy na úřady práce ale kritizuje část opozice. Například podle Pirátské strany jsou už teď úřady práce v Česku přetížené. Novelu zákona dostane k posouzení Senát. Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce dnes otevřela první zrekonstruované patro. Pacienti tam budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít více soukromí. Léčebna plánuje opravit ještě zbývající dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde téměř na 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, upřesní ředitel sdružení Jiří Toman.
3: Populace stárne, ten demografický vývoj je neúprosný a zkrátka je tam návaznost akutní lůžková péče, následná péče, případně sociální péče, to je to všechno, jsou to do velké míry propojené systémy a tím, jak populace stárne, tak ti lidé starší zkrátka tu péči potřebují.
0: Česká armáda má první testovací polygon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Má celkem 13 překážek, simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů Štěpána Koneckého z Lipenské posádky jde o první takový podobný polygon v Česku.
4: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní

0: Znívající déšť, nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra většinou po ránu polojasno až jasno, v Čechách už dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání oblačnosti. A později odpoledne a večer v Čechách od západu přehánky nebo také bouřky. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď v centru Prahy. Ucpává se magistrála ve směru z Holešovic na Pankrác. Před Václavským náměstím je hlášený požár vozidla. Počítejte tam se zdržením. A nejen tam, buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu. Alex a host, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Nedávno uzavřela jednu životní kapitolu. A jak už to tak bývá, když se jedny dveře uzavřou, jiné se otevřou. A to se přesně stalo. Založila vlastní divadelní společnost, za sebou má první premiéru a o dalších plánech nám jistě poví. Herečka Nicole Kouklová je naším hostem. Vítám vás.
3: Děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Mám herečku Nicole Kouklovou, která založila nedávno vlastní divadelní společnost. I po rozchodu se svým manželem Karlem Heřmánkem mladším ji můžete vidět také v divadle Bez zábradlí. Navíc se věnuje marketingu. V tom, že budete herečkou, v tom jste měla jasno docela brzy.
1: Jo, je to tak. Vlastně jsem se rozhodla jako malá holka a nějak jsem si za tímhletím nápadem tvrdošíně šla, nebo takhle, na té cestě mě to nepřestalo bavit, takže to dělám do dneška, no.
0: Bylo něco na té cestě, kdy jste si říkala, že to možná není ta správná cesta, že jste třeba se chvíle mi vydala jinou cestou?
1: Takhle, že by jsem někdy došla k tomu, že jsem se spletla, že mě to přestalo bavit nebo nenaplňuje, to ne, ale samozřejmě v různých jako peripetích života herce se stane, že práci třeba nemá vůbec nějakou dobu a někdy ji má zase až moc, to prostě takhle je.
0: A když ji nemá, tak je to ta doba, kdy začne pochybovat?
1: Je to ta doba, kdy o sobě i začne pochybovat, jestli je dostatečně dobrý a tak dále, ale to je na jinou diskuzi a další, ale vlastně mně se to samozřejmě stalo, jako asi každému, a proto jsem se právě začala věnovat PR.
0: Tak zůstaňme ještě u toho herectví. Jak se to v dětství projevovalo, že byste mohla být herečka? Byla jste ráda středem pozornosti? Předváděla jste se?
1: Je to tak. Já jsem strašně ráda vlastně ukazovala všem návštěvám, jak umím zpívat, tančit a něco jsem strhávala, jsem na sebe tu pozornost, nebo jsem o ní bojovala. A že jim něco, že během té návštěvy něco si se cvičím a pak to budu ukazovat. Vzala jsem si vždycky takovou fialovou puntíkatou sukni, to byl můj prostě kostým, a tancovala jsem na Dádu Patrasovou a recitovala jsem z Pejbla a Hurvínka, co jsem měla oposlouchaný z kazet a tak dále. Takže takhle to asi začalo v úplně tom raném věku. No a potom vlastně už na základní škole jsem začala navštěvovat různý kroužky jako dramatický a zpěv a tanec. Takže tam se to projevilo jakoby naplno a vlastně od té doby jako já to jako tak jako přeříkávám to, co mi bylo řečeno mýma rodičema nebo mámou, že od 8 let jsem přišla jednoho dne domů po dramaťáku a pronesla jsem, že prostě budu herečka. Tak úplně to nebylo braný vážně v tomhle věku, ale pak když se mě to nepustilo a přišla jsem v 15, že se hlásím vlastně na Pražskou konzervatoř, tak už to mamka začala brát trošku jako vážněji a domluvili jsme se, že jsem chodila na 8letý gympl, takže si můžu vlastně tohleto zkoušet a dělat v uvozovkách, co chci, a jít tam, kam mě jako tahne srdce, ale že dodělám ten 8letý gympl. Za což jsem taky ráda, za tenhle ten krok, že vlastně mamka chtěla, aby jsem si dodělala takzvaně normální školu, takže jsem vlastně dostudovala to 8letý gymnázium společně s konzervatoří a pak jsem přišla na DAMU.
0: Abyste měla nějakou jistotu, kdyby náhodou to herectví neklaplo, kdyby pro vás nebyly role a práce, tak abyste...
1: No tak jistotu, spíš to vzdělání, nějaký ten všeobecný přehled a tak, abych se ještě mohla zapojit to vlastně jako třeba do studia nějakého jiného oboru, protože na pražské konzervatoři vlastně nejsou předměty jako na střední škole, tam jsou povinný úplně jiný předměty, spíš více zaměřený na tu uměleckou část, takže jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem zvládla. Byl to takzvaně úlet občas, že prostě chodím na doučování fyziky, matiky, chemie, ačkoliv mi to jsem tomu a doteďka tomu vůbec nerozumím, ale nějak jsem to do té hlavy musela dát a aspoň projít s odřenýma ušima.
0: Takže gymnázium byla nutnost a konzervatoř byla radost.
1: Ano.
0: Měla jste to tak rozdělené.
1: Je to tak, ale já vlastně si vážím i, když takhle zpětně vzpomenu na paní Hanu Pokornou, která jako měla se mnou obrovskou trpělivost, paní ředitelka, a vlastně i díky tomu, že mě pozorovala od nějakých 11 let a chodila jsem za školu reprezentovat v nějakých recitačních soutěžích a tak dále, tak mě v tom podporovala. Myslím si, že kdyby nebylo tady ty i její vstřícnosti, tak vlastně tu školu vlastně nemůžu studovat dálkově. To nebylo úplně obvyklý.
0: Říká Nicole Kouklová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host přijela herečka Nicole Kouklová. Je herectví dřina?
1: Je.
0: Nebo je dřina jenom v době, kdy třeba není ta nabídka? Nejsou ty role.
1: Ne, tak dřina je to především v době, kdy ta práce je, kdy člověk je nějak plně ponořen do procesu, ať jako asi natáčení a všeho, co s tím souvisí, nebo zkoušení. Je to obrovská časová i investice a tím, že to je herectví, je to obor, jaký je, tak tam musíte prostě být přítomný fyzicky, takže i jako různý proluky, čekání, trpělivost, to všecko ta profese vyžaduje, no.
0: Mm-hmm. Takže když jste potom na place, tak než se nastaví a všechno připraví, nastaví se kamery, nějaký záběr, tak obraz, tak vyděláte co? Jak si krátíte chvíli?
1: Tak já, když teda mám tu příležitost něco natáčet, tak se učím text. A nebo pracuju, že si beru prostě počítač a ten čas se snažím jakoby co nejefektivněji využít, ne prostě jenom sedět a koukat. No. Mm. Takže to prostě takhle k tomu patří a takhle to je potřeba brát. U divadla zase, když prostě člověk je nějakou součástí většího týmu a než na ně třeba přijde řada, zkouší se zase se opozdí něco, je nějaký proces zkoušení, takže se třeba čeká, když je nějaké zrovna tady ta kreativní chvíle, scéna herců přede mnou nebo po mně, tak prostě to je potřeba s tím jako počítat, no. Vlastně teď si to uvědomuji, že herec musí být hodně trpělivý, ale jako i s čekáním na role. Takže vlastně to opravdu je jedno z kritérií.
0: Takže herce. Trpělivost. Vy jste, nevím, jestli vám došla trpělivost, ale nebo jaký byl důvod nebo impuls k tomu, abyste založila vlastní divadelní společnost, tím pádem tak trochu šéfujete, nebo ne, tak trochu šéfujete si sama. Tak chyběla vám trpělivost?
1: Vlastně se to tak dá trochu říct, protože já jsem vlastně nějakým způsobem začala poohlížet po práci, že bych se ráda třeba vrátila i před kameru a tak, a nebo třeba hostovala a podívala se i do jiných divadel. No a vlastně mi bylo všude řečeno, je to hrozně hezký nebo milý, ale my máme třeba plán a máme obsazeno 2 roky dopředu. A já jsem prostě tak nějak jako to nevzdala vnitřně a říkala jsem si, tak asi, nevím, tak si začnu číst prostě hry, třeba mě nějaká trkne. A to se právě stalo u Prádelny v Brooklynu. Mně se do ruky dostal text a až teď, ve chvíli, kdy jsme se jemu i jako velice intenzivně věnovali v uplynulém měsíci, jsem si začala uvědomovat, už jsem věděla, co držím, že držím nějaký trošku takový jako klenot v ruce, ale ten měsíc, co jsem v něm naznačila teďka, že jsme se tomu věnovali, jsem vlastně tak jako hlouběji se dostávala do toho, kdo je John Patrick Shanley. Seznámila jsem se s ním vlastně být takhle na dálku a uvědomila si, že to je neskutečný štěstí, co mě potkalo, protože to je úžasný autor. On je vlastně scenárista i jako filmovej, sám si i režíruje, má třeba na svém kontě i spolupráce s Meryl Streep a opravdu jako hollywoodský režisér je držitel i Oscara, Pulitzerovy ceny, takže vlastně už jenom tohleto je nějaká záruka kvality a já jsem s ním strávila asi tak 2 večery, kdy jsem se jako ponořila do nějakých videí na YouTube a dokumentů a rozhovorů, do kterých jsem se začetla. Je to nesmírně zajímavý člověk, takže já vlastně jsem měla asi nějaký jako dobrý instinkt, když jsem tady ten text přečetla, vlastně jsem ho zhltla a říkám si, tak co, tak já vlastně viděla jsem prostě před sebou Romana Zacha, když jsem si to četla. Pak jsem opravdu i uvažovala, kdo jiný, kdo, jako to není možný, kdo jiný by mě napadl. Samozřejmě mě napadly nějaký jména, ale prostě toho Romana nějakým způsobem už nějakou dobu znám osobně, znám jeho styl práce a prostě se mi na to hodil. Takže jsem přesně hodila na něj ten text a čekala na nějakou jeho reakci, který jsem se teda dočkala po pár měsících. Standardně, když jsem spolu hrála, jak jsem říkala, už ses na to koukl, je mě ten mail zapad, já jsem to asi vymazal. Mně se aktualizoval mobil, pošle mi to znova, takže vlastně na několik pokusů, ale ne, že by nechtěl, ale prostě to se občas mužům děje, tak jsem opravdu ho donutila si ten text přečíst a shodli jsme se na tom, že to má potenciál a vlastně zhruba koncem loňského léta jsme jako se shodli, plácli a začali jsme řešit tu samotnou realizaci. S čímž souvisí právě to založení divadla, protože provozovat si nějaký divadelní představení na fyzickou osobu nejde, takže s tím souvisí tady to zařizování a byrokracie a to vlastně mě trošku pošoupla, donutilo si založit tu divadelní společnost.
0: Tak a dotáhli jste to až tedy do premiéry a o té budeme mluvit za malou chvíli. Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s herečkou Nikol Kouklovou, která založila vlastní divadlo. Divadlo Uvidíme. To je zajímavý název. Uvidíme, jak jste na to přišla?
1: No, sama u skleničky s červeným oblíbeným vínem uvažovala jsem nad tím vlastně, aby to mělo nějakou souvislost s divadlem a s nějakou jako, jako hereckou hantýrkou, co často herec používá. A vlastně jsem došla k tomu, že velice často používáme, no, uvidíme. Jo, tak co zkoušíte, jak to dopadne, uvidíme, jak to dopadlo, nebo jak to budou brát, no uvidíme, jak diváci na to budou reagovat, jo, takže furt tady to vlastně slovo je skloňovaný, jako ve všech možných situacích, takže mě napadlo prostě jednoduše to divadlo nazvat Uvidíme.
0: Tak divadlo je tady založené na to, co tomu všechno předcházelo, papírování a tak dále, obíhání úřadu, to, na to se vás ptát nebudu, ale umím si to trošku představit. Nicméně založila jste tedy divadlo Uvidíme, který mělo minulý týden svou vlastně první premiéru, mm-hmm, a to právě hry, kterou jste zmiňovala, Prádelna v Brooklynu. Vtipné, dojemné představení, dva lidé, kteří se potkají v situaci, kdy to není úplně zcela běžné, a nechám mluvit vás, protože vy v té hře sama hrajete.
1: Jo, jo, ne, tak když jste to takhle říkala, tak mě hlavou běželo, že to je my třeba nemáme tak ty prádelny, jo, jakoby častý, ale je to, jako kdybyste prostě šla vynést odpadky a potkala muže svého osudového, tak vlastně o tom trošku je to představení, že si jde Fren vyprat svůj pytlík špinavého prádla a v takových jako situaci, kdy si běžně vyřizuje jízdenku na vlak a poslouchá hlasovku od kamarádky a řeší práci a je prostě v takových těch rutinním zápřahu povinností, tak vlastně se jí stane to, že narazí na takového zajímavého týpka, který ho stvárňuje Roman Zach. A vlastně ten příběh není jenom o nich dvou, ale je ještě tam vlastně taková jako kapitola Freniných sester, dvojčat, který hraje Kateřina Zapletalová. Takže to je taky velice překvapivá linka a vlastně já nechci jako prozrazovat, ale ta hra je opravdu hodně dynamická a překvapivá. Já jsem na první čtení, kde byla i fotografka a zbytek týmu, a který třeba tu hru samozřejmě četla, ale ta fotografka ji slyšela úplně poprvé, ten příběh, tak ona úplně valela oči za tím foťákem a říká, žiž, co vypadne z té další kapitoly, mě to úplně zajímá, to je úplně šílený, to je takový extrémy a takovýhle příběh, takže opravdu je o čem hrát. A je to výborně napsané, jak už jsem zmiňovala v předchozím vstupu, vlastně ten autor John Patrick Shanley je výborný scenárista, takže opravdu vzít si do ruky a vlastně i do úst jeho texty radost. A vlastně s nějakou režií a úpravou Romana Zacha si myslím, že se to snad povedlo.
0: A prozraďte právě, jak jste se cítila před premiérou, když jste byla vlastně zároveň herečkou, ano, hrajete v té hře, ale zároveň šéfkou, vlastně zodpovídáte za to. Tak byla ta tréma jiná, byla větší?
1: Ne, já jsem paradoxně, samozřejmě člověk má nějakou trému a prostě je to adrenalin, ale já jsem se snažila uzemnit a být v klidu a vlastně si to užít. A vlastně jsme si to i říkali, hlavně si to užít, ta práce tam už prostě za náma snad nějaká vidět bude. Text, i kdyby jsme popletli, tak to se prostě stane, tak se jde dál. Ale chtěla jsem si to užít. Tam už mě bylo jasný v ten pátek minulý, když jsem stála za tou oponou, říkám, tak snad už všechno je zařízený, co není a co jsem zapomněla, tak prostě už nezměním. Teď už člověk musí koukat dopředu a vlastně jako byla to samozřejmě zodpovědnost. Vlastně jsem si úplně uvědomila, tak 3 minuty před posledním zvoněním jsem říkala, panebože, to je vlastně první diváctvo, první potlesk a první premiéra vlastně tohohle divadla. Takže jako jo, ale že bych to nějak jako předtím extrémně, tam vlastně bylo takový očkrtávání povinností, všecko zařídit, všechno vykomunikovat.
0: Nebyl čas být nervózní.
1: Hlavně přesně tak, ve chvíli, kdy tohle řeším a k tomu ještě to PR a všechno prostě produkci, organizaci, vůbec té premiéry, pak prostě samotný to hraní. Já jsem se snažila už poslední poslední dny koncentrovat především na to, že chci být i myslí na tom jevišti, aby bylo na co koukat, aby se neříkal uvidíme, ale viděli jsme. Takže vlastně tohle byl můj nějaký cíl a jsem prostě za to ráda, jak to vlastně dopadlo, jaká atmosféra byla a že jsme se takhle užili.
0: Nikol Kouklová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou Nicole Kouklovou. Mimo jiné o divadle Uvidíme, které sama založila. Jenom dodáme, že to není kamenné divadlo, ale že máte, nebo využíváte ano. Divadlo Metro.
1: Je to tak? Tak, je to domácí scéna pražská. Tady to, pardon, jako tenhle ten krok vůbec založit divadelní společnost už tak je odvážný a vlastně na tož to bych si vůbec ještě zatím netroufala.
0: Ale vyrazíte do regionu, vyrazíte s prádelnou.
1: Přesně tak, čeká nás teďka letní hraní, první vlastně i repríza po premiéře teďka v Lulči Panelka na Moravě u Vyškova a vlastně potom se ještě vypravíme 16. června do Vejprnic u Plzně a 14.8. nás čekají Vodě Rádky u Říčan, to je taková krásná letní scéna, kde se hraje pod hvězdama, nebo když prší, tak se zajede střecha a i to je výhoda.
0: I mokrá varianta.
1: Přesně, i mokrá varianta, takže určitě srdečně zvu.
0: Tak a co nepošilháváte už po nějaké další hře? Neměla jste zase nějaký klenot v ruce? Nečetla jste?
1: Takhle, já bych ráda nejdřív dokončila tady tu a ještě se probrala trošku takzvaně z diskotéky, protože od té premiéry plnou opravdu pár dnů a ještě s tím souvisí další jako dodělávky a dotažení. Ale samozřejmě nebráním se tomu, budu si číst další hry, mám i dokonce nabídky od vlastně autorů, který se mi ozval, že třeba píšou, tak mi poslali své hry, což mě ohromně jako těší. Ale říkám, zatím se nevrhám po hlavě do ničeho, čekám zase, až mi něco jako spíš samo spadne do cesty.
0: Vy jste stále, nehrajete jenom ve své produkci, ale hrajete stále třeba i v divadle Bez zábradlí. V čem vás tam můžeme vidět?
1: Tak divadlo Bez zábradlí je stále moje domovská scéna, kde vlastně působím už přes 10 let a aktuálně tam jsem v 5 inscenacích. Třeba Hra, která se zvrtla, Kabaret, Berlín, Berlín, nebo Láska z mládí, a teď nejnově vlastně Apartma v hotelu Plaza. Takže to je prostě moje domovská scéna, můj domov, kde vlastně jsem každý týden a pak jsem ještě nově začala letos vlastně v letošní sezóně hostovat ve Venuši ve Švehlovce pod společností Didi Art. Takže ještě takhle.
0: Teda, ale nemotá se vám někdy text, musíte se třeba koncentrovat před každým představením, abyste se naladila na tu hru a na text.
1: Víte co, tím, že vlastně i v Bez zábradlí není ansábl a vlastně každý představení má jiný složení, jinou partu, tak se ta koncentrace vlastně vytvoří sama už jenom potkáním těch lidí, že se člověk zorientuje, kde je. Ale vlastně mě to baví a myslím si, že zase nemám na repertoáru tolik her, abych ještě si mohla dovolit plíst texty. Já si myslím, že jsou herečtí kolegové, kteří opravdu mají toho mnohem víc a tam už asi nastává v hlavě zmatek ve chvíli, kdy člověk má 15 a víc her na repertoáru, tak tam to si ještě jako nemůžu trufnout jako srovnat, protože jsem se do téhle situace nedostala. Ale tam chápu, že když člověk opravdu má větší plochy a opravdu denodenně hraje něco jiného, tak už ta příprava vyžaduje i jako delší čas, aby si třeba prošel scénář.
0: A když narazíte ale na Romana Zacha, svého partnera v jedné hře a hrajete v jiné, tak ta koncentrace je na místě? Srovnat se, kdo je kdo?
1: Musím říct, že vlastně teď se nám stala v sobotu jako docela vtipná příhoda, protože jsme měli v pátek premiéru a hráli jsme asi po měsíci spolu právě představení Láska z mládí v divadle Bez zábradlí. A Roma na mě v jednu chvíli tak vytřeštil v oči a řekl, Ježíš Kriste, já jsem ti už chtěl říct s tím jménem vlastně tý postavy. Já říkám, jako Romane, uvědom si, nebo jako, kde jsi, v jaký hře, jo. Ale vlastně ne, já si myslím, že to je zase něco, že člověk prostě hraje jiný příběh a je v jiných kulisách a tak, ale samozřejmě stát se tomu, že jsme jenom lidi.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host je s námi herečka Nicole Kouklová, která 10 let byla manželkou Karla Heřmánka mladšího. Tím pádem vaším tchánem byl legendární herec Karel Heřmánek. Bylo něco, co jste se třeba od něj herecky mohla naučit? Nebo něco, co vám o herectví řekl on sám?
1: No tak my jsme o herectví jako velice často a rádi debatovali a jako naučit to nejde, talent nejde okoukat, ale jde se samozřejmě inspirovat, takže tou inspirací bylo obrovskou a vlastně teď se mi vybaví jedna věta krátká a to si myslím, že mluví za všechno, nebrat se vážně.
0: Řídíte se tou větou.
1: Vlastně jo, vlastně ne, že bych jako to měla jako prostě nějakou mantru a furt si to, ale myslím si, že je to důležitý, akor u toho herce, u toho povolání, dostane se do různých situací, komunikuje se strašnou spoustou lidí, neustále je jako vystavovan třeba nějaký kritice nechtěný, takže si myslím, že člověk, kdyby se bral vážně, tak by to asi dělat nemohl.
0: Takže třeba, když se objeví nějaký hejt, nějaká kritika, tak házíte ji za hlavu, nebo
1: tak člověka to samozřejmě mrzí, ale já bych si troufla říct, že jsem člověk, který, po kterém se tak jako sveze a jde dál. A vlastně řeknu, je chudák, no ten člověk asi, já nevím, já nemám čas na to, jako být na internetu a psát negativně o někom, koho jsem v životě nevěděla, nepoznala, nebo neměla možnost, nebo mám s ním osobní zkušenost. A myslím si, že ve chvíli, kdy opravdu se mě třeba staly situace, že jsem byla velice naštvaná, že jsem třeba byla, nevím, v nějaký restauraci a nevím, čekala jsem dlouho, dostala jsem špatný, všechno bylo špatně, jo. Personál se třeba tak jako, byly samozřejmě situace, kdy jsem si říkala, ty já snad něco napíšu, nebo jako řeknu, ale to byl takovýhle extrémní jakoby pocit sobě samotný a nedokážu si představit, že bych takovýhle pocit měla, abych psala někam online o někom cizím, takže to je prostě každýho věc, ale já ten svůj čas takhle nechci trávit.
0: Ono asi záleží, jaká kritika tam je, pokud je konstruktivní a může vlastně někam posunout, tak si ji věnuje.
1: To beru, jasně, tak jako myslím si, že ne každému je člověk sympatický, ne s každým se prostě shodne, to je normálně, to je přirozený, jako jo, každý z nás je úplně jiný, tisíc lidí, tisíc názorů, ale jsem jakoby otevřená nějaký jako konstruktivní komunikaci, ne prostě jenom nějaký zbytečným hejtům.
0: Tak to, že nemáte čas se na to se věnovat zbytečným hejtům, jak říkáte, to ukazují vaše činnosti, které máte, protože vlastní divadelní společnost nebo divadlo, to není jediné, čemu se věnujete. Vy se také věnujete akci Basking pro slunce, už několikátým rokem, tuším, že devátý.
1: Letos je to devátý
0: ano. Ročník. Co ano. To obnáší?
1: Tak koncem února si zasednu k počítači a začnu obepisovat svoje drahé kolegy a kamarády, herce, muzikálové herce, zpěváky, kapely a začínám dávat dohromady harmonogram nebo vlastně jako program toho nadcházejícího ročníku. Letos mi to vyšlo krásně, že tam třeba můžou návštěvníci potkat Rozály Havelkovou, Davida Krauseho Gypsy Band a potom třeba Šimona Bylinu, Milana Peroutku, Ježíš Maria, Buky Bakers, je tam opravdu 25 bodů v programu. Jo, já jako
0: tak, a kde se to odehraje a vlastně co je smyslem jo, té akce?
1: Ta akce bývá každým rokem na Jungmanově náměstí, je to jednodenní záležitost, vlastně takzvaně baskujeme, hrajeme na ulici, tak jak to bývá pouliční umění, tím vlastně to pouliční umění podporujeme, nějaký povědomí a nějakou takovou složitější byrokracii, která se tím taky stojí, takže ta myšlenka je taková, ale hlavně vlastně Basking pro slunce, protože to je pro nadační fond slunce pro všechny, kterého jsem patronkou. A vlastně všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a to, co vlastně kolem jdoucí hodí do pomyslného klobouku, tak to jde za tou nadací slunce.
0: Já jenom doplním, že se to koná na Jungmanově náměstí v Praze.
1: V Praze, ale to si to 15. června, takže určitě přijďte.
0: Nicole Kouklová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes je v Alex a host Nicole Kouklová, která nám představila divadelní hru ve své vlastní režii. Takzvaně na vlastní pěst se vydala. Ta hra se jmenuje Prádel na Brooklynu. Vy sama máte kladný vztah k New Yorku. Není liž pravda?
1: Ano, ano. Je to tak, no. Ta jsem vlastně brala i vlastně tím, že jsem se do té hry ponořila, četla, tak jsem se vlastně zase dostala do New Yorku a možná i to byl ten důvod, prostě, že mě to šlo po vůli, že vlastně se mi to tak líbilo i to prostředí a do New Yorku se pravidelně vracím, mám to tam strašně ráda, jezdím si tam pravidelně i pro inspiraci, chodím tam hrozně ráda do divadel a je neskutečný, že člověk má možnost na té broadwayské scéně vidět opravdu jako světový herce, takže to mám hrozně ráda. A pak takovou tu autenticitu jednotlivých částí. Jako procházím se po oblíbených místech a teď jsem právě naposledy na jaře, když jsem tam byla, tak jsem strávila hodně času chozením kilometrů a kilometrů, desítek kilometrů po Brooklynu právě. Že jsem nasávala tu atmosféru pro to studium téhle hry.
0: A vyplatilo se.
1: No snad jo.
0: Kam se chystáte v létě? Je to právě New York nebo do zámoří? Ne.
1: Ne, já tam vlastně jezdím pravidelně už jenom z důvodu, že vlastně mám tam i nějaké jakoby povinnosti, že jsem držitel zelené karty, takže já tam vlastně do Ameriky se vracím pravidelně a když můžu jet někam na dovolenou, tak určitě ne tam. Zas a znova, ale nic proti Americe, má spoustu jako národních parků, kam ještě se chci určitě dostat, ale já se strašně těším letos do Albánie, kam vlastně, kterou probádávám už třetím rokem a vlastně jsem tak přičichla k tomu Balkánu, který mě voní a který mě zajímá a má je takový jinak autentický. Je to něco jiného než Evropa nebo Amerika nebo Asie, takže to mě začalo bavit a těším se, že tam vlastně koncem měsíce, když skončí sezóna, ty pracovní povinnosti, takže tam pojedu s kamarádkou, se kterou jsme si slibovali hodně dlouho, že vlastně bychom spolu někam měli vyjet na dovolenou a protože má dítě a povinností taky spoustu, tak vlastně letos to vyšlo, tak na to se moc těším.
0: Na to se těšíte ještě něco, co plánujete během letních měsíců, než zase naplno přijde ten zápřah divadelní? Mm-hmm.
1: Tak kromě pár nějakých pracovních povinností, jako právě třeba hraní, který jsem zmínila, Prádelnu v Brooklynu, hrám 14.8. na scéně ve Vodě Rádkách a pak samozřejmě s Divadlem bez zábradlí mám taky pár představení v rámci letních scén, tak no, vlastně mám Noir Film Festival, kterýmu dělám PR, a Karlovarský festival. To je tak vlastně hezký, že začátek prázdniny Karlovarský festival, kam jezdím pravidelně už asi 5-6 let. A potom na konci prázdniny jezdím na Noir Film Festival už asi čtvrtým rokem. Tak oběma vlastně zajišťuji nějakým způsobem PR. Ne teda pro Karlovarský festival, přímo pro Karlovarský festival, ale vlastně pro nejmenovaný vlasový salon, který vlastně spravuje jako beauty lounge a je oficiálním partnerem. Takže tam vlastně působím pár dnů pravidelně ze začátku a na to se moc těším, i když je to náročný.
0: Jsou tam nějaký film třeba v Karlových Varech nebo vůbec?
1: Musím se přiznat, že vůbec. Já prostě od rána nebo dopoledne od 9:10 jsem až do večera v tom salonu. Vlastně mám tam, starám se i vlastně o různý kolegyně a vlastně herce, herečky, vlastně zajišťuju PR výstupy. A večer jsem ráda, že se takzvaně vyvenčím a můžu třeba jít pozdravit kamarády a vidět se s nima.
0: Tak ať vám všechny plány vyjdou, užijte si dovolenou, mějte se krásně a moc děkuji, že jste přišla. Nicole Kouklová.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí navrhuje reformu penzijního spoření. Výluka vysílače Koyál omezí zítra vysílání stanic Českého rozhlasu na Moravě. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, hlavně v Čechách později přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a také snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
2: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: K měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
2: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
4: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
2: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
5: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
2: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Moravský vysílač Koyál nebude zítra přes den v provozu. Plánovaná odstávka kvůli údržbě antény přeruší televizní i rozhlasové vysílání už ve 4 hodiny ráno.
6: Lidé si na FM přijímačích nenaladí Český rozhlas Brno, Dvojku ani Radiožurnál. Nedostupné budou i další veřejnoprávní stanice vysílané prostřednictvím rádií s technologií DAB+. Omezené zůstanou i pozemní televizní vysílání DVB-T2. Plánovaná výluka má skončit kolem 16. hodiny odpoledne. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Řidiči jedoucí z Teplic nebo z Chlumce směrem na Ústí nad Labem po silnici první třídy číslo 30 musí počítat se zdržením. Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo poslední fázi budování kruhové křižovatky v křížení do Chabařovic a Chlumce. Dopravu tam řídí semafory nebo regulovčíci. Upřesní mluvčí silničářů Petra Drkulová.
7: Nová okružní křižovatka výrazně zvýší bezpečnost silničního provozu a také navýší plynulost dopravy. Díky novému řešení může i tudy projíždět nadrozměrný náklad, což výrazně uleví místní logistice a dopravě.
0: Objížďka pro kamiony vede do Ústí nad Labem po dálnici D8. Stavba okružní křižovatky bude stát více než 30 milionů korun. Hotová bude v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v Čechách

0: se zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 16 u Slaného havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je na trase Řevničov-Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objížďka je Kyvadlově. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

zámořských jedniček. Necháme je sedět tam dole v hospodě a vypravíme se za originálem, kterým v roce 1993 oslavil Alan Jackson Apalačskou řeku Chattahoochee.

A tohle už byli v druhé polovině 70. let velice populární pardubičtí vodáci. Jejíž proslulý Můj vlak právě otevřel další setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tremské písně. Vodáci o sobě dali vědět v roce 1977, kdy se hned na první pokus dostali do finále Porty a z Olomouce si odvezli zelenou Portu. Mimo jiné i za strejdu solové Zuzany Grohové.

Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson. V polovině 80. let elitní sestava čtyř skutečných superhvězd světové country, slavná jako Highwayman, podle téměř stejnojmenné písničky Jimmyho Weba. 3 roky po světové premiéře ji proměnil Zdeněk Rytíř na Desperáta a naspíval společně s Michalem Tučným, Vaby Rivolou a Pavlem Bobkem.

Jirka Franz, Jindra Jung, Mirek Obrecht, Bohumil Říha, Oskar Vaňátka, Mirek Bažant, Franta Mifek, Solová Zuzana Grohová a její jednoznačně trampský Tonda z jediného singlu Vodáku, který vyšel v roce 1980. Za další trampskou legendou se teď vypravíme do Brna, a to přímo do klínu osady Vavasač.

Mojmír Bibin Buchterla, Olda Bendy Obreiter, Jan Taubal Holub, Eman Pavouk Pospíšil a Vláďa Laďa Rejne. Nejslavnější sestava brněnské party Vavasač, která sice vznikla už v roce 1944, ale teprve 60. léta ji přivedla do obecného tremského povědomí, což korunovala v roce 68 trofej Porta. Nejprve vám nabídla svoji kormidelní Venezuelanu Benny Hilla a pak rovněž jako prázdná sedla, která 3. července 1936 v Los Angeles naspívali synové pionýrů.

Každý můj chlap musí být na mě pyšný, i když nejsem hezká. To samozřejmě není tak úplně pravda, ale v country jednice z roku 1995 Any Man of Mine to tvrdila tehdy pohledná 30-letá Kanaďanka Shania Twainová. O dva roky později se k nám dostala z Grošáky s Olgou Trojanovou a upozorněním Tak si mě šímej.

0: Historicky nejslavnější vokální tandem světa country, Brooks and Dunn, a v roce 98 jeho v pořadí 14. jednička Husbands and Wives, kterou celých 22 let dříve dodal premiérově na desky její autor Roger Miller. A k nám přivedl Pavel Bobek.
1: Dvě srdce zní jak vybydlný byt bez lidí, temnou ozvěnou. Tu píchem kázala jen brát a brát,

Pavel Bobek se studiovou sestavou producenta Luboše Maliny a Husbands and Wives Rogera Millera v nahrávce z roku 2005 s textem Zdeňka Rytíře V očích mužů a žen. A teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří jste i dnes jeli se mnou. Popřát vám příjemné sledování stáda se skupinou Vavasač a hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Kriminalisté obvinili 4 lidi za dovoz nelegálního odpadu z Německa. Basketbalista Nymburka také ve druhém finále nejvyšší soutěže porazili Pardubice. A počasí zítra převážně slunečno, v Čechách přibývání oblačnosti, večer s deštěm, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od začátku července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
2: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
1: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. S odbory má jednat zítra. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policistů v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten poté skončil na různých místech na Moravě, například v Jiříkově na Bruntálsku nebo také v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady. Hrozí jim až 5 let vězení.
3: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
1: Česká federace potravinových bank plánuje rozšíření sítě výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich informací stále rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen celkem ve 230 městech.
4: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý. Jo?
5: Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
6: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
5: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
7: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
5: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka po dramatické koncovce porazili Pardubice 80-74 a ve finálové sérii Národní basketbalové ligy vedou už 2-0 na zápasy. Nejlepším střelcem utkání byl domácí Ondřej Sehnal, který dal celkem 26 bodů. Série o titul se k dalším dvěma utkáním teď přestěhuje do Pardubic.
0: Počasí.
1: V noci bude v Čechách jasno až polojasno, na východě republiky zpočátku ještě velká oblačnost a na krajním východě s doznívajícími přeháňkami. Nejnižší teploty mezi 12 a 7 stupni. Zítra bude po ránu polojasno až jasno v Čechách už dopoledne a na Moravě a

0: Výpruh údržba, je to před sjezdem na Rusínov na kilometru 216, brzdí se na kilometru 212. Čekejte kolonu a docela silný provoz. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava IV. Rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou, do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky, nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se přecedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí spřetnout.

0: smazet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakař, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. Jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží, čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvinka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda, až
2: ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Ernajs, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp. Jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní. Proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernajs, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na palec, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Hrmajster, ten je těžkej.
2: Jaký pak těžkej? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs...
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kde by se zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou na zpátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by to už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletěj nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmanko, to ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká. Jakože klimbat, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, vy?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Urvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Člobrdo, ten kroutí ošklivě oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
2: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
2: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
2: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
2: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
2: Tak hádej.
3: Se dám podat.
2: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
2: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tati.
2: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
2: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tati, nenosíš nic, tak...
2: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
2: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
2: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
2: No sem.
3: Kam tam?
2: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
2: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pata!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší. Ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde. Jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přeháňky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést. To všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si, ti se mají ti skřivánci, létají si, kam je křídla donesou, zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy a těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni,
1: koktal vojáček.
3: A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem, u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, vážení přátelé. U mikrofonu Noční linky Borek Kapitánček a zdravím vás z brněnského rozhlasového studia. A znovu mám, stejně jako moje kolegyně i mý kolegové, několik otázek. Slyšeli jste někdy to, co jste slyšet neměli? A čím to bylo? Bylo to nedovřenými dveřmi? Bylo to tím, že telefonní hovor nebyl zcela ukončen? A nebo to byla příliš tenká zeď a váš příliš dobrý sluch? A najednou jste zaslechli něco, co se vás týkalo a co jste raději slyšet neměli? Zažili jste takovou situaci? A kdo byl tím, z jehož úst ta slova zněla? Někdo z rodiny? Byli to kolegyně, kolegové na pracovišti? Byla to vaše snacha, byl to váš zeď? S vašimi příběhy na téma slyšel jsem nebo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl či neměla, se i dnes můžete vydat do rozhlasového éteru, a to za pomoci telefonního čísla 731 800 900. Ale můžete i psát příběhy o tom, jak k vašim uším doputovalo to, co byste třeba raději ani neslyšeli. Můžete psát na web rozhlas.cz/linka. Budu připraven přijmout vaše hovory, budu připraven citovat vaše psaní, budu připraven s vámi trávit čas až do zítřejší 1 hodiny. Tak ještě jednou příjemný večer a můžeme začít. Noční linka na téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tomu, abyste povídali o tom, co jste slyšeli a slyšet jste raději snad ani neměli, vás vlastně vyzval i Petr Novák. Je to téma noční linky, která před malou chvilkou začala a první ano. Posluchač čeká na telefonu. Je to pan Vasil. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer.
0: Poslouchám vás. Kdy jste slyšel něco, co jste slyšet neměl?
1: Já nevím, co teda.

0: Povídáte.
1: Tak, no a tak, tak jsme se jako tam přestovali asi 42 hodin taky mezi přistany. No a tak jsme se tam jako konečně tam dostali. No a získali jsme na mistrovství světa nějakou to druhé místo. Tak jsme dobře reprezentovali Českou republiku. No a tak jsme se jako chtěli tam jako podívat po městě, jako co, jak, jako kolem dokola, no, když jsme tom, jako tom. No a tak jsme se jako tam podívali, říkám, no, že hotel, jak se říká, byl potom týden docela drahej, tak jsme našli toho soukromníka, tak jsme už poprosili, a jestli nám, že jsme z Evropy, že jsme sportovci na mistrovství světa, jo, jestli mám, bylo nás tři, no, jestli můžeme se nějak snivizdět a tak, ja, samozřejmě, tak jsme ukázali medaile, samozřejmě. No, tak jsme se jako curali sem tam, podívali, no a tak říkám, že musíme podívat na nějakou tu cestovku. No, no a tam cestovky jsou takové označeny, že každá cestovka, co jako, jak se říká, co lidi mají zájem na horách, nebo někam prostě k moři a tak dále, a předtím stojí auta, jako ty osobní auta, prostě napsáno, jako kam ta cestovka, jako ta cestovka, jako co má lidi na dovolení, jako na hor, a tak dále, nebo říkám na toho, na k moři a tak dále. No a tak jsme si jako chtěli jsem někam podívat, tam, že tam jsou mavrové, no a tak jsme si jako tam chtěli podívat kolem dokola nějaké zajímavé věci. No a tak jsme cestovali nějaké po městě, jezdili jsme po jedné cestovky, další cestovce, no a tak vlezeme tam do toho, jako jednu cestovku, no, do, jako normální guten tag, německy, po těch pár slov, no a nic, jenom anglicky. No, taky zase nic. No, pak na druhý den jsme to zkoušeli. No a nakonec, tak jsme jako vlezli zase na nějakou tu cestovku na druhý konce, jak se říká, na to duchu, na druhý konce tak toho města. No a tak jsme vlezli dovnitř, pozdravili všechno. No a tak jsme jako počkali, bylo tam asi pár lidí. No tak všichni jsme pozdravili, říkám, no, zkusím se nějak ještě tak domluvit, jestli to bude. No tak taková starší paní, co tam jako to vyřizovala tu cestovku, asi mohla být těch 65, tak nějak. A tak víš, tady normálně nějak anglicky, a my jsme říkali, a že anglicky, že neumíme, že jsme Češi. Je, pane, ješiš, vy jste Češi, no konečně, už po dlouhé leta vidím tady, jak to může mluvit česky. No, tak jsem se ptali, co jak, že, co, jak se tam toho. No, a pane říká, já jsem byla jako malá holka, když můj táta emigroval do světa, no a tak se tak uženil, no a tak jsme jako toho už takové zůstali, jsme se jako nevrátili.
0: Pane Vasile, já se musím omluvit, že vás přerušuju, ale asi to je dáno jazykovou bariérou, že jsme si nerozuměli. Dnešní téma v Noční lince je téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A já si nesmírně vážím toho, že jste reprezentoval Českou republiku. Nicméně váš příběh ani náhodou nesměřuje k tématu. Budeme muset ukončit náš hovor, ale i tak vám děkuju, že jste projevil důvěru tím, že jste zavolal.
1: Moment, prosím vás, moment, ještě se pár slov. Stojí to za to, jo? Pár slov, prosím vás, bude to hodné. No, takže se jako tom mluvili česky, tak vám potom dala nám. Slyšíte mě, jo?
0: Ano, slyším.
1: Tak si říká, no, kluci, máte nějaký zájem, aby se sám někam podívali, no, samozřejmě, tak si tam to se domluvili, dala nám toho, dala nějakou jaký směr, kam jezdit tam autobusy, jak se tam můžeme dostat, No, dala nám prostě

0: se podívat na takový, jak říkal, prales, asi 20 kilometrů od toho města, no, a kde tam žijou Maurové, kde ještě prostě tam bylo bydlej v těch chatačetra. No tak jsme tam jako šel se podívat, tak to všechno bylo dobrý. No a no a teďkom ještě další věc. Tak
1: promiňte, ještě, pane Vasile, opravdu to není příběh, který by splňoval všechna kritéria k tomu, že jste, že jste slyšel něco, co jste slyšet raději neměl. Znovu opakuju, vážím si vaší důvěry, ale dáme šanci dalším posluchačům. Ano?
0: Dvě slova, šefe.
1: Ano.
0: No a tak dále nám, jestli nechceme jít do toho, chceme jít kam prostě na nějaký punc, nějakou tu...
1: To je víc než dvě slova. Pane Vasile, já se moc omlouvám, ale abychom dali šanci i dalším. Mějte se hezky a pane, snad někdy, až budeme mluvit o cestování, vaše příběhy velice rádi zveřejníme.
0: Chci vás vidět, že potkáme ve světě, Češi jsme potkali ve světě, pane. A ještě poslední slovo vám řeknu. Tak dále nám slyšíte mě, jo?
1: Ano, slyším vás a slyší vás všichni, kteří by třeba rádi řekli ten svůj příběh. Ano, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Říkám to záměrně v tom ženském pohledu, protože na telefonu čeká paní Eva. Pěkný večer, paní Evo.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás. Tak, jak to bylo, kdy jste slyšela něco, co jste raději slyšet neměla?
1: Tak bylo to v dobách, kdy existoval pojem, který už si těžko někdo představí, takzvané protistátní řeči. A já jsem, když se nějaký takový vtip nebo něco doma řeklo, tak při nejbližší příležitosti jsem to zase někde sdělila jako zajímavost.
0: Aha, takže zvědavé dítě, které venku říkalo něco podobného, co slyšelo doma, ale nemělo říkat. Takhle je to.
1: No ano, samozřejmě. A nebo se kdysi povídalo o Slovácích. Jakože někteří Slováci prostě jsou nesnášenliví k Čechům a že říkají Čehůni a takové všechny ty výroky Čecha do Mechame, do Dunaja. A my jsme jednou jeli s maminkou vlakem se Slovenkou. A já si jí to všechno povídala. A ona říkala, no to jsem teda nepočula, kdyby se hovorilo Čechury. Ještě to Čehůni, ani to nikdy neslyšela, protože řada Slováků jaksi nebyla, co by nás neměli rádi, nebo tak. Prostě takové nějaké excesy, že někde přišli v restauraci a nějak na ně byli protivní, což se v této zemi stává taky a asi všude na světě medicky jsou všichni ochotní. Tak jsem jí dělal přednášku o tom, jak Slováci neměli rádi Čechy. A ona zřejmě se s tím jaksi nesetkala v podstatě. Tak říkala, že člověk Čechůry. Já jsem říkala, no Čechůry nepovedali, když tam naši lidi přišli.
0: Ono to zřejmě má kořeny v té době dávno minulé, v té době
1: ano,
0: před více než 80 lety, kdy tato hesla,
1: ano,
0: nebo to, co jste právě teď citovala, a já si vzpomínám ještě na jedno Češi peši, jakože Češi ze Slovenska domů zase pěšky, že nás tehdy... Že nás tehdy neměli asi někteří rádi, ale jak říkám, to je před tak dávnou dobou, že bychom v tomto smyslu mohli klidně jít ještě hlouběji a hlouběji do minulosti a kdo ví, čeho bychom se dobrali.
1: Evo. No to věru. No. A já jsem dělala tuhle tu přednášku a máma to potom doma taky vypravila tátovi a táta mě řekl, v jedné kuchyni u jedných příbuzných měli napsané takovou vyšívanou takzvanou kuchařku, prostě takový jako obrázek s výšivkou
0: ano.
1: A s nějakou větou.
0: Hospodinka naše milá nám všem dobře uvařila, tam bývalo.
1: Ano, taky. A na tom jednom bylo, jes koláč s jahodama, drž jazyk za zubama. A táta mi říkal, to jsou ty jahody, takové to jádro věci, nemůže všechno vykládat prostě. A tak táta, když se tak něco řeklo, nějaký právě ten vtípek takový nevhodný společenský, nebo ne ani prostý, ale prostě spíš takzvaně protistátní politický vtip, tak říkal, Evo, jahoda. Tak já už jsem věděla, že to
0: bylo
1: je
0: to heslo
1: jahoda,
0: takové
1: jeskola,
0: vaše, jo?
1: Jahodam. Jeskola, jahoda, co jsme měli společně a že mě to teda skončilo jeho smrtí v 15 letech, no. Takže to bylo tak se snažil mě odnaučit, abych co nevybrbentila, co kde se doma řeklo i třeba nějaké, já nevím, mohlo by to jedněch příbuzných u druhých a tak dále, to jako... Tak těch 15 už to nebylo, a to jsem nějak mezi 10 a 12. A jinak člověk letuzíle, co zaslechl, co by spíšet.
0: No právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vy jste někdy nezaslechla o sobě něco, co jste raději ani nechtěla slyšet.
1: No možná taky, ale to nebylo to zase moc. To jako můžu říct, že jsem potkala i lidi, kteří dokázali udržet tajemství, takže to jako... No to pamatuju málo, ale stalo se třeba člověk někde jako přecházel z pokoje do pokoje a teď si tam něco povídali, ale to už je jiná pohádka, já jsem chtěla zůstat v dětství.
0: Rozumím vám, paní Evo, a moc krát děkuju za to, že jste se nám svěřila se svým příběhem. Mějte se hezky a přeji vám. Krásné léto, které už
1: všetci
0: je na cestě.
1: Známe, zdravím, děkuju.
0: Naslyšenou. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A psát do ní můžete na web rozhlas.cz/linka. Tak, jako napsal už i Michal. Stalo se mi to najednou. A ten poslední případ, no tak ten tedy stál za to. Příběh možná posluchačsky atraktivní, ale řeknu vám, ani se mi na něj vzpomínat nechce a ani si nepřeji, aby v éteru zazněl, i když dnes na tom už vlastně vůbec nezáleží. Co bylo zarážející, byl ten ostrý kontrast mezi tím, jak s vámi člověk jedná a tím, co si o vás ve skutečnosti myslí. Pro mě, co by tajného účastníka, to znamenalo tři věci. Vnitřně zpracovat obsah sděleného, upravit si obraz o dotyčném a vyřešit dilema, zda ho konfrontovat. U posledně jmenovaného jsem tehdy zvolil konfrontaci, ale ani ta druhá možnost, kterou bych volil dnes, není špatná. Vyžaduje ale obrovskou vnitřní sílu a ač nějakou v sobě mám, třeba bych to nakonec v sobě tutlat nevydržel. Konec Michalova krátkého příběhu, respektive zamýšlení nad tím, jaké to je, když o sobě slyšíte něco, co jste raději slyšet neměli. Telefon 731 800 900. Po písničce Aleše Brichty nás s vaším příběhem doufám spojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jako vždy má i dnes tahle dvouhodinovka své téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Něco takového chce říct Hanka. Soudě podle toho, co říkala před malou chvilkou na telefonu 731 800 900. Hanko, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak to bylo? Kdo vám něco řekl, aniž by o tom věděl? A vy jste to zaslechla.
1: No, ono to spíš nebylo jakoby přímo mě, ale...
0: No právě.
1: Byla jsem taková hodně zvědavá holka a když mi bylo cirka 14, tak si můj o 7 let starší bratr přivedl domů nevěstu. A mojí mamince se moc nevěsta nezamlouvala a tak nějak já jsem to nějak moc neřešila a jednou se mi právě podařilo zaslechnout, jak moje maminka nějakej tej své kamarádce říká, no, vždyť ona ho stejně utáhla jenom přes postel. Mm-hmm. A já jsem strašně dlouho přemýšlela o tom, co tam moje nastávající vlastně švagrová mohla udělat s tou postelí a jak jí teda táhla, aby ho teda na tu postel utáhla. A můžu vám říct, že jako pamatuju si to, je to už hodně a hodně dávno, ale tohle si pamatuju, protože možná v nějakých 18-19 letech jsem pochopila, co ta moje maminka vlastně tenkrát říkala a jak to krásně zaobalila jako tak, aby jako tam nebylo nic, jak bych řekla, neslušného.
0: Tak, ano, ano, řekla jste to lépe než já. Utáhla ho přes postel. No, je to ještě ano. Pořád vaše švagrova?
1: Bohužel, nebo bohudík, možná nevím, ale vydrželo jim to rok.
0: Dá se říct,
1: to manželství.
0: Ačkoliv tedy samozřejmě bych neměl tak dopodrobna zkoumat vaše rodinné poměry, dá se říct, že maminka měla pravdu?
1: Myslím si, že maminka měla pravdu, ale že to teda nebylo asi jenom tím utažením přes postel. Že tam byly jako další a další věci. A já teda teď švagrovou mám už vlastně kolik, 630 let švagrovou a myslím si, že ani tahle se mojí mamince vůbec nelíbila, takže bych to spíš tak nějak jako shrnula tak, že jako nebyl člověk, který by se mé mamince zavděčil.
0: No tak někdy jsou maminky náročné, ale někdy maminky poznají to, co nám dochází hodně dlouho, to je taky pravda.
1: No to ano. To zase ano, ale to jako tohle to byla taková větička, že kterou, když jsem si teď pustila rádio a slyšela jsem tohle vaše téma, tak jsem říkala, ano, to je taková věc, která mi tam v té hlavě hrašpluje ještě po 40 letech. A pořád mi to vždycky jako to říkám, a poslouchat se nemá. Pak se člověk dozvídá věci, kterým nerozumí, anebo který neví, co je.
0: To sice máte pravdu, ale někdy člověk ani neposlouchá a slyší.
1: No, tak to radši snad, jako hodně se tomu od té doby vyhejbám.
0: Takže máte jako... to štěstí, že se vám to zatím, že o vás by třeba někdo mluvil a nevěděl by, že vy to slyšíte, že se vám to ještě nestalo?
1: No, myslím si, že se mi to možná už i stalo, ale snažila jsem se vždycky tohle všechno jako dostat pryč, jako z hlavy, aby to tam nebylo. A spíš jsem mívala jako mladá holka takový, že když jsem někam přišla a teď se tam někdo bavil a přišla jsem z mokly, tak jsem měla takový hned takový to podezření.
0: Že mluvili že o vás.
1: Ano, jako jo. Takže takový to, oni mluvili o mně a teď jsem se celá prohlížela, jestli jsem správně oblečená nebo tohle. Jako jo, a to si myslím, že možná bylo pro mě ještě horší, než kdybych něco o sobě vyloženě zaslechla, protože tam bych měla aspoň ten důkaz, že teda opravdu mluvili o mně, ale tady vlastně nikdy ten důkaz nebyl a je to jako, nebylo to taky moc příjemný.
0: Řekl bych ale, že v zásadě bylo velmi dobře, že jste se pokusila, pokud něco takového nastalo, tohle z hlavy spíš vytěsnit. Člověk se tím potom ono zbytečně trápí. Hmm.
1: Přesně tak.
0: Hanko, děkuji vám za důvěru. Mějte se hezky a přeju vám krásný červen.
1: Vám též, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměl. Neměla. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Volat do ní můžete až do zítřejší 1 hodiny. Číslo za chvíli uslyšíte, ale i vaše psané příběhy, glosy, připomínky a postřehy jsou vítány. Pavel ze Židlochovic píše: mně se tedy nic takového nestalo, ale synovec vyprávěl, že byl se svojí holkou u něho doma a najednou mu došla SMSka. Tak se podivil, že mu došla právě od ní, tedy od té dívky, se kterou byl, tak chtěl jít za ní a zeptat se, proč mu posílá SMS, když jsou vlastně vedle sebe v pokojích. Ale načetl si ji a tam bylo napsané: počkej ještě chvíli, za chvíli jde ten debil do práce, tak já se ti pak ozvu. No a byl mezi nimi konec. Je to trošku smutný, ale taková je asi tak nějak ta dnešní doba, pokračuje Pavel. Bylo mě ho trochu líto, ale ještě, že to takhle rozkryl, než aby to mělo třeba nějakého delšího trvání. Takový nešťastný vztah. Holka se prostě překlikla a poslala SMSku jinému, než chtěla. I to je jedna z možností, jak jste se třeba o sobě někdy něco dozvěděli a raději byste to nevěděli. Slyšeli jste nebo četli jste někdy něco, co jste o sobě slyšet či číst nechtěli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Klidný předpůlnoční čas vám přeju, vážení přátelé, a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, zejména vašich příběhů na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Paní Eva je tou další, která čeká na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, paní Evo.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Myslím, že bych měla k tématu. Jako dítě, nevím právě, jestli mi bylo 10, 11 nebo 12, už je to hrozně dávno, vezla nás naše slovenská babička od Karlovarska až do Prešova vlakem na prázdniny. Vezla mě a sestru a uprostřed cesty, asi ve Skalici na Slovensku, jsme vystoupili a jeli jsme k jedné neznámé tetě, protože jsme byli hrozně z toho vlaku unavený, tak jsem ležela, usnula jsem. No a moje babička s tou tetou si povídali. Povídali, jenomže já jsem bohužel nespala a všechno jsem slyšela. Tenkrát jsem se dozvěděla, že můj otec není ten vlastní otec a moje babička vyprávěla té tetě, jak to vlastně bylo. No, byla jsem z toho potom trochu v šoku.
0: To si vůbec nedokážu představit, promiňte, že vám do toho vstupuju, ale to si vůbec nedokážu představit, co se muselo dít v hlavě tehdy zhruba desetiletého děvčete.
1: No, to si představte, že ano. Několik roků to trvalo, než jsem se s tím jako psychicky vyrovnala, protože moji rodiče vůbec mě nic neřekli. Ani nevěděli, že už to vím a prostě vůbec mě nenapadlo, já nevím, co je dobře, kdy je to třeba říkat těm dětem. Prostě vůbec je to nenapadlo a já jsem brzy odešla už ve 14 letech studovat, tudíž jsem byla z domova pryč a na tu sobotu, neděli, kdy jsem přišla, už nikdy tohle na přetřes nebylo a moje rodiče vůbec se o to nezajímali, mě to říct, ale mě to v té hlavě opravdu velice, nejdřív jsem byla naštvaná a prostě teď jsem začala toho otce pozorovat a tohle a pak jsem si v duchu říkala, ty nejsi můj otec, jo. A přitom to byl perfektní táta, ano, byl perfektní a inteligentní, daleko víc než moje matka. No, to už potom později jsem na takovéhle přišla věci. Ale řeknu vám, že mě trvalo několik let, brzy jsem se pak vdávala, protože nebyl to můj otec. No a nikdy mě to rodiče neřekli, jak to bylo, nebýt téhle babičky. Už jsou oba pryč, musím se zeptat jednou sestry mladší, protože ta byla celá léta s rodiči, byla doma a byla taková zvídavější a víc si povídali, tak musím se jí zeptat, jestli ještě nějaké větší detaily zná, ale řeknu vám, že to byl pro mě, léta jsem se s tím vyrovnávala. Jinak mě takovéhle věci, že bych někdy slyšela o sobě nebo tak něco jiného, to ne, ale tohle byl pro mě šok a hned jsem si to včera, když jsem přečetla to téma, říkám, to musí ze mě vyjít ven. Takže takhle.
0: A já jsem moc rád, že tenhle terapeutický účinek, já to možná říkám hodně nadneseně, ale že tenhle terapeutický účinek jsem vám mohl nabídnout. Já jsem rád, že jste to řekla, paní Evo. A taky si dokážu představit, jak moc vás to asi trápilo celoživotně. Je to ve vás vlastně pořád, i když možná už ta bolest není tak velká. A samozřejmě, že mnozí nebiologičtí otcové nebo snad třeba i nebiologické matky mnohdy můžou být mnohem lepšími otci či matkami než ti skuteční, ale přesto to v malém dítěti muselo zanechat obrovskou jizvu.
1: Ano, já nevím, jak je to dobře, v které době je to dobře říkat dětem, ale když se teď díváme na ty filmy a tak, tak to všude hned od mládí řeší. Tak já nevím, co by řekl odborník na to.
0: Nemám ho bohužel po ruce, jsem jenom moderátor, který dává šanci vašim příběhům a můžu s nimi maximálně cítit, soucítit, ale odbornou radu, tu ode mě bohužel nemůžete čekat.
1: Ano. Takže přeji vám všechno dobré a zdravím všechny posluchače. A ať se jim tohle neděje, protože opravdu léta to trvalo. A nevím, proč jsem byla tak hloupá a nešla za těmi rodiči, abych se zeptala. Vůbec ne.
0: Možná jste měla výchovu trošku přísnější a třeba jste se bála.
1: Ne, nebála jsem se, ale nebylo tenkrát, nebylo takové soukromí a s těmi rodiči, rodiče měli velký spěch a hodně práce a nepohodlné žití, nepohodlné byty a všechno, tak asi na to nebyl čas.
0: Paní Evo, i tak vám děkuju a přeju vám krásný červen. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám. Naslyšenou. Mějte se pěkně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a dnes má téma Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Mám tady dva příspěvky, které spojuje ta cesta, kterou se k dotyčnému dostala informace, kterou raději slyšet neměl. Ten první, to je kraťoučký příběh, jak je jeho zvykem, od Bedřicha. Dobrý večer, mně se stalo, že jsem byl na autobusovém nádraží, jedna paní měla hovor, ta paní zapomněla položit mobil, ta druhá paní začala pomlouvat, to je docela nepříjemné. Děkuju, Bedřichu. A napsal i Jenda. A opět je v hlavní roli mobil. Cituju. Krátce předtím, než jsem se rozváděl, tak moje bývalá žena se jednou zavřela do pokoje a snad 3 hodiny telefonovala se svojí mámou. Nevím, jestli si neuvědomila, že něco může být slyšet, anebo zda v zápalu těch pomluv na to zapomněla. Ale to jsem se dozvěděl o sobě tolik věcí, až jsem se divil, kolik opravdu velice zajímavých vlastností člověk vůbec může mít. Jen mě to ujistilo v tom, co jsem si už delší dobu o té ženě myslel, a v tom, že ten rozvod je ta nejsprávnější věc, kterou jsem v životě udělal. Potud Jenda, který napsal na rozhlas.cz/linka. Ovšem teď je čas na další telefonát. Číslo je 731 800 900. A pokud jste i vy někdy o sobě slyšeli něco, co jste raději slyšet neměli, jste těmi pravými, které vlastně v tuhle chvíli noční linka oslovuje mými ústy. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu by měl být další posluchač. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Podle hlasu poznáváte Roberta. Pěkný večer do Olomouce.
1: Olomouce. No a k tématu řeknu asi tolik. Už je to 5 let zpátky. Chodil jsem na plavecký stadion do Olomouce. Jelikož jsou handicapovaný, to je dneska kde kdo. Při porodu jsem utrpěl těžký úraz hlavy, to je jedna věc. Druhá věc je, mám se na hrymu, takže mám v háji plice. No a prostě v tým kolektivu mě to řekl jeden pán, který byl s tím nadřízeným už v důchodě, a tak mě tam zkrátka pomlouvali. No a já jsem se teda rozhodl, že nejlepší je prostě z toho kolektivu odejít, tak to jsem udělal. Šel jsem do jiného kolektivu, chodím plavat do jiného města a mám o z toho pokoj, jo? Protože s pomluvama je to asi jako, když máte peřinu, vylezete na vysokou budovu, počkáte, až bude větr, tu peřinu roztrhnete a zkuste to pozbírat. To lad vám nebude stačit. Jako. Takže pokud vás někdo v nějakém kolektivu pomlouvá, tak moje rada je odejít pryč z toho kolektivu a vůbec se tím nezabývat, protože to stejně nikam nevede, stejně to nijak nepomůže. A teďka ten kolektiv, kam chodím, jsou spokojené, oni jsou spokojení, prostě jsou absolutně spokojené, protože dobré kolektiv, nikdo vás nepomlouvá, jo. A že jste postižené, tak prostě to berou jako a nepomlouvají vás. Oni neříkají prostě nějaký pomluvy, které jako samozřejmě jsou soukromy, takže to nechci dozvědět dopodrobno. Jo? Ale jenom říkám, že je nejlepší odejít z toho kolektivu v tomhle případě. Jo? Protože to pozbírat to peři, to nejde, to je pitomost.
0: Jinými slovy říkáte, moudřejší ustoupí. Roberte, já se už dopředu omlouvám, pokud se vás to nějak dotkne, ale zeptám se ještě na jednu věc. Ta souvisí spíše s tou technickou stránkou toho, jak se k vám ta informace, ta pomluva, jak říkáte, dostala. Vy říkáte, že jste chodil plavat a vy jste byl, řekněme, v nějakém chumlu, ve kterém jste neměl být, nebo jak se k vám technicky, jak se to k vám dostalo?
1: No protože ten prostě nadřízený, ono to mluvil potom s chlapama na dílně, takže jsem vypadal jako pitomec. No. Ale já jsem se na něho nezlobil, protože...
0: A vy jste to slyšel přímo na vlastní uši, ano? Jako byl jste někde třeba, tak. Já nevím, za rohem. Jde mi čistě o tu technickou stránku v úvozovkách.
1: No, jasný. Jo? Takže on prostě... Tam prostě vykládá různý ty pomluvy, které já nebudu říkat.
0: To nemusíte, mě, jak říkám, šlo jenom o tu cestu, kterou se to k vám dostalo. Jestli to byl třeba špatně udržený mobil, jestli to byla tenká zeď, jestli to byl za rohem.
1: Tak se o tím bavil, jo. A pak, když teda jako přišlo na lámání chleba, jak se říká, jo, protože já jsem měl v háji plice, tak jsem potřeboval pomoc prostě s nafouknutím pomůcek. A on prostě přišel a říkal, chlapi, potřebuju nafouknout lehátko, mě se točí hlava. Ale já jsem byl za pitomce, takže já jsem si o tím udělal svůj obrázek, jo. A tím pádem jsem do toho kolektivu nechodil a jak říkám, chodím do jiného kolektivu. Je tam rozumný kolektiv, mám tam paní učitelku na plavání, já si to zaplatím, s něho si rozumím, rozumím si s jejím mužem, oni jsou oba moc prima, ze vším mě pomůže, jo. Nikdo se mě nesměje, že jsou postižené, jo, a že prostě jsou věci, na které nestačím a tady, jo.
0: Roberte, děkuji za váš příběh. Mějte se hezky a přeji vám krásný červen.
1: Pozdravujte Vlastičku z Krnova, pak paní Ludmilu Sympatěčku z Brna.
0: To musíte vy sám, ne já, ale děkuji.
1: Já jim to jenom říkám, že pozdravujte, jakože jestli poslouchají, tak je pozdravuju všechny. Tak a moc a děkuji vám, že jste mě vzal. Naschledanou.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ze 70. let jsme tady měli návštěvu v podobě Věry Špinarové, tedy jejího podání písničky Fernando. Ale v Noční lince je tím podstatným téma. Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Takhle nějak to možná bylo i u paní Zdeny. Zdravím vás, paní Zdeno, pěkný večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, a všem posluchačům. Já, když už manžel odešel, zemřel, tak jsem začala chodit do klubu seniorů. Tam jsem se seznámila paní, která mi byla sympatická, jezdili jsme spolu i po nějakých výletech. No a takhle jsme si i telefonovali. No a ty naše telefonáty někdy byly opravdu třeba hodinový. No a takhle jsme se bavili vlastně. Jenomže jednou jsme se bavili a volal jí syn na mobil a nemohl se jí dovolat, tak zavolal na pevnou linku a tam jí teda vypucoval, že jí už hodinu volá a nemůže se dovolat. A ona zapomněla ten mobil, s kterým mě telefonovala, tak zapomněla vypnout a já jsem si vyslechla. Ale prosím tě, mluvím s paní Zdenou a ona pořád jenom žvaní a já se jí nemůžu zbavit. No, tak jsem si říkala, no teda, to je něco. Víc povídá ona než já. No a nakonec s žvaním já. Tak jsem to vypla. A napsala jsem jí SMS, že se omlouvám, že jsem teda tak dlouho žvanila a že už žvanit nebudu. A tím to skončilo.
0: Chápu, že vás to muselo přímo tnout, ale víte, co mě zajímá? Jak se k tomu postavila ta dáma? Kontaktovala vás potom ještě?
1: Ne, vůbec. Vůbec. A tak jsem si říkala, že to nebyla žádná kamarádka. Jo. A no prostě já nevím, takovýhle chování.
0: Člověk ztratí důvěru a nechci říct, že si už potom vybírá pečlivý přátel. Mnohdy se už vlastně brání novým přátelům, nebo ne?
1: Máte pravdu a já mám trochu takovou povahu, přestože já jsem byla celý život mezi lidma jako v obchodě. Já jsem prodávala a vycházela jsem s každým jako dobře. Všechno bylo pěkný prostě, jo. A věřila jsem lidem. A tohle to mě teda opravdu úplně stělo. A říkala jsem si, proč? Teď mohla říct něco jiného, nebo ten telefon, no hod, prostě to je právě to večerní téma dnešní, že jo?
0: Trefila jste to naprosto přesně a vlastně mě mrzí, že jsem vám připomněl tuhle starou jizvu. Ale víte co, já vám povím ještě jednu věc. Vy totiž podle toho, jak mluvíte, byť nejsem takový odborník, vy na mě působíte dojmem dobráka. No a právě s těmi dobráky lidé často zametají.
1: Pane Borku, ani nevíte, jakou máte pravdu. Já si říkám, že jsem ucholapka na zlý lidi, jo. A tak nakonec už mám nějaký roky, který už a hlavně nemůžu chodit. A opustila jsem prostě kluby, všechno tohle s tom. A řeknu vám, že mám svatý klid, telefonuju si akorát s rodinou a s jednou teda kamarádkou, ale takovým způsobem, že do soukromí nelezu nikomu, ani já si ho ne to a mám pokoj. A doporučuji to každému, kdo se takhle zklame, prostě už moc nevěřit.
0: Rozumím tomu, co říkáte, i když se s tím zcela ztotožnit nemůžu, ale jak říkám, rozumím vám, naprosto vám rozumím A přesto bych vám chtěl ještě něco říct. Není to tak, že vždycky ke každému tématu, pokud nejsme František ze Židlochovic, máme cokoliv co říct, ale vždycky, když budete mít zapnutou noční linku a budu u mikrofonu, vězte, že ačkoliv to nevyslovím, tak budu myslet i na vás. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Moc vám děkuju, pane Borku, a přeju vám to samý i dalším posluchačům. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Při rozhovoru s paní Zdenou jsme, a vlastně ani nevím jak, překročili hranici mezi starým a novým dnem. A už minutu a půl platí nové datum. Je 4. června 2026. Posloucháte Noční linku se stále stejným tématem. Slyšel, slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, neměla. Telefonujete na číslo 731 800 900, píšete na web rozhlas.cz/linka. A budu rád, když i v téhle hodině zazní vaše příběhy. Proto jsem tyhle dvě cesty musel zmínit, i když jsou pro mnohé z vás, hlavně ty pravidelné posluchače a posluchačky, něčím, co ze sebe vyklopíte, kdyby vás takzvaně o půlnoci probudili. Tak abyste věděli, budu s vámi do jedné hodiny a znovu se vás budu ptát na vaše příběhy, na téma, které jsem právě zmínil. U mikrofonu je Borek a předávám slovo aspoň na pár chvil Janě Kratochvílové. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy má ve svém nejen záhlaví, ale vlastně během celých svých dvou hodin na zřeteli jisté téma. Slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. A v tomhle případě nemůžu pozdravit jenom jednou, ale vlastně hned dvakrát. Jsou to totiž dva pánové, kteří jsou u telefonu, tím jedním je Adam a tím druhým Honza. Pánové, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dokonce dvojhlasem. Jak to bylo s vámi? Kdy jste a co jste slyšeli to, co jste slyšet neměli? A jak to bylo?
1: Máme kamaráda Vaška. Jo. A jeli jsme na hrad Valdek, jestli víte, co to je.
0: Na hrad Valdek?
1: Jo, zabýváme se takovým urbexem a jakoby entitama, duchama. A jednoho dne nám řekl kamarád, co když tam bude taková jakoby vlčice, jakoby zoofil. A pak jako to jsme, pak jako si se zrovna nechtěli.
2: Řekni o té sestřice.
0: Jo, vy toho máte víc, chlapci, povídejte.
2: Máme toho, bohužel víc, a nevíme si rady.
0: Poslouchám nejen já.
1: No, my víme, no. No
0: tak vy nalákáte a potom cuknete, no.
1: No, protože jako ještě občas chodíme tady do sanatoria, jestli víte, kde je kostel s Nadčernými lesy, sanatorium plicní.
0: Nebyl jsem tam zatím.
1: Určitý,
2: je to za Prahou, Pravýchod.
1: Mm-hmm. Pravýchod. Jo, bylo tady plicní sanatorium, tady se jakoby událo jakoby spoustu věcí, jsou tady nějaký entity, zabýváme se tím, ale jako vaše, když nám řekl jako jednou, že si tady postavte stána a čo za váma přijde jako i mrtvá sestřička, no tak jako nevíme, no. Jestli jako nevíme v pořádku, nebo...
2: My se o něj strašně bojíme, protože tohle to je docela častý a máme z toho na jednu stranu jako strach a obavu. A nevíme si rady, co s ním.
0: No jo, vojna by možná pomohla, chlapci.
2: Asi jo.
0: To byla samozřejmě nadsázka. Doufám, že jste se neurazili. Pánové, děkuji vám moc krát za váš telefonát, za vaši důvěru. Sice bych trošku víc vyklenul ten váš příběh, ale i tak vám patří díky. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: Jana napsala na rozhlas.cz/linka k tématu. Šla jsem ke kamarádce a prožila jsem si doma, pardon, tady je napsáno prožila a já jsem si říkal, musíš tam vyměnit slovo. Tak ještě jednou. Šla jsem ke kamarádce a položila jsem si doma peněženku na toaletní stolek. V okamžiku jsem na to zapomněla a peněženku hledala. Za chvilku jsem si vzpomněla a tak jsem to vykládala té kamarádce a obě jsme se smáli. Já už byla doma a ona mi něco zatelefonovala a zapomněla zaklapnout mobil. A já slyším, jak říká manželovi, představ si, ta kráva nemohla najít peněženku a ten její debil jí ani nepomohl hledat a ještě další věci. Poslouchala jsem ještě tak dobrých 5 minut, položila jsem a vytočila ji a říkám, volá ti ta kráva, co nemohla najít peněženku. Delší dobu klid, pak řekla jen, aha, a už jsme se spolu nebavili.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to příběhy ne zcela veselé. Jsou to příběhy na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Iveta je tou další, kdo čeká na telefonu 731 800 900. Takže dobrý večer, Iveto.
1: Dobrý večer, krásnou noc. A to téma teda, to je fakt smutný.
0: No,
1: a chci říct, já jsem četla, co jsem neměla číst, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jak jste říkal.
0: Takže SMSka.
1: Nebo četl. Takže já to povím tak, je už to skoro 50 let, půl století.
0: Mm-hmm.
1: Mě bylo 20, já jsem porodila dětičky, dvojčátka a my jsme s manželem žili u jeho rodičů dočasně, jsme čekali na byt. Já jsem od družstva požádala o byt, to ještě bylo za komunismu. Tak jsme čekali na byt, tak jsme chvíličku bydleli u těch rodičů, u tchánu. A teďka, já jsem těm lidem tak věřila, já jsem jim měla strašně ráda. A ti lidi, na úvod chci říct, oni mě nechtěli jako. Oni nechtěli, aby si ten jejich synáček, jedináček mě vzal. Oni byli proti tomu, oni mě prostě nechtěli. A teďka my jsme tam chvilku bydleli, tam ty tcháni. Já jsem jim říkala mami tati potom, jo.
0: Mm-hmm.
1: Oni nás tam teda nechali bydlet, že jsme čekali na byt a teďka jednoho dne ta maminka, moje mami tchýně, jela do lázní, jo.
0: Mm-hmm.
1: A teďka tata jako tchán nechal otevřený dopis na stole v kuchyni, jo, co psala z těch lázní. A já jsem si ho chtěla přečíst, jako jak se má, jo, jak se má, já jsem byla čestná holka. Já jsem si ho chtěla přečíst jenom z toho důvodu, jak se ta maminka v těch lázních má. A teď představte si, tam bylo. Zamkni všechny skříně, aby ta Iveta nám nic neukradla. Já jsem z toho byla vyřízena. Já jsem z toho byla úplně zdrcená. To bylo pro mě strašný, protože můj tata byl čestný, charakterní chlap a tak mě vychovávali, jo. A teďka já tam čtu, aby jim nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. A teďka tím tématem jste to ve mně jako probudili, že vidíte, že brečím z toho. Já jsem to byla vyřízená, ale teď vám něco povím. Já jsem to přečetla, byla jsem z toho zdrcena, mě bylo 20. Měla jsem dvě malé holčičky, jo. Živila jsem rodinu, syn studoval jejich, jako můj muž. Není studiem, čili já jsem byla sama. A teď chci říct dál. Já jsem dělala, já jsem prostě to v té své hlavě úplně jakoby vymazala. A žila jsem dál, potom jsme se přestěhovali do svého bytu a každou neděli jsme k ním chodili na oběd. A já jsem tu jakoby úplně setla z toho mého života, z té hlavy, jakoby vymazala, dala pryč. Já jsem si dělala různý kurzy, reiki a tak.
0: Mm.
1: Já jsem na to nemyslela a teď vám něco povím. Ona měla ráda květiny, ta maminka.
0: Mm.
1: Tak já jsem jí pořád kupovala květiny, té tchyni. Potom tenkrát byl komunismus, jo, nebyly bony, jo, lidi zháněli bony. Já jsem k bonům přišla tak, že moje maminka se po druhé vdala, měla za muže doktora a on k těm bonům měl přístup, takže moje maminka mi dávala bony a teď vám něco chci povědět. Já jsem v tom Tuzexu, jo, kupovala, ne pro sebe, já jsem kupovala té mamě tchýni za ty bony, různé dárky a jednou jsem mi koupila takový nádherný skleničky růžový na víno, nádherný, asi jich bylo 6, takový dárkový balení a měli na té nožičce růžové takový tři takový zlatý jako puntíky, nádherný. Takže já jsem v tom Tuzexu kupovala té mamince tchýni, co tak o mě škaredě mluvila. Já jsem prostě na to v tom životě nemyslela, jo. Nemyslela, prostě já jsem šla dál. Oni mě nechtěli v úvodě, aby si mě vzal. A nakonec, to chci uzavřít ten příběh, nakonec ti lidi mě milovali, protože já jsem svojí láskou v srdci, svou dobrotou, tím vychováním. Já jsem jim měla ráda, ty lidi prostě. A oni nakonec si mě oblíbili a jeden známý mě potom řekl, že s ním chodil plavat s tím dědou tchánem, tatínkem. Že o mě říkal, to je naše Ivuška. Tak tím to chci uzavřít.
0: Paní Iveto, já vám zcela rozumím. Moc se mu omlouvám, jestli jsem ve vás vyvolal právě novými, že jsem ve vás vyvolal tuhle velice smutnou vzpomínku. Na
1: já
0: druhou stranu...
1: Já jsem na to celý roky, pane Marku, nemyslela. Já jsem fakt to úplně utla z mozku. Jo, a já jsem se k ním tak hezky chovala celý život. Přitom jsem si toto přečetla, prý zamkni všechny skříně doma, aby nám tam nic neukradla. Já bych si to nedovolila v životě. Jo, že mě tak nevěřila a nakonec mě ty lidi milovali, protože já jsem svoji lásku a dobrotou vlastně, teď o tom přemýšlím, jsem ty lidi úplně obrátila. Jo, oni mě nechtěli, oni mě zavrhovali, myslela si, že jim tam něco ukradnu v tom bytě, aby si to nedovolila v životě. Ale tenkrát jsem to četla, mě bylo 20, já jsem byla zdrcena v srdci.
0: To vám naprosto rozumím. Z jakého důvodu vás neměli rádi, to se raději ani nebudu domýšlet, protože...
1: Nechtěli, prostě nechtěli, že je mladý. Nám bylo 19, jsme se brali, my jsme se milovali, jo, my jsme byli mladí lidi. V 19 jsme se brali, ve 20 jsem porodila dvojčátka a ti lidi mě nenáviděli. A nakonec to vám chci říct, začnu různý ty ezoterické knihy a... Fakt, já jsem byla čestný děvče. Já svou láskou a dobrotou jsem ty lidi úplně zlomila. Oni mě pak milovali nakonec.
0: Já vám rozumím, Iveto.
1: Ale... Ještě vám něco povím. Když maminka umřela, já přišla do toho bytu. Tatínek umřel dřív, to je jako tchán, a potom maminka. Já jsem šla do toho bytu po její smrti se podívat. A tam měla ty moje skleničky z toho tuzexu. Já jsem byla vyřízená. Jo, takže tak to je prostě.
0: Paní Iveto, na druhou stranu, abych tedy dořekl to, co jsem před chvilkou začal, na druhou stranu, vy jste vlastně nad nimi morálně zvítězila ještě za jejich života. A k tomu, byť to není asi příliš vkusné, k tomu vám vlastně můžu dnes jenom pogratulovat. Takže...
1: Protože já jsem byla čestný děvče, vždycky.
0: O tom nepochybuju, paní Iveto. Děkuju za váš telefonát a za to, že jste vlastně tím telefonátem vyjádřila důvěru k noční lince. Díky.
1: Že oni mě milovali nakonec.
0: Je mě líto, že jsem vás takhle citově zdeptal, ale musí... A teď v tuhle chvíli už tam není ani s kým mluvit. Takže vážení přátelé, děkuji za to, že svěřujete noční lince svoje příběhy tak jako paní Iveta. Někdy to není lehké, ale znovu říkám, ona byla morálním vítězem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu na téma Slyšela jsem, co jsem slyšet neměla, či slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, je čas na další telefonát. A já jsem vlastně ani nevím jak, tak nějak přešel do slovenštiny. To protože paní Mária na mě slovensky hovořila. Pekný večer, prajem.
1: Dobrý večer. Pane Borku, já vám povím taky jeden trochu veselý případ a jeden taky smutný.
0: Takový je život, no. Ano.
1: No, tak ten veselý najprv. Víte, keď bolo vola kedy, že boli jako rolníci a tak, tak sa sem tam boselo sa jako povolení na zabíjaní prasec. Jako keď sa malo zabíjacka robiť. No a to bolo pred veľkú nocu a naši nevím prečo, tak jako oni chceli zabíjať jako na černo, to sa povedalo. No a tak mal to zabíjať sused. A tak mama ma vystrojili, ja som išla do druhej triedy, sem chodila a mama, teda aby som išla spať, tak som išla spať, už staj sa mi teda akože stela, ja som sa hodzívala tak skoro spať. No a tak išla sem spať a tak naraz došel sused. K nám.
0: Měla jste jít spát, protože chtěli, abyste nebyla u zabíjení prasete na černo?
1: Ne. Oni chtěli, aby se měla spát, oni se ten soused zabíjal, on byl jako masár, on zabíjal prase a on měl zabíjat a oni se s ním mali dohodnout.
0: Takhle.
1: Lenže já jsem to nesměla jako počuť. Lenže víte, pri peru, keď sa drápalo pery, vola kedy, tak tam sa všelijaké veci vyprávali a tam sa vyprávalo aj o ten frajírovaniu tých ženatých vydatým a také dejaké one. No a ten sused, keď došli a tá mama také tajnosti robili, tak ja som si myslela, že tá mama pachtujú s tým susedem.
0: Aha.
1: A mne sa porád drímoty rozebrali. Víte, ja sem, už sem si to v ten peru, jak sa to tak vyprával, tak ja už sem si to odzila, že keď ten nikoho není doma, všetci ako odešli, tak reku, ten sused došel, ako za tú mamu, tá sú sama, oni veľmi sa s ním vyprávali a už vyprávali mu, že mňa odvedú ako k mame, k jej ich mame. No a tí veci toho suseda tiež odvedú k svekru si jeho. Aby sme neboli ani tí veci doma, ani ja. Ste tam?
0: Sem, poslúcham.
1: No, a že aby sme neboli ani jeden doma. No, takže sem si to, oni sa dohodli a sused išiel domu. No, už sem bola spokojná, že nič sa teda nedílo a už sem potom teda akože aj zaspala. Ale ja som nepovedala, že som bola hore, že som ich počula. Nic. To bolo nejako, ja neviem, v strede týždňa a potom v sobotu nás zavedli, ako mňa zavedli k tej mojej starenke, ako maminej mame a tí dve deti k jej starenke. Aby sme neboli ani jedno to decko, lebo ten chlapec bol o rok ode mňa starší a to dzivča o dva. No, tak sme boli u tých starenek a teda toto. Lenže naraz po veľkej noci došli policajti k nám. A normálne porad za mňu. Víte, že opýtaj sa, že keď ste sme za tajné veci, opýtaj sa malých detí, tak porad za mňu. No, tak došli a teda pýtali sa ma, že či sme zabíjali. A ja som povedal, ja neviem, ja nezabíjali však, ja som bola doma furt a ja som ale nepovedala, že som bola u tých starých.
0: Áno, ja vám rozumiem, oni hľadali nejslabší článek a rovnou to na vás vypálili. A vaši rodiče asi tím pádem dobře udělali, že vás odlifrovali na dobu zabíjačky, že jo?
1: Áno, ale ja som to presto všetko čula.
0: Aha.
1: Jak sa oni dohovárali s tým susedem, jak budú zabíjať a to. No, tak ja som potom teda, potom sa ma pýtali, teda, co som jedla na Veľkú noc a co som teda, všetko sa ma vypytovali, no ale ja som, mne oni nič z tej zabíjačky nedali. Ja som na Veľkú noc nejedla zabíjačku. Jedla jsem múdrené maso, co jsme svetili, keď jsme boli na omši v sobotu, na Bílou sobotu.
0: No prostě nic se od vás nedozvěděli.
1: No, tak nedozvěděli se nic. Já jsem prostě oné. Tak potom to, chodaj to jako skončilo, a potom, kdo to mohl spravit, kdo to mohl udat. Ale já jsem to neudala. To je jako, ale to udali taká najlepší kamarádky, to boli dve, maminé, tí to udali. No. A tak teda to Vyondro vysvítlo tak, že a potom já až po koľko rokoch jsem sa priznala, že jsem to čula. No, lenže oni nevedeli, kdo to udal, až potom, oni to mysleli potom, už keď jsem sa ja priznala, tak oni potom už povedali, že to jsem asi já, to bolo už potom na mňa. Lenže já jsem povedala, já ne, já jsem to neudala, já jsem měla toľko rozumu, že aby jsem to nepovedala, keď jsem to jako nesmela, keď ma tam odvedli k té starinke, tak jsem to nepovedala a teda potom ale sa to dozvedelo, že to povedali tí dve maminé kamarádky.
0: Tak, výborně. No. To je ten veselejší příběh, jo?
1: No, to je ten veselejší.
0: Já se bojím, jaký bude ten smutný teda.
1: No a ten smutnější není tak strašně smutný, ale nebo smutný. Já, co jsem měla tu kamarádku, velice dobrou, co mi to toho muže odvedla, tak ona bar, kedy, keď jsem já například robila palacinky, alebo nějaké také oné, tak ona, keď jsme išli z roboty, jsme se vyprávali, co budeme zvářit. A já, keď jsem to povedla, tak ona povedla, dones mi. Keď budeš robiť, dones mi, že ona to neví. Tak dobre, ja som zarobila parasínek, zanesla sa mi a ona mala sestru, ktorá nemohla mať deti. A ja keď som tam došla, tí parasínky sa nonesla, tak oni tam sedli, tá je ja sestra, ona a mama. A oni sa vyprávali a oni, jak som tam ja došla, oni s takým smíchem mi povedali, že tá sestra už bude mať bábu, že je tehotná, že boli s mužem na dovolenke a že tam teda to urobili, že tam teda otehotnila. No a ja som ako sem to zebrala, no otehotnila, ne, však to sa stáva.
0: No to som niekde, no.
1: No, a včerejky naraz teda, ja som to, ale oni sa to vyprávali, ale ja som to začula, jak som tam išla. Týle som otevrela, som to začula, že teda, že to spraví, že teda má ona druhého. To nebolo v tej na dovolenke, ale to, ako mne povedali, to ma tak opili rožkem. A oni potom, že ona to teda vyprávala, že má toho chlapa, že si našla a že teda od toho je tehotná. To ja som si vypočula na chodbe, lež sem teda otevrela dvere. A neríkala sem nic a naraz, keď som jako odchádzala, tak tá, mne sa vyzula bota, keď som odchádzala od nich. A zavrala som dvere a tá bota sa mi vyzula. A včelejte mi, ja som si tú botu jako obúvala a ona povedá, že čula nás asi a ona, tá moja kamarátka povedá, no že nech čula, že však ona aj tak tému nerozumela, že ona je sprostá.
0: Tady si dovolím upozornit na to, že sprostá v tomto případě znamená něco jiného než u nás. Ta jazyková bariéra se někdy prostě promítne i do noční linky, že jako sprostá rovná se hloupá, nebo hloupější,
1: ano, hloupá,
0: řekněme.
1: No,
0: tak.
1: Že jsem hloupá, no, že ona je sprostá. No a já samozřejmě jsem zebrala teda jako ona a zlobila botu a išla jsem preč. A v cvíti naraz teda jako nic. Bolo všetko v porádku. Oni vypravili, oni roznesli podrzine, že teda ona otihotnila na dovolenke a teda tak. Lenže všetko sa stalo to, že sme sa jako pohádali a to ne. No a keď niekto povedal, že vzdezenie, že to má ako, že ono, že od muža na dovolenke, sa pravda figu na dovolenke. Ona to má, od toho sem povedala, kto to je.
0: Tak ste to propálila takzvane. No pani Marie, vašimi příběhy bychom naplnili celou noční linku a kdo ví, jestli jenom jednu. Ale aby dostali šanci i druzí, prosím,
1: no,
0: zkuste
1: ne,
0: zpět k závěru.
1: No a potom sme boli na volby, na volbách, keď to je jako na volbách, a tam sa ta jedna pani pýtala, že bože, že da koho mi hen ten chlapec je, to tam bol syn tej, co to mela od toho jako druhého. A ja som jednoducho povídala, od koho to je. A ona ostala taká prekvapená, ten chlapec sa celý na neho podobá. No takže to sú dva prípady, ktoré som teda jako že mela také, co som nemela počuť.
0: No taky jste dostala dvojnásobný čas, jak se tak dívám na to, že spolu mluvíme už 10 minut. Paní Marie, moc krát vám děkuju, mějte se hezky a přeju vám krásný červen. Děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: No, děkuji a dovidění, do počutí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nemůžu říct, že váhám, zda se všechny vaše příběhy na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl, vejdou do noční linky. Tu nemusím váhat, to vím, nevejdou. Mnoho z vás teď ještě zkouší svoje štěstí na 731 800 900, ale ani zdaleka se všechny vaše příběhy prostě nemůžou vejít do těch dvou hodin. Takže rychle k tomu dalšímu, který má přichystán pan Zdeněk. Pěkný večer vám přeju, tady Borek.
1: Dobrý večer, Borku. Já bych si s dovolením jako odlehčil trošičku to téma, jako i když je to doslova, jako slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl. Bylo to před mnoha lety, kdy co by medic na praktických cvičeních gynekologie, si vzpomínám, že jsem byl docela zahleněný, jako spousta, teda zalehlé uši, zalehlej nos, a tak si říkám, jako postavím se kousek stranou, ať to nějak jako odstojí. A byli jsme teda na vyšetřovacím pokoji, paní byla pacientka na vyšetřovací koze a teď my jsme tam postávali skupina mediků a najednou jako taková děsně protivná jízlivá asistentka jako se na mě jako nějak jako vyhrkla: vytřete chodbu. Tak jsem říkal, jako no, dobře, no, tak kde máte kýbl a hádor, tak já je v pohodě vytřu, bo jsem si říkal, nejsou uklízečky, tak proč by nějaký medic nemohl vytřít chodbu.
0: No je to a netradiční ta, žádost teda, ale budiš, no.
1: A ta asistentka na mě jako zakolovala očima, jako na co chcete kýbl a hádor, když jsem vám řekla, jasně, vytřete pochvu. Tak jsem si vzal pán, jako tam namočený tampon, vytřel jsem pochvu, paní se smála, smáli se jako kolegové, studenti, jako, ale paní asistentka se teda nesmála, pak mi to dala jako s proměnutím vyžrat na státnicích, ale troja byla a já si jako po dlouhých letech jako vzpomenu na to, že prostě slyšel jsem to, co jsem slyšet neměl.
0: Takže tak, zalehlo takže v uších, za to mohlo, to. Jo? Rozumím.
1: A postupně jako nějak, jako když se náhodou stalo, že se třeba o mě lidi bavili nějak nepříjemně a kolega mi řekl, víš co, ty odejdeš z práce a už se o tobě vykládá to a to. Já jsem říkal, mně je to úplně fuk, jako mně je to jedno. Jako já vím, že když jako člověk odejde, tak jako lidi si ho vezmou hned jako do hubinky, ale jako naprosto jsem to nikdy neřešil. A tady jenom tahle ta vzpomínka na odlehčení toho tématu, že on je to téma docela smutné a lidi jako, no, jako nemají moc pěkné.
0: Ano, příběhy, které jsme slyšeli, rozhodně tak, nebyly k zasmání.
1: Borku, já vás už nebudu zdržovat, že máte tam spoustu to. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať máte pěknou dobrou noc a rychlé hubky dubky do pelíšku. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuji vám mockrát, možná ještě poprosím o spolupráci v závěru. Tak jako jsem mluvil o jazykové bariéře při rozhovoru s paní Marií, tak vás, co by lékaře, požádám, abyste vysvětlil těm neznalým, co to je peán. Já to vím, ale vysvětlete prosím ten peán, kterým jste vytřel ne chodbu, ale něco úplně jiného. Jo, aby nebylo nějakých pochybností. Jo, peán je vlastně, jsou ty nůžky, které vypadají jako nůžky, ale je to vlastně taková pinzeta, no, jako by nůžky.
1: Je to taková pinzeta, jako dlouhá pinzeta, možná dlouhá, takových 20 centiáků. Tak. Tam jako nějak jako jsou takové úchopové...
0: Jako u nůžek, ano, jako u nůžek, ale jako vezmete tím ten tampon.
1: A v tom jako byl tampon namočený v dezinfekci, no a ale jako asistentka mi to nepodal. Já jsem se snažil teda vytřít tu chodbu, no a dopadlo to tak, jak to dopadlo.
0: Aby náhodou nedošlo k nějakým nedorozuměním i v tomto ohledu. Mějte se hezky, Zdeňku, naslyšenou.
1: Buďte zdrav, jako hezkou dobrou noc, naschledanou.
0: Naschledanou. Ale vypadá to, že ještě minimálně jeden telefonát uslyšíme. Na téma slyšel jsem, co jsem slyšet neměl. Taky se může někdy říct, uvážíme-li možnost SMSek, četl jsem, co jsem číst neměl.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu i v jejich posledních 15 minutách. První slova naší posluchačky Jany na čísle 731 800 900 zněla: to mám štěstí, že jsem se dovolala. Tak já doufám, že mám štěstí, že uslyším další příběh na téma slyšela jsem, co jsem slyšet neměla. Paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem přeju. Já mám takovej docela naivní příběh. Byla jsem zaměstnání prvním a stalo se toto. Byla jsem v kanceláři a tam jsme měli takový závěsy, které nebyly až ke stropu, aby tam bylo světlo, a za tím závěsem byl takový převlíkací koutek. Mm-hmm. Tak jsem odcházela ze zaměstnání, byla jsem poslední z té kanceláře, přeblíkala jsem se, no a v tom tam přišel vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Oni mě samozřejmě neviděli, já je taky ne. Já jsem udělala velkou chybu. Měla jsem okamžitě říct, já jsem tady. Nemohla jsem být, protože jsem byla neoblečená, ale měla jsem to zvolat. Já to neudělala. Ale pak mi to tedy časem strašně mrzelo. Sedli si a probírali tam zaměstnance a hledali někoho na nové místo a vzali Sobína, no on už ještě je stejně už asi. A teď na něm říkali to a teď si představte, já za tou plentou, já jsem se snažila nedýchat. To prostě bylo něco šíleného. To bylo...
0: Jak dlouho to trvalo?
1: Trvalo to strašně dlouho. Prostě měli poradu a já to všechno vyslech. Ale já jsem se tak bála, že mě objedají. Ale to doopravdy ten člověk, když tohle se mně stane, to bylo na mrtvici. No naštěstí tedy oni pak odešli, jo, ale oni zamkli místnost a já tam zůstala zamčená. Tak jsem pak musela volat na vrátnici, aby mě vrátník přišel odemknout. A ten se tedy divil, protože jako jsem zamčená, no tak jsem to svedla na nějakou spolupracovnici, která odcházela. A samozřejmě ne na ně. No tak tohle je případ, ale ono to je docela naivní.
0: No, naivní. Ono je to velmi pravděpodobné, to se může stát. Já si vzpomínám, že ve zbrojovce to bylo vlastně podobně, že jsme tam taky měli takový koutek na převlékání a technicky je to možné velice snadno. Mimochodem, o sobě jste se taky něco dozvěděla o těch dvou, kteří nevěděli o vaší přítomnosti?
1: Ne, o mě nic neříkali. Oni právě propírali toho jednoho, kterému chtěli dát určitou funkci.
0: Rozumím. A jestli třeba jste taky nebyla kandidátkou, jo? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli...
1: Ne, nebyla. To bylo místo tak pro mužský, jo. To byly vedoucí zásobování a vedoucí skladů. Tam určitý... Nebyla jsem technický. Neměla jsem technické vzdělání, měla jsem ekonomické.
0: Ano, rozumím. Takže rozumím. Já jsem jenom chtěla vědět, jestli se to týkalo i vás. Takže jeden konkrétní zaměstnanec.
1: Ne, mě nepropírali naštěstí. No tak tohle je, ale zažila jsem já horší. To jsem byla úplně malinká holčička, to řeknu rychle. Malá holčička, chodila jsem k dědovi a k babičce a tam jsem prostě je měla ráda. Tak jsem nějak usnula u nich a oni mysleli, že spím, já už jsem pak nespala. A vyslechla jsem dědu, jak babičce říká, o nějaký, no ona to byla paní učitelka, no. A děda byl u národních socialistů a že ona mu dávala nějaký lejstro a dávala si to za blůzu a říkala, aby si to tam vzal, jo. A děda říkal, no, on to řekl prostě. Řekl, že ani posraný dřívkem prostě by jich tam nešak. No nic. Ale tohle, no, to jsem asi říkat neměla. Že?
0: Ale podívejte, Je to, má to své místo, někdy prostě i vulgarity dokreslí tu situaci, no, ve které jste se vy ocitla zcela, zcela nevinně. Děkuji vám, paní Jano, tak, a mějte se hezky.
1: Vy se taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Naslyšenou. Mimochodem, spánek, ten také dosti často souvisel třeba i ve vašich vzkazech s dnešním tématem a o tom způsobu, jak jste se dozvěděli něco, co jste se dozvědět ani neměli. Napsala totiž Jana. Právě proto to říkám. To jsem takhle jednou seděla vzadu v autě a jela s bývalým přítelem a jeho otcem z výletu a podřimovala. To jsem se, panečku, dozvěděla na sebe a rodiče škaredých věcí. A nejhorší na tom bylo, že když jsem jim to vpálila, tak oni potom jenom řekli, prosím tě, kdo ví, co slyšela. Vždyť jsi spala, jenom se ti to zdálo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalo by se říct, že to byla vlastně taková úvodní skladba té cílové rovinky dnešní noční linky. Říkám to proto, protože jedna hodina už je na dohled, takže ještě jeden příběh na telefonu s číslem 731 800 900 a budeme se muset rozloučit. Paní Marto, jste to vy, kdo uzavře noční linku. Pěkný večer,
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. Vzpomněla jsem si taky na svou první práci. Bylo to v roce 51, po maturitě. A šli jsme do práce, kdy byla vyhlášená ta akce administrativa do výroby. Takže já, když jsem nastupovala do práce, tak tam opravdu ohromně šikovný vzdář byl jako v rámci té akce vybrán a taky do výroby. Takže když jsem nastupovala, tak ten vykřikoval takový mladý hajzlové se mnou. Takže to nebylo postranně, ale bylo to takhle. A seděl tam s jedním pokladníkem, který byl takovej bývalej opravdu vychytrálek hokynář a hrál si na velkýho komunistu. A když jsem tam jednou byla dřív a měla jsem kancelář vedle s dalšími a měla jsem zavřený dveře a on asi o mě věděl nebo nevěděl, nevím, a přišel tam příslušník Sboru národní bezpečnosti za ním a on celou tu dobu jenom udával. Tak si umíte představit tu hrůzu, kterou jsem prožila, když potom jsem zjistila při účtování, že vybral 10 000 z banky, ze spořitelny a nezanes to do pokladny a nechal si je. Takže když jsem to nahlásila pak hlavním účetnímu, ten řediteli, tak jenom jsem čekala, vzhledem k tomu, co jsem předtím vyslechla, těch udavačských manírů, tak jsem jenom čekala, co se mi stane a jestli si něco nevyspomene a já nepřijdu o práci.
0: Stalo
1: Takže
0: se?
1: Takže to byl zážitek z mé první práce.
0: A stalo se vám něco?
1: Naštěstí to neudělal a byla jsem tam dál, dokud jsem se pak nevdávala a nešla jsem za manželem do Prahy.
0: On tam taky zůstal, ano?
1: On tam zůstal, ano. Nic se mu nestalo, on tam zůstal, protože všichni se ho báli.
0: Tak soudruzi se navzájem podrželi. Děkuju, paní Marto, mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Taky děkuju, byl to už smutný zážitek. Děkuju a mějte se moc hezky všichni.
0: Díky, dobrou noc. Tématem té noční linky, která právě končí, bylo slyšela jsem, co jsem slyšet neměl, nebo neměla. A tu příští noční linku už vlastně za 22 hodin zasedne za mixážní pult. Bude moderovat Jitka Lukešová. Jejím tématem bude Umíte si stát za svým? I v tomhle případě bude platit ta možnost zatelefonovat na číslo 731 800 900. Svůj příběh ovšem budete moci opět psát i na web noční linky. rozhlas.cz/linka. A to je vlastně také ta poslední šance, kdy můžu ještě ocitovat to, co jste poslali právě na tuhle adresu. Zdravím všechny přispívající k tématu, podepsána je Dana, a přiznávám, že jste mě zaujali velice v této noční lince. Mám zkušenosti a je jich dost. Ze zkušenosti souhlasím s Robertem a paní Zdeňkou. Mně stačí, když vycítím, že mě kdo si pomlouvá a stichne, když dojdu. Poznám to na očích. A netěším, tady zřejmě má být neřeším faleš a přátelé si vybírám pečlivě. Pro dobrotu se tvoří závist a pomluvy. Dobrou noc všem, přeje paní Dana. Já vám ji samozřejmě, tedy dobrou noc, přeju taky a budu se s vámi opět těšit naslyšenou v další noční lince. A nebude to trvat ani tak moc dlouho, co se za vámi vrátím. Už tuto sobotu se vás budu ptát na to, jakou roli ve vašem životě hrají čísla. Protože bude 6.6., říkal jsem si, že možná se zabývá někdo z vás i numerologií, anebo svůj život podřizuje cifrám. Budu zvědavý a budu se těšit. Tak ještě jednou dobrou noc a hezké sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě vždycky varují, říkal, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu, rozumíte to, honem chci být na

0: Já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jo, to je klavír.
3: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak...
2: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky a na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
3: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
2: No táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozerem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
3: Tak udělej ten fagot, ale nelez pod klavír.
2: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: Jakéhož já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk, že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ.
1: Jste přijal.
0: Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval, a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišla nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem třeba, když také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no pochtále, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti řeknu... Syntetický divadlo.
0: Ano, správně. Já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě... trochu zpívat. Proč no, trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma, muzika je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, ale...

0: První předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karburunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karburunde, omtore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O maj durman, pajce fáro! Ty tu chlapi zníte zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovský čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy ksupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zas... Tady je náš revír.
3: Poče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. Druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: Tady se ženský nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Taky hrál pekelnej Maria.
3: Poče vy, ženský nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Vy koče, bráci. No tak, Karburunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, bom, prejde flek. Jářku hned na to zase.
1: A kdy pak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdy pak to mohlo být? Nedávinko, někdy ke konci ty 30letý vojny.
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo.
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaké raje, bole.
1: Co? Nech ho dopovědi.
2: Vole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte.
2: Pívá.
1: A to už je asi on. Martin.
4: Jde. A voda dunajská, to je strava.
5: Pečeně koňská, je bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Dule.
2: Máme.
5: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, pusť
2: je, tak to je on.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez rozumíte? Jo.
1: Kolik je hodin?
3: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starostí. Budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
5: A je. Heps! Tak se mi zdá, že na mě leze rýma. Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu přece jenom drobátko těch plamenů pekelnejch, aby člověka nezábly nohy. Martine? Šertido! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
5: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
5: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
5: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vědí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
5: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem, takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
5: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
5: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
5: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
5: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně pacapusu.
2: Ponže ručičku líbám, pane čert.
5: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Kudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariáše.
3: Nejsem duši, chlape bína!
5: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš. Nic bezlým, pane počestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
5: Jo, co se Mariáše tejče, nejsem nic proti.
3: Tak
2: malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
5: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo. Jen se zeptej na Martina Kabáta, Světa, kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad.
1: Co kdybychom si zahráli takhle?
3: O dušičku, co?
5: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici půdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. Tu máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
5: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To mají nějakou bodřený hřbety, to je...
5: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát do kola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
5: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal, ty.
5: Barva.
3: Dobrá.
5: 7 červených.
3: Let jako Brno.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí. Ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bombóny a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád Pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj, Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mé, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej, lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě jsem miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem Bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čisté. Nejsou-li uši řádně vymyty, pak vzkřikne. Ha! A vede mne zpátky k nám do kvelbu. Jemu je to jedno, jsou-li v krámě lidi nebo ne, a křičí. Podívejte se, pane velkoobchodníku, jaké zahnojené uši má váš sinátor. Hamba, hamba! Tatínek na to vece. To víte, pane Feist, dětí se člověk neuhlídá. Načež mě vynadá a panu Feistovi se poděkuje, ale já vidím, že mu to není vhod, jenomže my jsme obchodníci a pročež musíme být zdvořilí na všechny strany, kdyby se pan Feist urazil, tak by nám nedal utržit.
3: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch, tak mé

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků. Společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm Pepíček Grus.
2: A po něm Pepíček Grus. A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
5: psal jsou... na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný
2: takové. A ten Fentna byl šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomůcek.
6: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říká, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi Klub Dobráků, tak by...
5: No, v nebo taky, jak jsi řekl, lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílený výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
3: Zjezdil.
2: No a teď jsou závistivý.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
3: jsme nehráli.
5: Plody osvěty.
2: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si Františku.
3: A
2: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A on zase načal, ale pamatuju, zase to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl zezlob se, Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
3: No tak na zrcadle bylo nezlob se, Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se, Františku, v kapsách,
2: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
3: No jo, ale ještě cigaretu,
5: jak se ještě zlobí.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se, Františku. Já jsem si říkal, který uliční,
3: ten večer
2: ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to bylo?
2: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se, Františku.
3: Víš, jak to
2: ráno
3: bylo,
2: jsem
3: to
2: se holil, bylo v tom, no.
3: To Pepík Rus volal k vám.
2: Hildě.
3: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
2: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
3: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těchto těch pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
5: řídnitele. Ano, svoji roli, no.
6: Co jiné.
3: Ano, děkuji ti jednou. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál, a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
7: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
3: No to byly brepty nádherný.
2: Slavný brepty.
7: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
2: Oni jsou slavianofilové.
7: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
3: Slánofínové.
7: To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
3: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
2: řekl.
3: A jednou to takhle mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
2: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
3: A pak, víte co?
2: Třeba v morálce paní Dulce.
3: Ano, ano.
2: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
3: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
2: No to má říkat. Má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
7: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očírka. I ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
2: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brepty.
6: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střece. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho, a on říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne, aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
3: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který, jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu, a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.